0: událostí. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
1: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které dáváme jako Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
0: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, v Lužických a v Jizerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Až do rána, česky a slovensky.

0: Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Kouř z požáru ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky RegioFox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy ComfortJet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
3: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrá také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
2: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
4: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Prohřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal Ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: dobrá muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do Česka se vracejí tropy. Ještě dnešek přinese přehánky, místy i bouřky a teploty většinou do 25 stupňů. Na jihu Moravy až 28 stupňů. Od úterý se ale vyjasní a rtuť teploměrů začne rychle stoupat. Ve středu naměříme až 33 stupňů a ve čtvrtek i v pátek může být až tropických 39 stupňů Celsia. Tropické počasí vydrží také o víkendu, kdy meteorologové čekají přes den přes 33 stupňů. No a přehánky nebo bouřky se objeví jen ojediněle. Impuls bude situaci bedlivě sledovat. Hluboko o prázdninách panuje ve zlínských školách čilý ruch. Žáky a učitele totiž vystřídali stavbaři. Město proinvestuje během školního volna 85 milionů korun.
2: Více než třetinu spolkne největší investiční akce, kompletní rekonstrukce kuchyň a jídelny v základní škole Dřevnická. To máme 32 milionů korun. Zájemci o jedničky ovšem z kraje září najdou tamtéž i nové přírodovědné učebny za téměř 4 miliony. A pak další nikoliv drobné záležitosti, jen tak letem prázdninovým světem, rekonstrukce střech po 5 milionech, výměna oken, modernizace tělocvičen a tak dále. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Naše výtvarná scéna přišla o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Ve věku 86 let zemřel Milan Knížák, bývalý ředitel Národní galerie a rektor Akademie výtvarných umění. Podle představitelů české kultury ovlivnil několik generací mladých umělců a výrazně se zasloužil o proměnu Akademie výtvarných umění po roce 1989. Vedle uznání ale celý život vyvolával i ostré spory a patřil k nejkontroverznějším osobnostem českého umění. Vlci v Libereckém kraji způsobili méně škod. Za první pololetí roku jich výrazně ubylo. Chovatelé svá stáda zřejmě lépe chrání. Stát do konce června na náhradách škod vyplatil chovatelům méně než 500 tisíc korun. To je meziročně o 60% méně. Podle náměstka libereckého hejtmana Jiřího Klápštěte se chovatelé víc zaměřili na ochranná opatření, jako jsou třeba ploty.
3: A ti chovatelé vlastně už pracují právě aktivně tak, aby předešli preventivně těm škodám. Takže tohle chci ocenit a poděkovat jim, že využili ty možnosti, které máme jak Liberecký kraj či stát, který financuje některá ochranná opatření. A samozřejmě druhá věc je, že vlastně i může být nějaký pokles početnosti některých těch jedinců, těch predátorů.
1: Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlansku, v Lužických a v Jizerských horách. V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014. V Tichém oceánu rychle sílí El Niño. Meteorologové upozorňují, že by na konci roku mohl dosáhnout rekordní intenzity a změnit tak počasí v řadě částí světa. Silné El Niño obvykle přináší častější vlny veder, záplavy nebo naopak dlouhá sucha. Jak píší Novinky, v Evropě se jeho vliv nejčastěji projeví během zimy, která bývá teplejší než obvykle. Největší dopady ale odborníci čekají v tropických oblastech. Světová meteorologická organizace proto vyzývá státy, aby se na možné následky připravili. Dnes bude obloha většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: peníze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Kouř z požáru ve Francii a ve Španělsku dorazil až nad Českou republiku. Meteorologové ho zaznamenali v neděli několik kilometrů nad zemí, takže podle nich nepředstavuje zdravotní riziko. Rozsáhlé požáry na Pyrenejském poloostrově a ve Francii už vyhnali z domovů přes 300 tisíc lidí. Do hašení ve Francii se zapojili také čeští experti s vrtulníkem. Na koleje míří další nové vlaky. České dráhy totiž chtějí letos do modernizace vozového parku investovat až 20 miliard korun. Do provozu postupně nasadí nové regionální jednotky RegioFox, lokomotivy Siemens Vectron i vozy pro soupravy ComfortJet. Naopak z provozu zmizí některé starší vlaky, včetně známých motoráků řady 810, přezdívaných Orchestriony. Další rozsah obnovy bude podle ministerstva dopravy záležet hlavně na tom, jaké vlaky si objednají kraje a také stát. Cena bitcoinu může jít ještě nahoru. Ve druhé polovině roku by se mohla podle expertů výrazně zvýšit, a to ze současných zhruba 65 tisíc dolarů až na 100 tisíc dolarů. Jak říká ředitel jedné české kryptosměnárny Martin Stránský, současný vývoj ceny bitcoinu je typickou ukázkou toho, že kryptoměnový trh funguje v dlouhodobých cyklech.
4: Domnívám se, že za současnou korekcí stojí kombinace několika faktorů. Investoři vybírali svoje zisky. Neustále nás ovlivňuje zvýšená geopolitická nejistota. Zároveň je opatrnější měnová politika americké centrální banky. Svou roli sehrál také odliv části kapitálu z rizikovějších aktiv.
3: Loni se Bitcoin dostal na rekordní hodnoty nad hranici 100 tisíc dolarů. Teď v červenci osciluje kolem 65 tisíc dolarů. Meziročně tak jeho cena klesla zhruba o 39%. U vody na Karlovarsku je klid. Tamní policie zatím nemá problémy s rybáři. Kontroly u rybníků a na přehradách neodhalily závažnější přestupky.
5: Kontroly se týkaly rybářů z Česka i ciziny. Nejvíc jich bylo z Německa a Ukrajiny a dále pak třeba z Moldavska nebo Vietnamu. Počty cizinců, ať už dojíždějících nebo tady žijících, jsou podle policie v Karlovarském kraji vysoké a tomu odpovídá i dění u vody. Na Ohři nebo třeba u rybníků Ranžírák a Svatavák je ale situace o hodně lepší než na ústecké straně pod Krušnohoří. Prohřešky rybářů jsou totiž u nás drobnějšího rázu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
3: Spojené státy dočasně přerušily nálety na Irán. Americké ministerstvo obrany potvrdilo, že po 13 dnech intenzivních útoků jsou operace pozastavené. Irán zároveň oznámil, že pokud nebudou útočit Spojené státy, přeruší také své útoky. Podle amerických médií se hrály roli obavy z další eskalace konfliktu i klesající zásoby munice. Bílý dům ale zdůrazňuje, že prezident Trump dál zvažuje všechny možnosti, přitom dává přednost diplomatickému řešení. Tadej Pogačár ovládl cyklistickou Tour de France. 27-letý Slovinec vyhrál slavný závod už po páté a vyrovnal historický rekord. Závěrečnou etapu v Paříži ovládl Nizozemec Mathieu van der Poel. Úspěchu se dočkal i český cyklista Matias Vacek, který se stájí Lidl Trek vyhrál soutěž týmů. Nejlepším vrchařem letošní Tour se stal Ekvádorec Carapaz. Pondělí přinese nejchladnější a zřejmě i nejdeštivější den celého týdne. Obloha bude většinou zatažená a místy se objeví déšť nebo přehánky. Ráno hlavně na Moravě a ve Slezsku také bouřky. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až na 28 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
6: Klára Šedová.
7: A Honza Daněk.
6: Co tě napadne, když se řekne Vysočina?
7: Salám bych krájela.
6: Mně napadne nádherný a krásný kraj, ve kterém budeme celý tento týden. A co napadne vás, milí posluchači, ozvěte se do ranního tématu.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Letní písnička, letní impulzový pondělí 27. července, krásné ráno.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
2: Naše prázdninové vysílání se tento týden zaměří na Vysočinu. Reportér Tomáš Kabát v následujících dnech představí rodinné firmy a jejich lokální produkty. Pěkné ráno!
3: Zdravím vás. Nejprve dnes navštívím farmu Vlčí hory. Chovají tam kozy a z jejich mléka vyrábějí třeba sýry a další produkty. Podíváme se na to, jak se takové farmě daří. No a pokračovat pak budu do Třebíče, kde se potkám s ambiciozní podnikatelkou, která chce změnit lokalitu u starého židovského města k lepšímu. Začala založením kavárny a do budoucna má ambici z parkoviště před ní udělat komunitní místo pro setkávání a akce. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
4: Zdá se, že Tomáš byl v nějakém módu takovém velmi vážném, dramatickém a úsporném.
0: Ale samozřejmě se těšíme. Co napadne vás, když se řekne Vysočina? Ptáme se dneska v ranním tématu. Nezapomeňte se ozvat.

0: Parádní písnička od Miraja Evy Farné. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Nádherné léto vám přejí Klárka s Honzou. A právě v tuto chvíli to léto můžete prožívat s náma, pokud s náma chcete moderovat a vstoupit do vysílání.
1: Je to tak, máme pro vás připravenou písničku Na cestu. Jedete kamkoliv, čímkoliv, využijte příležitost, napište právě teď na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a písnička Na cestu zpříjemní cestu právě vám.
0: Ale pozor, voláme vám zpátky a voláme se skrytýho čísla, jak se nelekejte a zvedejte to. Jedu, pište na 605 222 007, je pondělí 27. července, minuta po čtvrt na šest.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A melk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
4: Kolikrát jste už hledali impuls mezi stanicema? To je jak hledat klíče v kabelce. Stačí si nás přidat do oblíbených a máte vystaráno. Jedno kliknutí a rádio Impuls je vždycky tam, kde má být.
5: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na Svitavsku. Uzavřený je výjezd z Litomyšle do Vysokého Mýta u odbočky na sedliště. A to kvůli vážné nehodě osobního vozu s nákladním. Připravte se na další zdržení. Míříme na Vysočinu, kde jsme celý tento týden. Na trase z Humpolce do Pelhřimova vázne provoz v obou směrech mezi Komorovicemi a Rybníkem. A ještě jih Moravy na D52 na 12. kilometru ve směru z Brna do Pohořelic stojí porouchané osobní auto. Jeďte opatrně, dávejte na sebe pozor, dobře dojeďte.

0: Impulzovi v letním režimu a právě teďka doufáme, let je naladěná posluchačka Petra. Slyšíme se?
1: Ano, dobré ráno.
2: Peťo, krásné ráno, kam jedete?
1: Do práce.
2: A to znamená, odkud kam místně?
1: Odkud jedu z Horní Plany do Rakouska.
2: A co tam děláte v tom Rakousku?
1: To na sádkách.
2: To znamená, že u ryb?
1: Ano.
2: Jako struzy a tak?
1: Jenom sandáti.
2: Sandáti, mňam. Teda, oni jsou ještě živí, že jo, tak o nich nebudu říkat, mňam.
3: Ale prosím tě, no tak dobře, jako předpokládám, že se tam asi pěstují pro to, aby se jedli, že jo?
1: Ano, ano.
3: No, jasně. Jaká je práce v Rakousku, jak se vám tam pracuje?
1: No, je to dřina, ale jo, je dobrý kolektiv, je to fajn.
3: To je strašně důležitý. A jsou tam třeba i Rakušané a Češi, nebo je to promíchaný, nebo i jiný ne?
1: Já tam dělám jenom se sestrou, jakoby Češkou, mm-hmm. A jinak Rakušané.
3: Jinak Rakušané a jsou k vám přívětiví a milí, jo? Jako rozumíte
1: no,
3: si.
1: No,
3: Teď jsou to vlastně převlečený Češi historicky. To vždycky říkám já. Teď jsme byli v jedné zemi, teď jsme byli monarchie, ne?
1: Přesně tak.
3: Jo, přesně. Máte to daleko, hodně kilometrů?
1: Ne, jenom 18 kilometrů.
3: To je naprosto parádní do práce, jezdit 18 kilometrů. Nezabere vám to, nemusíte stát v žádných zácpách ani v kolonách. No, jak si užíváte léto? Už jste byla na dovolený?
1: No, právě jsem přijela v sobotu z dovolený a po té dovolený jít do práce, no nic moc.
3: Já taky, já jsem úplně ve stejném režimu, taky jsem dorazila, říkám si, sakra, budu já to vůbec umět ještě vysílat a pracovat tady?
2: Ale jo, Honzik to zvládnul, vy to zvládnete taky, my vám držíme palečky.
1: Včera byla taková regenerace a dneska už je to naplno.
3: A kde jste byla? Pochlupte se nám.
1: Byla jsem v Polsku v Energylandu, týden, v zábavným parku.
3: Ano, ano, my víme, kde to je. A povedlo se tam, jaký jsou služby, jaký byli Poláci?
1: Úžasný, doporučuji všem, čistota, prostě služby, parádní.
3: Já si myslím, že v Polsku to šlo hodně navrch, já se chystám teďka do Varšavy, to je moje nejbližší místo, jsem hodně zvědavý. Tak krásně dojďte, mám tady Mekyho sběrku a písničku Mur našich lások, může bejt?
1: No, úžasný.
3: Bezvadná, že jo, jsem se trefil.
2: Tak šťastnou cestu a naslyšenou.
1: Děkuju a
3: díky za poslech. Krásné léto, zvládněte
1: ahoj.
3: To, naslyšenou.
1: Ahoj.
4: Písnička na cestu.
3: Přesně tak, na konci ulice stál Můr našich lások. Užijte si Mekyho na Impulzu, kde žijeme muzikou. Krásné ráno vám přejí Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.

0: máte rádi Vysočinu, tak nám prozraďte vaše nejoblíbenější místo. Nahrát to můžete přes aplikaci nebo dáš Radio WhatsApp. Na Vysočině jsme v rámci českých prázdnin celý tento týden.
1: A dneska bude proměnlivá oblačnost s deštěm a přeháňkami, někde i bouřky. Teploty 20 až 25 na jihu Moravy až 28 stupňů. Aktuálně Radvanice 16 stupňů, hlásí Iris. V Plzni 21, silný vítr a prší, víme od Standy. A jdeme do Beskyd, Frýdlant nad Ostravicí, Pstruží. Tam je jasno až oblačno, po bouřce a 20,5 stupně, napsala Jana. Jak je u vás, ozvěte se i vy. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Prosím tě, proč jsi vyspala s mým manželem? No, já jsem chtěla vidět, jaký je rozdíl mezi tvým a mým manželem. Tak co se snad mohla zeptat, ne?
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
5: Půl šesté a zprávy jednou větou nese Iva Horáková. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadů. Všechny tři větší požáry na západě Čech jsou dohašené. Po srážce s dodávkou na Kladensku se vážně zranil motorkář. Policie zastřelila podezřelého z útoku na Pochod hrdosti v Berlíně. Obyvatelé Malorky protestovali proti masovému turismu a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezony Pardubice 2-1.
0: Půl šesté a 4 minuty, o Vysočině můžete dneska básnit nebo s náma z Vysočiny přímo vysílat, pokud chcete do ranního tématu. Radio WhatsApp má číslo 605 222 007 a my naše ranní téma otevřeme hned po bouři od slzy.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Krásné ráno, české prázdniny s rádiem Impuls míří tento týden na Vysočinu do kraje, kde je klid, krásná příroda, středověká města a super lidi. Když se řekne krásná příroda, tak k Vysočině neodmyslitelně patří jeřabiny. Jsou považovány za neoficiální národní symbol Vysočiny.
1: Jo, jeřabiny, jo.
0: Představ si to,
1: je ano. Hezký.
0: Potom brambory.
1: Aha.
0: Vysočina je tradiční bramborářským srdcem Česka díky ideálním půdním a klimatickým podmínkám.
1: Jo, a mě tam furt jede ale ten salám,
0: no,
1: a nejenom mě.
0: Prostě jinak to nedostanu z hlavy. Jinak co se týče těch krásných středověkých měst, architektonický symbol, jestli pak víš na Vysočině, kam by si jela?
1: Víte, já bych byla ráda, kdybych dojela na Vysočinu, co blbneš.
0: Takže Telč.
1: Telč.
0: Telč, to ti něco
1: tam
0: říká.
1: Tam jsem byla.
0: Pohádkové historické náměstí s renesančním zámkem, to je třeba Vysočina, nebo Zelená hora, Žďár nad Sázavou, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého.
1: Takže tam jsem nebyla.
0: Tam si nebyla ještě a pozor, Třebíč.
1: Tam jsem byla.
0: Takže teď jsme to alespoň malinko nakopli. Vy, kteří nás posloucháte třeba v těchto místech, se klidně můžete ozvat a pozvat vás na nějaké tajné místo, o kterém ví pouze místní. A my se musíme zeptat ještě Zuzky Bubílkové. Co se vám vybaví, když se řekne Vysočina?
2: Dobré ráno.
0: Ahoj, Zuzanko.
2: Zdravím Impulzovi. Mě osobně nádherná píseň skupiny Plavci Vysočinou. Byla jsem jedna z posledních, která ji slyšela v podání Milana Dufka. Na Nově jsem přetáčela Silvestra a s Plavci jsem měla společnou scénku zakončenou touhle písní, když Milan zaspíval: jen počkejte, pane, chvíli tu, na vítr v raním přeletu, co voní Vysočinou. Ozval se takový potlesk, že ji musel opakovat. S Milanem jsem se dohodla, že když se vrátí z Kolumbie, kam odlétali, přijde jako host do mého pořadu. Nepřišel. Při potápění tragicky zahynul. Za pár let jsem pak jezdila s Honzou Vančurou, tenorem ze skupiny Plavci Rangers, a největší úspěch měl všude s Vysočinou. Ta píseň prostě žije dál.
1: A co se vám vybaví z památek?
2: Městečko Telč, že se narodil můj otec. Když mu bylo 90, tak jsem ho tam zavezla a našli jsme jeho rodný dům. Byl dojatý a cestou domů vzpomínal na dětství. A také zámek Třešť, kde pobýval Franz Kafka. Bydlela jsem tam v den, kdy spisovatelka Třeštíková přišla na červený koberec na filmovém festivalu v Karlových Varech oblečená v kadafasové sukně a v podprsence. V Třešti měli stejné ubrusy, tak jsem z jeden omotala a vyfotila se na sítě s komentářem: na zámku v Třešti hlavami třeští, mám v tom ubrusu jít na pláž nebo na červený koberec. Zbouralo to internet a lidi tam začali chodit, aby si vyfotili Třeštíkové ubrus. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Kamarád Mirek mi napsal, že když se řekne Vysočina, tak se mu vybaví pan Miloš Zeman a jeho objímání stromů.
1: Tak teďka mi to tady napsal posluchač, že nové veselí a Miloš Zeman, no, a jeho chalupa.
0: Tak podívej. V tom případě jsme se

0: Klárinko, bavila se s Petrem Naděm třeba, nebo třeba s Igorem Tymkem, s No Name, jak jsi byla teďka na Benátský, nebo něco na ten způsob? Jako,
1: no, nebylo moc času. Nebylo. Ale bavila jsem se s Michalem Hrůzou.
0: Ano.
1: To je teďka nově můj kluk, ano. Jsme se domluvili.
0: No teď jste, mezi váma to tady jiskřilo, už když tady byl na rozhovoru, že
1: no, ale zpíval André místo Evy, jak se zpívá ta písnička Evo, aha. Nebudu tě lhát,
0: Evo.
1: Asi tě mám
0: Evo,
1: rád, tak si vybral v publiku Andreu a dost mě tím teda jako vzal.
0: Při
1: ale...
0: tom Kláro by bylo úplně zvučný.
1: No. A pak tedy do našeho vysílání při rozhovoru přespíval i Kláru, tak jsem říkala, dobrý, už spolu zase chodíme.
0: Maslíkáte, halo, tady Impulzovi. Krásné ráno.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Svitavsku. Po vážné nehodě osobního vozu s nákladním je pořád uzavřený výjezd z Litomyšle do Vysokého Mýta u odbočky na sedliště. Volte včas objízdné trasy. Přesouvám se na Zlínsko. Mezi Otrokovicemi a Machovou narazilo osobní auto do stromu. Jezdí se Kyvadlově. A ještě jižní Morava, Proficis Global Assistance hlásí kolonu na cestě ze Slavkova do Brna před nájezdem na D1 u Holubic. Jeďte opatrně a kdybyste měli doplňující informace, nezapomeňte je nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Za chvilinku už přijde pan profesor a jeho letní prázdninová škola. Přece nebudeme zahálet, musíme se vzdělávat non-stop. No a jsme pořád na Vysočině a budeme mluvit o třech velmi významných městech.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno z naší prázdninové školy přeji z kraje, který si zamiloval třeba Jaroslav Hašek, autor Dobrého vojáka Švejka. Narodil se tu písničkář Tomáš Klus a promlouvá k nám i Santýnyho jazykem. Jsme na Vysočině a mě dnes zajímá, jestli odhalíte, co spojuje tato tři města. Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Za A. Leží na řece Sázavě. Za B. Dostali se na seznam UNESCO. Za C. Byli hlavním městem kraje. Seznam UNESCO je tím spojovacím článkem pro historickou Telč, židovskou čtvrť a baziliku svatého Prokopa v Třebíči a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Určitě stojí za vidění na vašich prázdninových toulkách. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Možná máte v práci milionové kolegy, tak nám o nich dejte vědět. Prostě přihlaste na webu impuls.cz a my jim zahrajeme 7 nádherných krásných písniček hned po 9. hodině. A pohodově o nich promluvíme u nás v rádiu. Nezapomeňte se mrknout na přihlašovací formulář na impuls.cz. Tady jsou Honza a Klára, dobré ráno.
1: Krásné ráno, dnes bude proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky, ojediněly i bouřky a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravě až 28.
0: Jak to dopadlo s požáry na západě Čech a kolik budou České dráhy investovat do nových vlaků, uslyšíte ve zprávách Rádia Impuls.
2: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Přeshraniční recepty jsou v kurzu. Útočníka z Berlína zastřelila policie. Botroci ovládli taky derby. 6 hodin. Hezké pondělí přeje Iva Horáková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: E-recepty vyzvedávané přes hranice jsou stále oblíbenější. Za necelých 7 měsíců letošního roku lékárníci odbavili víc přeshraničních e-receptů než za celý loňský rok. Vyplývá to z aktuálních statistik Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Léky si v Česku nejčastěji vyzvedávají Poláci, zatímco Češi si e-recepty většinou míří do Chorvatska. Systém nyní propojuje Česko s 11 evropskými státy. V dohledné době by k nim mohla přibýt Francie anebo Německo. Na západě Čech je po požárech. 3 větší, které se rozhořely o víkendu, hasiči už dohasili. Dvakrát hořelo v lese, u Velhartic na Klatovsku a u Hlinek na Karlovarsku a skládka u Plzně. Zasahující jednotky už odjeli. Největší byl požár 5 hektarů lesa ve strmém kopci u Velhartic, kde začalo hořet v sobotu odpoledne. Zasahovalo tady 50 profesionálů a dobrovolníků i vrtulník s bambivakem. Škoda bude kolem 1 milionu korun. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotina. Správa železnic začíná ode dneška most v části Luby přestavovat. Byl rizikovým místem kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
5: Úzký a nízký viadukt, který už dříve správa železnic rozšířila o 0,5 metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po obchvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Klatovy.
4: České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednavatelů dopravy, tedy krajů a státu. Letos do konce prázdnin dostanou České dráhy podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
6: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj. Těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
4: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Za tu dobu dopravce pořídil přibližně 700 nových vozů, tím snížil průměrné stáří vlaku ze 34 na 31 let. Muž podezřelý z útoku na pochod gejů a lezeb v Berlíně je po smrti. Policie ho zastřelila v berlínské čtvrti Spandau. Mladík se schovával v otcově zahradním domku. Policie uvedla, že je podezřelý napadl bodnou zbraní. Německá policie během neděle zadržela několik lidí, protože předpokládala, že atentátník měl komplice. Teď se ale zdá, že ne. Podezřelým je 21-letý Abdul B. Útok si vyžádal 1 oběť na životě a 29 zraněných. Podle spolkového ministra vnitra Dobrinta i kancléře Merce šlo podle všeho o islámský terorismus.
2: Sport.
4: Fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezony Pardubice 2-1. Votroky poslal ve východočeském derby do vedení v závěru první půle Mik van Buren. Po změně stran zvýšil František Čech. Tobias Boledovič premiérovým gólem v nejvyšší soutěži krátce na to pouze snížil. V dalších 2 zápasech včera Slávia 5-1 porazila Slovácko a Jablonec nad Nisou 2-1 přehrál Olomouc.
0: Impulzová rodina s námi, ráno začíná Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: Moc vás zdravím a přejeme krásné české prázdniny. A celý tento týden budou na Vysočině. Napadá vás tam nějaké tajné nebo krásné místo, které tam máte rádi?
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

0: Příjemný den, Simple, ze přejí Klára s Honzou. Dneska se ptáme, co se vám vybaví, když se řekne Vysočina. Byli jste tam někdy? V Telčtřevíč, Ďár nad Sázavou. Máte na Vysočině svoje tajné místo, o kterém ví jen místní, a jste z Vysočiny, co je na vašem kraji úplně nejlepší. Jarda se nám ozval.
1: Zdravím Pulzovi a určitě Vysočina, Bystré u Poličky, tam bydlím a u nás se točili všichni dobří rodáci a samozřejmě krásný hrad Svojanov. Vřele doporučuji, přijďte se podívat. Ahoj.
0: Jarku, ahoj, a přejeme krásné léto i na Vysočině.
2: Peťa napsala, že jí napadá krásná vodní nádrž Vír a její první ferata u ní. Ferata, jsem zjistila, jo, je zajištěná cesta ve skalním terénu nebo v horském terénu, kde je to tak nějak jako hůř schůdné, takže to je ferata. A na tohle vzpomíná Petra a ještě přidává Telč nebo Náměšť nad Oslavou.
0: Děkujeme všem, kteří se dneska ozývají do našeho ranního tématu. Máte co říct k Vysočině? Ozvěte se taky.
3: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádio Impuls.
0: 9 minut po 6. hodině na Impulzu. Coco Jumbo, krásné léto do celého Česka.

0: Tak máš za sebou prodloužený víkend na Benátské s Impulzem, jaký to bylo?
1: Bylo to nádherný, bylo to báječný, skvělý, byla rekordní návštěvnost, ten areál byl neuvěřitelně plný. Já jsem byla tak ráda, všechno vyšlo, teda až na první den, kdy počasí trošičku zazlobilo a Richard Miller musel odjet, protože to vystoupení bylo prostě jako nemožné, tak všechno bylo neskutečně jako parádní, krásný. A největší vlastně zážitek mám asi ve chvíli, kdy jsme uváděli Lucii a ta byla vlastně v závěru sobotního večera. A to byla teda velká paráda.
0: Já si myslím, že bychom si mohli střihnout i nějakou písničku, jako nějaký živák, prostě jako podívat
1: dáme
0: se během
1: si,
0: dnešního
1: dáme rána. Dáme si, během souhlasí. Rána se k tomu budeme vracet, ano, jako já se těším.
0: Já jsem tě po očku pozoroval hlavně na sociálních sítích a ta atmosféra byla naprosto dokonalá, takže i vy se můžete třeba podívat na výstupy na našich sociálních sítích, anebo se mrkněte na YouTube kanál Rádia Impuls. Za chvilku doprava 007, začínáme na trase z Vysokého Mýta do Moravské Třebové. Posloucháte Halo, tady Impulzový, krásné léto. Všem.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, folk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Toto je.
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Za malou chviličku malý flashback na Benátskou s Impulzem. Pustíme si, jak rozhodla Klárka, No Name a jejich večnost. Ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám na trase z Vysokého Mýta do Moravské Třebové. Nehoda tam komplikuje provoz na příjezdu do Litomyšle u odbočky na sedliště. Připravte se na další zdržení. Jsme na D11 na 27. kilometru před sjezdem na Poříčany směrem do Prahy. Boural nákladák s dodávkou, kolona má přes 2 kilometry. Zdržení sledují také na Vysočině na silnici 34 z Humpolce do Pelhřimova. Vázne provoz mezi Komorovicemi a Velkým Rybníkem. Ještě hlavní město, pomalu to jede v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu Rokbelské. Popojíždí se také ve východní části okruhu mezi D11 a Šerboholy. Ucpávat se začíná taky příjezd do Prahy po D7 před omezením u letiště. Jeďte opatrně a kdybyste měli nějakou komplikaci, víte kam ji nahlásit přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Za pár okamžiků už taky hrdinové všedního dne a dalo by se to shrnout jednou větou. Hajný je lesa pán.

divadlo v kapele No Name. Že kto nespívá, želám ti dobré ráno, rád by som ale vedel, kde si.

0: zhlédnutí za skvělým vystoupením No Name na festivalu Benátská Simpulzem, kde byla taky Klárka. Užila si to, veď?
1: Moc jsem si to písnička. Užila. A já bych jela znovu jako Benátsku. Pojďme to udělat každý měsíc.
0: No, holka, zlata. Já jsem zvědavý, jak dlouho by tě to bavilo, veď?
1: Bavilo. No.
2: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
3: Hrdinou všedního dne bude tentokrát muž, který má velmi netypickou profesi, řekla by. Je to hajný a stará se o les. A dobrá zpráva, která nás čeká a kterou se taky dozvíte, je to, že pytláctví ubývá. Ale třeba udolat pytláka, to je hrdinský čin.
0: Rozhodně.
3: Ale samozřejmě i ta starost o les a všechny cesty není vůbec nic jednoduchého. Tak krásné ráno.
4: Ano, ten les, to je pravda, jsem v lesním úseku Červená Řečice a Blaník a právě hajný tohoto lesního úseku je Tomáš Bolek a Tomáš je náš hrdina. Tak on především se stará o ten les, dohlíží na těžbu dřeva, zároveň má na starosti obnovu tedy toho lesa, to znamená výsadbu nového dřeva, nových stromečků, takže musí chodit do toho svého revíru, taky nachodí spoustu kilometrů každý den a všechno to musí kontrolovat. Zajímalo mě, jestli musí také hlídat les před pytláky, ale to prý ne, tam prý dnes hodně pomáhají fotopasti a určitá pohodlnost lidí, že vytlačit zvěř v lese, na to prý dneska jsou lidé trochu líní, jo, zaplať pánbu za to. A pozor, k další denní práci Tomáše Bolka patří, že musí dvakrát denně objíždět tento jeho celý úsek, ten les, a z určitých vyvýšených bodů kontrolovat, jestli někde náhodou nehoří nebo nevzniká požár, jestli se někde prostě neobjeví nějaký dým. Ale v každém případě hlavního kanceláří je les a to se mi velmi líbí. Tak to je v takové malé zkratce náš hrdina všedního dne pro tento týden, hajný lesních úseků Červená Řečice a Blaník Tomáš Bolek. A za hodinu už se s ním uslyšíte osobně, protože já ho tady budu mít. Tak zatím dobré ráno.
5: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš vrep už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: čeká příjemná letní pohoda Des Impulzu na vás na všechny a tento týden hlavně vysíláme pro Vysočinu a z Vysočiny, protože trávíme a trávíte české prázdniny s Impulzem. Je 7:30, nádherné ráno, no a jestli dneska vyjde i počasí, Klárinko?
1: Jako vyjde, nevyjde, záleží na tom, co chcete, že jo?
0: A kde budete?
1: Bude proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jižní Moravě až 28. A taky jste nám psali, jak je u vás, a já jsem si to asi uložila do jiného chlívečku, takže vám to teď neřeknu.
0: To vůbec nevadí, za chvilku, hele, najdi si to a můžeš to říct zase po zprávách. Za chvilku jsme u vás, dobré ráno.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Právě jednou větou v 6:30 nese Iva Horáková. Taky pro nadcházející vlnu veder předpovědi připouštějí i 40. Dioptrie lépe změří optometrista, nikoliv oční lékař, doporučují odborníci. Kontrolní výbor na pražském magistrátu bude po policejní razii dneska mimořádně zasedat. Prezident Pavel jmenuje do funkce novou šéfku krajského soudu v Ostravě a taky nové soudce. Při střelbě v americkém Seattlu v noci zemřeli nejméně dva lidé a slovinský cyklista Pogačar pátým celkovým triumfem vyrovnal rekord Tour de France.
0: Ještě když jsem včera usínal, Ivo, tam byly 40 na sobotu a teď přes noc se ze 40 stala 33.
1: Kvapí to dolu.
0: Dolu. Dali to dolu, 7 stupňů snížili.
1: Pravdu má vždycky zpráva, Honzo.
0: To je pravda, souhlasím s tebou, už mlčím, nic jsem neřek. Lenka Filipová z Leny zaspívá svoji písničku pondělí 27. července. Klárka Šedová.
1: Honza Daněk.
0: A dnešní ranní téma, co vás napadne, když se řekne Vysočina? Ozvěte se taky, třeba přes náš radio WhatsApp.
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Robbieho Williamse si zahrajeme v letním programu Rádia Impuls. České prázdniny s Impulsem právě v tuto chvíli míří na Vysočinu. Budeme tam celý tento týden a vás všech se ptáme, jestli máte pohodičku teďka, jestli tam něco znáte, nějaký krásný místo, kam byste třeba rádi zajeli a... nebo doporučili všem ostatním, kteří pojedou a budou cestovat.
1: Martin nám připomněl, že na Vysočině je zdroj pitné vody pro Prahu. Želivka, ano, máte pravdu. Z nějakých 75% bereme v Praze pitnou vodu z Želivky, takže děkujeme Vysočině za to, že nám tam držíte tenhle ten důležitý vodní zdroj. No a mám tady zprávu další. Já jako rodilý Třebíčák musím říct Třebíč a potom hlavně Dalešickou přehradu, to je pro mě srdeční záležitost. Hlavně v okolí kempu Hartvíkovice, kde je nádherná příroda, odkud se dá lodí dopravit do Dalešic, kde se natáčel slavný film Postřižiny. A to pivo, co čepují přímo ve filmové pivovaru. To je jako křen.
0: A to je to nej... Hele, na to dostaneš všechny. Na řízek a na pivo.
1: To je pravda.
0: Jo, to je... A na smaťák.
1: Jedem.
0: A je to, hele. Díky, že se ozýváte. Svá tajná místa, ale i ta proflákla. Klidně můžete nahlásit dneska Impulzovým. No a Jirka Kolbaba, ten miluje Českou republiku, Českou kotlinu a taky Vysočinu. Ovšem teď vás zve někam úplně nám. Nekonečné lesy, křišťálově čistá voda a severská pohoda. Jirka Kolbaba tentokrát zamířil do Švédska. Společně se vydáme k ikonickým divokým vodopádům a podíváme se i do srdce švédských hor, do slavného střediska Åre. Nenechte si ujít skvělé cestovatelské tipy v dopoledním vysílání krátce po půl jedenácté.

0: prostě prožitá písnička. Můžete si s ní stotožnit všechny dámy, paní, dívky, posluchačky, že ji Robi složil jenom a jenom pro vás.
1: Jo.
0: I pro tebe.
1: Jo, tak to jo. To je v pohodě, když i pro mě, tak já jsem s tím úplně v klidu. No a co máme zase my pro vás, milí posluchači? Je to písnička Na cestu. Stačí nám napsat jedu na náš WhatsApp 605 222 007, jedu, a kdo teda je na té cestě, tak my mu ji prostě zpříjemníme, není žádný problém.
0: Jo, proces je následující. Vy teďka vezmete WhatsApp a napíšete jedu na číslo 605 222 007. My si to ovšimneme, mrkneme na vás a voláme vám zpátky, ale bacha, volá se ze skrytýho čísla, to znamená, že to musíte zvednout, za to my nemůžeme, že je skrytý. Takže voláme zpátky ze skrytýho čísla. Vy napíšete jedu na 605 222 007, spolu vstoupíme do vysílání, rozeberem život, Vysočinu, léto, kde mají dobrý pivko, kam jedete, co je u vás doma novýho, co děcka, co baby, jestli se chystáte na dovolenou, nebo už jste byli, těch témat je milion. Řekl jsem to dobře, ne?
1: Jo, jo.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Problémy jsou na D11 na 27. kilometru přes jezdem na Poříčany. Směrem do Prahy překáží nehoda nákladňáku s dodávkou. Kolona už měří přes 5 kilometrů. Míříme do Prahy. Jsme na východní části, ve východní části metropole. Víc než 3-kilometrová kolona je na trase z Benešova do Prahy přes Cenohrady. Profici z Global Assistance hlasí po pojíždění v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Hodně plná je i Liberecká směrem do centra.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, doufám, že nám nevypadla. Ivetka je na drátu, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ivetko, krásné ráno, kam jedete?
1: Já teď mířím na takový mezispoj, kde jedu autem na zastávku autobusu a mířím do Prahy.
2: Jo, vy jedete za náma rovnou, jo?
1: Ano.
2: A odkud, jaká je cesta?
1: Ze Šluknova do Varnsdorfu, tam sedu na autobus a jedu rovnou až do Prahy.
2: To není úplně za rohem.
1: To není.
0: A to
1: do... od baráku až do práce 4 hodiny. Hmm.
0: 4 hodiny?
2: Do práce? Každý den?
1: Ano.
2: Ne.
1: Ale já jezdím jenom jednou za 14 dní na 2 dny, takže dozvím.
0: Jo, tak, hele. A jinak, jinak pracujete tam v tom místě bydliště, ale musíte do té Prahy jednou za 14 dnů dovezet.
1: Ano.
0: Jo.
1: A...
0: ano, a přespíte tady teda, jo?
1: Ano.
0: Tak teď už o vás víme.
2: No nevíme. A co děláte?
1: Kadeřnice.
2: Je. No a Ivetko, vy máte v profilové fotce na WhatsAppu fotku ve svatebních šatech. A my jsme se tady s Honzikem říkali jako... To je čerstvá fotka, vy jste čerstvá.
1: No,
2: tam,
1: je 4 roky. Já moc neaktualizuju takhle.
0: Zůstala tam prostě ze svatby. Byla to vaše svatba teda, jo?
1: Ano, ano. Žádný ještě hezčí zážitek jsem neměla, takže ještě tam je pořád naše svatba.
0: Poslechněte, a tak vy jste mladý děvče teda, jestli tomu dobře rozumím?
1: No, 34.
0: Tak to je, to jste mladý děvče. A líbí se vám Impuls a písničky, které hrajeme, jo?
1: Určitě, určitě.
0: Tak, máme z toho velkou radost, že jste naše faninka, že nás posloucháte. Jaký je léto? Jak to jde? Co dovolený a podobně?

0: mě.
1: Léto na mě moc, já mám ráda opravdu takový ty teplíčka, takže když jsi před chvilkou říkal, že změnili ze 40 na 33, tak mě trošku jakože rozesmutnilo, ale jinak dobrý, v sobotu jedeme za teplíčkem už, takže je to dobrý.
0: A kam, kam?
1: Tunis.
0: Tunis je krásná země, já to mám taky moc rád, byl jsem tam párkrát, skvělý. Užijte si to, mám tady Abu a Dancing Queen, co vy na to?
1: Úžasný.
0: Že jo?
1: Já
0: jsem si to myslel, protože já tu písničku úplně miluju, takže se můžeme, takže můžeme kroutit zadkem oba dva teďka, jo? Ano. Startuji to. Mějte se hezky, ahoj.
2: Šťastnou cestu, Ivetko, naslyšenou.
1: Děkuji,
0: taky děkujeme, hezký den.
3: Písnička na cestu.

0: vždycky přišlo takový jako rytířský prostě, tady to tudu,
1: tudu. Už vidím, jak tam najíždí s tím koněm, přesně s tím kopím.
0: Přesně. Posloucháte Impuls, Klára s Honzou a letní Impulzovi.
1: Bude proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty mezi 20 až 25 stupni na jižní Moravě až 28. Aktuálně v Trutnově třeba 16, v Dolních Dunajovicích, což je na jižní Moravě 20, no a v Mladé Boleslavi 17 stupňů. Jak je u vás? Dejte vědět, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Čeká Česko útok 40? Odpověď uslyšíte ve zprávách Rádia Impuls dřív než ostatní.
2: Peníze za to, že zvednete telefon? Na Impulsu žádný problém.
3: Haló, tady Impulsovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulsovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.

0: z návštěvy úřadů. Útočník v Seattlu zastřelil dva lidi. Zprávy v 7 dopisuje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Dorazí čtyřicítky. To je hlavní zpráva nadcházející vlny veder. Zatímco teď v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od zítřka se vyjasní a teploty začnou stoupat k tropické třicítce. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme skoro 40 stupňů Celsia. Čekají nás tak velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad dvacítkou. 40 stupňů naměříme od pátku, to bude slunečný a extrémně horký den. Nejtepleji by mělo být v nížinách. Víc než 35 budou i o víkendu. Zaregistrovat auto bez cesty na úřad. Taky by se vám to líbilo? Vláda nám to asi splní, protože na svém dnešním posledním zasedání před vládními prázdninami projedná příslušný návrh novely. Novela umožní nejen převody vozidel bez návštěvy úřadu, ale taky doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Novela o podmínkách provozu vozidel navrhuje i přenositelnost registračních značek a automatické vyřazení z provozu třeba ukradených aut.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Cena ropy padá, a to díky nadějím na konec války na Blízkém východě. Naše naděje na levnější benzín a naftu sleduje reportérka Martina Kroa. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno. Pozitivní vyhlídku na diplomatické řešení konfliktu na Blízkém východě přineslo přerušení amerických úderů na Irán. Proto ropa začala zlevňovat, informuje o tom agentura Reuters. Severomořská ropa Brent po půlnoci vykazovala pokles o zhruba 6% a pohybovala se v blízkosti 91 dolarů za barel. I podle televize CBS News Spojené státy a Irán pozastavili vzájemné vzdušné útoky v oblasti. Důvodem má být jednání ománské delegace v Teheránu o otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčovou námořní trasou pro vývoz ropy ze zemí kolem Perského zálivu. V průběhu minulého týdne se cena ropy Brent poprvé od května vrátila nad psychologicky důležitou hranici 100 dolarů za barel. V pátek ropa výrazně zlevnila po zprávě, že Čína se snaží o obnovení mírových rozhovorů mezi Spojenými státy a Iránem. Celý minulý týden ale Brent připsal téměř 10%. Martina Kroa, Rádio Impuls.
0: Ve vojenském újezdu Hradiště vrcholí letní výcvik studentů. Stanou se z nich vojáci v záloze. Středoškoláci se na prázdninový armádní výcvik přihlásili dobrovolně.
3: Studenti na Doupově absolvují především střeleckou a ženijní přípravu. Zúročují, co se naučili o pár dnů dřív v kasárnách. Jde o jedno z 10 míst, kde středoškoláci během léta armádní výcvik absolvují. Přijelo jich sem na 130 a aktuálně přípravu zvládá zhruba stovka z nich. Ti, kteří na Doupově nevydrželi, to zdůvodnili osobními nebo zdravotními důvody. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Gastrofestival v americkém Seattlu se mění v krveprolití. Útočník zastřelil nejméně dva lidi, dalších 5 včetně dítěte zranil. Ke střelbě došlo ve 3 ráno našeho času. Policie tragédii vyšetřuje a vyzývá, aby se lidé místu střelby vyhýbali. Motiv činu zatím zůstává nejasný, stejně tak, jestli policie někoho dopadla.
1: Sport.
0: Úvodní kolo první fotbalové ligy večer zavře dohrávka mezi Artisem Brno a Mladou Boleslaví. Jednoho ze dvou nováčků čeká premiérové utkání v nejvyšší soutěži, kam se dostal administrativně po vyloučení Karviné kvůli účasti v korupční kauze. Středočeši chtějí potvrdit roli favorita a v Brně zahájit sezonu vítězstvím. Zápas Artis Brno Mladá Boleslav startuje v 18 hodin.
4: No a neuzavřem i sázku, že jestli teda fakt budou ty čtyřicítky, já se teda držím těch nejnovějších
0: musíš
4: dat.
0: Musíš být v nížině, Honzo.
4: Že bude 33 nejvíc, jako jo. Ne, že to 38 v pátek, 38 v pátek a 33 v sobotu. Ne, zpráva má vždycky pravdu.
0: Držíš se při zemi moc.
4: O, zpráva má vždycky pravdu.
0: Já hlasuju pro 40.
4: Okay, pořád. A nedáme teda sázka? Nebude sázka?
0: Ale o co?
4: 1000 korun?
0: Uf.
4: To je lákavý, co? Podívej se, co všechno dokáže dneska tisícovka, přitom žádný peníze, když zahrneš inflaci, zdražení, co?
0: Je to moc. Halo,
4: tady impulzový. Tohle téma ještě v několikrát asi otevřeme dneska ráno. Každopádně Klárka Šedová.
5: Honza Daně.
4: Vaši ranní společníci z letní Vysočinou. Co tě napadne, když se řekne Vysočina?
5: No salám, no. Já za to nemůžu.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Kámo, ale na tenko nejemný kolečka nakrájený s čerstvým chlebíkem, jo.
5: Masličkem.
4: Masličko.
5: Kafičko.
4: Korničo k tomu kafičko.
5: Vyšlo, ne?

0: za chvilku slunečné reggae od Laidback, další letní písnička v našem hudebním programu. Tady Impuls, žijeme muzikou a českými prázdninami. Tento týden jsme na Vysočině. Byli jste tam někdy? Co vás tam nejvíc překvapilo v dobrém slova smyslu? Telč, Třebíč, Žďár nad Sázavou, památky UNESCO přímo uprostřed Česka. Nejen o tom je dneska řeč.
1: Věrka napsala: Vysočina, rodiště mého otce. Prázdniny u babičky ve Velkém Meziříčí, pohodový a příjemný příbuzný. A teď rodiště partnerky našeho Sima. Syna. Sima. Syna, přece ježiš, já jsem matlák. Syn a dcera, takže
0: tak
1: syna.
0: Tak jsi řekla prostě, no to se
1: jsem
0: stane.
1: Jsem z toho zmatená takhle v pondělí ráno, rozumíš? Jak prostě to? Já víkend celý v pejru, že jo, Benátka. A teďka jako práce, to je prostě jako velký rozdíl.
0: Ale byl bych tady sám zase.
1: No to jsem nechtěla.
0: To je strašně smutný, když jsem tady sám, já jsem jako srnka bez vody. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, posluchač Tomáš nám volá.
2: Ahoj, tak já určitě doporučím kostel a zámek Jaroměřice nad Rokytnou, naše rodné městečko.
0: Děkujeme, posluchačka paní Věra.
3: Já už asi 35 let jezdím do malebné, ale opravdu malebné vesničky, která se jmenuje Lhotka. Je kousek od Humpolce pod obcí Jiřice. To vyjíždíte z lesa, sjíždíte z kopce a před vámi malebný údolíčko. Náves, tam nádherný rybník pokrytej, opravdu pokrytej lekninama. Uprostřed je vyřezávaný nádherný vodník, který drží udičku a chytá ryby.
0: Tak posloucháte Impuls, máte na Vysočině taky svoje tajné místo, jako naše posluchačka paní Věra. Ozvat se můžete teď hned, třeba přes aplikaci nebo radio WhatsAppem 605 222 007.
4: Žijeme muzikou i v létě na rádiu Impuls.

0: Taky v létě pro vás máme denní ranní porci adrenalinu. Co to znamená? Že když vám volá třeba skrytý číslo, vyzvednete telefon a řeknete:
1: Halo, tady Impulzovi.
0: No tak jste ve vatě a máte rázem během jedné vteřiny krásných 10 000 korun. A to prostě chceš? Takže já jsem to odbrzdil.
1: To bylo první. Druhé.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: No jasně, slyšíte tu fanfáru?
2: Výborný.
0: Výborný, jste Daniel?
2: Ano.
0: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
2: Do Jihlavy.
1: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzovi a že vám těch 10 000 můžeme dát. Ale Dane, chcete 20?
2: Tam jsou nějaké podmínky, to asi ne.
1: Je tady bonusová otázka a není těžká, je z vašeho kraje, ale já vás nebudu lámat, ať to pak nevím.
2: Ne, jistota je jistota.
1: Ale přečtu vám to, jo, schválně.
0: Ano. Takže jste rozhodli pro 10 000,
2: ano,
0: už 10
2: tisíc
0: nebudete hrát nebudem. Prostě, jo?
2: Nebudu, že bych o tom přišel, kdybych to nevěděl.
1: Tak pojďme. Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsaný na seznamu UNESCO. U kterého města stojí?
2: No, žádná celá za
1: zou. No, vidíte, musíte mít 20.
0: Kámo, 20 tisíc jasných, mohlo být 20 tisíc, to už jsou prachy docela.
2: Nevadí. No. I tak je to dobrý, tak se mě potěšili.
0: Dané, vy jste říkal, že jste Jihlavák?
2: Ano.
0: Jaký je život na Vysočině?
2: No, je tady trošku furt, se bude teplo, teďka v létě, ale pořád není.
0: Prosím vás.
2: Fouká, poprchává.
0: Jakože se vám to vyhejbá, fouká, poprchává, takhle?
2: Ano.
0: Jo, to u vás probíhá.
2: Ano.
0: Takže nějaká dovolená někam k moři?
2: Jo, určitě.
0: Kam
2: no, se těším na Slovensko, kde furt si stěžují, že jsou třicítky.
0: Jo, takže nikoli k moři, ale na Slovensko.
2: Jo, jo.
0: Kam tam jezdíte?
2: No, tak jdu po Dunajska a tam všude možně
0: jo,
2: okolo.
0: Máte to tam rádi, je to
2: častý
0: cíl vašich dovolených, rozumím. Mm-hmm. A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
2: Jasně.
0: Vy jste Kabelka.
2: Ano.
1: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela. Já jsem si dneska zrovna vzala moc hezkou Kabelku. A no. Máte paní?
2: Ano, mám paní.
1: A ta je Kabelková,
2: taky,
1: co?
2: Taky, není, ona je právě Kabelka.
1: To je dobrý.
2: Je cizinka.
0: Nenechala si ová je Kabelka, jo? A jak je křesním paní?
2: Beata
0: Kabelka. To je neskutečný. Takže Kabelkovi, máme vás rádi. Díky za to, že posloucháte halo tady Impulzovi a blahopřejeme k výhře 10 000 korun.
2: Jasný, díky moc.
1: Naslyšenou.
2: Naschle.
3: Toto je
4: Dobravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a za aplikaci Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam bude.
8: Přestaň, štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na D11. Počítejte tam s komplikacemi na 27. kilometru ve směru do Prahy. Překáží tam nehoda nákladního vozu s dodávkou. Kolona už má přes 7 kilometrů. Míříme na Pražský okruh, ve směru na letiště se popojíždí mezi Vestcem a Barandovem, v protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v Praze se stojí v Novopatské od Černáku na Štěrboholské směrem k Barandáku a plné jsou i příjezdy k Barandovskému mostu ve směru na Smíchov. Víc než 2-kilometrová kolona je také na příjezdu do hlavního města po D7 před omezením u letiště. Ještě se přesouváme na Svitavsko. Po vážné nehodě osobního vozu s nákladním je stále uzavřený příjezd do Litomyšle z Mýta u odbočky na Srdiště. Dlouhé kolony se táhnou z obou směrů. A co dál na Impulzu?
2: Dál hrdinové všedního dne, protože je pondělí. No a k hrdinovi neodmyslitelně patří zbraně.
3: To je hustá upoutávka.
2: No, počkej si na to.

0: Posloucháte letní Impuls a vy krásné ráno do celého Česka.
1: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
2: Já jak slyším hrdina, tak akutně potřebuju k hrdinovi zbraň. Představ si to.
0: Ach, tak?
2: No to je taková jako asociace, že jo, protože hrdina byl třeba rytíř a ten měl nějaký meč nebo třeba kopí. No ale náš dnešní hrdina opravdu zbraň má, protože je to hajný, který se stará o les a ta flinta prostě k tomu hajnému patří. Náš hajný se jmenuje Tomáš Bolek a vyspovídal ho náš zuřivý reportér Aleš Růžička, který právě hrdinům všedního dne věnuje pondělky. Pánové, krásné ráno.
0: Krásné ráno.
3: Impulzovi, tak já vás zdravím, dobré ráno. A já mám tu čest být teďka v krásné hájovně, v krásném lese. Jsem u hajného lesních úseků, protože on má dva lesních úseků, Červená řečice a Blaník. A je to Tomáš Bolek. Tomáši, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak vy jste náš hrdina všedního dne. Za všechny hajné. A lesníky, co obnáší vaše práce? Já jsem tady chtěl hned vidět flintu a vy jste říkal, ale ta flinta to není úplně jako za každou cenu moje práce. Takže pojďme si říct, co je vaše práce?
4: Samozřejmě ta flinta k té práci patří, ale jde hlavně o les.
3: Tak jste lesník nakonec.
4: Ano, jsem hajný na dvou úsekách o rozloze cca 11 hektarů v majetku arcibiskupství pražského pod správou AP Lesnické.
3: A kdyby jsme byli konkrétní, dneska co vás čeká?
4: Dneska mě třeba čeká kontrola po úseku, jak pěstební činnosti, tak těže.
3: Takže máte tady lidi, kteří prostě vysazujou sazeničky, jo?
4: Už nevysazujou, ale je tam ta následná péče, jo. Jako je ochrana nátěru momentálně letního a ožínání.
3: Mm-hmm. Se dělá něco kvůli strnkám?
4: Hlavně kvůli zvěři. Ty školy jsou tady enormní, kort na tom Blaníku třeba, kde je velký tlak turistů a ta zvěř je hodně tlačená do houštění, kde nemá ty pastební cykly, jaký by měla mít. To znamená, že opravdu leží de facto celý den v těch kulturách a dělá škody.
3: Takže žere tu kůru?
4: Kůru ne, ale ty sazenice.
3: Ty sazenice, ano, ty chutnají. Ano. Jo.
4: Pak mě čeká třeba odvoz dříví odpoledne.
3: A celý den v lese.
4: Ano.
3: To je krásný. To vám závidím. Ten, koho jste poslouchali, je náš hrdina všedního dne pro dnešní den hajný lesního úseku nebo lesních úseků Červená řečice a Blaník na Vysočině. Takže Tomáši, dobré ráno a za hodinu společně ještě naslyšenou.
4: Děkuju.
5: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš wrap už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
6: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí se šéfem, co se po mně vozí.

0: zásadní otázka pro každé všední ráno. Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: Já se ještě jednou vrátím na Benátskou. Na Benátské vystoupili i Činasky a zpívali samozřejmě Kláru, ale ještě předtím diváci zaspívali Kláro, jak to s tebou vypadá. A když ten 20-tisícový dav to zpívá a vlastně se tě ptá Kláro, jak to s tebou vypadá, to bylo tak hezký, tak jsem tě chtěla poprosit, jestli bys co třeba, ne?
0: Co?
1: Jako každý ráno, že bys někoho sehnala, že bychom to dali živě? To,
0: bys chtěla jako tým, který ti každý ráno zaspívá, Kláro, jak to s tebou vypadá?
1: No vidíš, že to umíš taky, no tak to by se mi líbilo. No takže takhle jsem se vrátila na Benátskou a pak se chci vrátit na Benátskou, protože ta atmosféra byla prostě geniální. A chci poděkovat všem, kteří tam byli, nejenom samozřejmě divákům, ale i těm lidem, kteří tu Benátskou tvoří, týmu Rádia Impuls, protože to bylo jak správně namazaný stroj a všechno fungovalo naprosto skvěle a já doufám, že se příští rok zase na Benátské uvidíme. Co ještě bude z Benátské, tak třeba za malou chvilku taky písnička od skupiny Lucie, která byla geniální a kterou si samozřejmě taky připomeneme. Nebuď včerejší, no
0: tak Kláro. Posloucháte Halo, tady Impulzovi a dneska bude proměnlivo, občas déšť nebo přehánky, sem tam i bouřky, nejvyšší teploty jenom 20 až 25 na jihu Moravy, vyšplhá teploměr až k nějakým 28 stupňům Celsia.
1: Teď Mnichov u Strakonic 18 stupňů a polojasno, trošku zapršelo, napsala Danka. A v Pardubicích 20 a zataženo, víme od Standy. Děkujeme za vaše zprávy, pište dál. WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Svoláváme k přijímačům všechny fanoušky Vysočiny. Máte tam tajné místo, co se vám na Vysočině líbí. Jsme v kraji Vysočina, prožíváte české prázdniny s rádiem Impuls.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Prosím tě, proč ses vyspala s mým manželem? No, já jsem chtěla vidět, jaký je rozdíl mezi tvým a mým manželem. Tak co se snad mohla zeptat, ne?
4: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
5: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
6: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matrů u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
5: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
7: Půl osmá, zprávy jednou větou nese Iva Horáková. Eura nebo dolary vyměněné za špatný kurz můžeme do 3 hodin vrátit. Sokolové prodávají kvůli chybějícím penězům na údržbu budovy. Tropy jsou zpět, v pátek to v Nížinách vypadá i na 40. Protestu proti turismu na Malorce se zúčastnilo 25 tisíc lidí. Stovky lidí v Itálii na jižním pobřeží Jadranu utíkali na lodích před požáry a fotbalisté Hradce Králové porazili v úvodním kole ligové sezony Pardubice 2-1.
0: Klarinko, Iva hlásí útok 40.
1: Co jim chceš říct?
0: Nic, jestli se přidáš. Pátek. Půjdeš na koupák?
1: Jenom.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Ty jsi to pochopila špatně. Já si tě ptám, jestli se jako přidáš a půjdeš na koupák. Když bude 40. Já ti to klidně zaplatím, to vstupný.

0: Příjemné ráno, 6 minut po půl, vám přeji Klárka a Honza, vaši ranní společníci. České prázdniny s rádiem Impuls jsou tento týden v kraji Vysočina. V kraji, kde je klid, krásná příroda, středověká města a super lidi. Telč, Třebíč, Žďár, byli jste tam někdy? Co se vám tam nejvíc líbilo v dobrém slova smyslu? Máte tam třeba nějaké své tajné místo?
1: Úžasná dovolená, krásný je to tam, Telč, Krahulčí, prostě v návršku, nádherný to tam je. My jsme si to tam užili celý týden, úplně fakt fantasticky. Zámek, všechno, ale to město Telč je úplně prostě bombový.
2: Tak, je tam holka. Taky zoologická zahrada. Prý, ne, velmi hezká, taková jako malebná.
0: Ty Telči?
2: V Jihlavě.
0: Jihlavská je vyhlášená.
2: Ano. No a ještě jsem chtěla říct, a nevím, jestli to zaznělo, Železné hory, mluvil jsi o nich?
0: Ne.
2: Tak ty jsou prý velmi malebné a krásné, to je tedy z těch doporučení, co máme. No a jaká jsou vaše doporučení na Vysočinu? To nám dejte vědět na náš WhatsApp 605 222 007, ať taky víme, kam vypravit se, viď?
0: Rozhodně. Já jsem chtěl říct jeden infantilní for ze čtvrtý třídy, jak vznikl název Jihlava.
2: Jak?
0: Bolela Jihlava. Říkám, infantilka ze čtvrtý třídy. Posloucháte Halo, tady Impulzově, krásné dobré ráno a i vy se můžete ozvat z kteréhokoliv místa na Vysočině.
2: I to se stane.

0: bavit. Tady jsou Klárka s Honzou, vaši ranní společnici. Přejeme vám nádherné ráno.
1: A máte milionové kolegy a mohli bychom je vidět, mohli bychom o nich slyšet. Moc rádi o nich uslyšíme, protože každý den jim posíláme 7 pecek a 7 pecek prostě stojí za to. Jestli máte skvělého, milionového, báječného kolegu, dejte nám o něm vědět přes impuls.cz, kde se přihlašujete a pak už jenom čekejte na zavolání a my těm báječným kolegům prostě uděláme radost za vás.
0: Z Nymburska máme hlášenou vážnou dopravní nehodu. Za chvilku tam začnou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dávajte na sebe pozor, hezké léto s Impulzem přejí Klárka s Honzou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné a krásné ráno, začneme na Nymbursku novou bouračku, právě teďka hlásí dopravní agent.
5: Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu mezi Kostomlaty nad Labem a Lysou nad Labem. Auto v zatáčce v příkopě, pěkně rozštípaný, záchranné složky na místě, za co všichni v pořádku, tak přeju hodně štěstí.
0: O kus dál přetrvávají problémy na dálnici D11, strážka nákladňáku s dodávkou blokuje provoz na 27. kilometru ve směru do Prahy. Kolona měří přes 7 kilometrů. Přesouváme se na Světavsko, profici z Global Assistance hlásí uzavřený příjezd do Litomyšle z Vysokého Mýta u odbočky na sedliště kvůli vážné nehodě. Dlouhé kolony jsou v obou směrech. Míříme na Vysočinu. V obou směrech vás neprovoz také na trase z Jihlavy do Havlíčkova Brodu u Stříteže. Pozor si dávejte na D8.

0: Klárka.com. Tady jsou Klárka s Honzou. Klárka byla na benátského víkendu, bylo to neskutečná show. Sledoval jsem tě na sociálních sítích a bylo mi moc líto, že jsi tam nebyl s tebou. Byl jsem na dovolený.
1: No, mě mrzelo, že jsi byl na dovolený, no, ale já jsem si to užila za nás, za oba. Si myslím, že já jsem si to užila tolik, jako kdyby tam byli všichni moderátoři, nejenom Impulzu, ale všech rádí na světě.
0: Viděl jsem, jak jsi tam řádila. Viděl jsem to moc. Na našich sociálních sítích se můžete také ohlédnout za skvělou atmosférou. My jsme vám slíbili, že vám pustíme něco moc hezkýho. Tady je David Koller, Šroubidohlavy.

0: kde byla i Klárka a na vlastní oči viděla, jak zpívá David Koller, nebo Lucie, nebo No Name, nebo Roxetti.
1: Nebo všichni ostatní, skvělí, báječní, skvělí. Třeba Miggy byly...
0: Mizzy.
1: Mizzy.
0: Mizzy.
1: Mizzy.
0: Jak to bys

0: kloněš?
1: Jako mizi?
0: Migi 21 byly skvělý, nebo mizi? Mizi. To je otázka.
1: Migové.
0: Migové. Pan profesor by nám určitě poradil, ale ten má teďka letní školu.
1: Je to tak.
0: Edukuje všechny, kteří milují českou kotlinu. Tento týden jsme na Vysočině.
2: Prázdninová škola. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno z naší prázdninové školy přeji z kraje, který si zamiloval třeba Jaroslav Hašek, autor Dobrého vojáka Švejka. Narodil se tu písničkář Tomáš Klus a promlouvá k nám i Santýnyho jazykem. Jsme na Vysočině a mě dnes zajímá, jestli odhalíte, co spojuje tato tři města. Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Za A. Leží na řece Sázavě. Za B. Dostali se na seznam UNESCO. Za C. Byli hlavním městem kraje. Seznam UNESCO je tím spojovacím článkem pro historickou Telč, židovskou čtvrť a baziliku svatého Prokopa v Třebíči a poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou. Určitě stojí za vidění na vašich prázdninových toulkách. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.

0: Tak já se oblíkl jako, že dneska bude 35 a ne, on bude maximálně 25.
1: No, musel bys na jich Moravy, tam bude až 28. Mm. Tím pádem jsme v podstatě řekli počasí. Každopádně ne, počítejte s tím, že bude proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky a ojediněly i bouřky. A ty nejvyšší teploty už jste slyšeli.
2: K českým prázdninám patří živá muzika. A my ji pro vás máme pořádnou dávku.

0: Živák Rádia Impuls. Skvělá atmosféra do obýváku, na chatu nebo k táboráku. Kde budete poslouchat vy? Víkendový Živák. Každou sobotu v 8 večer na Rádiu Impuls.
1: Peníze za špatný kurz můžeme vrátit. Malorka protestovala proti turismu. Východočeské derby ovládl Hradec. Je přesně 8. Čas na zprávy s Ivou Horákovou.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Výměnu peněz si můžeme rozmyslet. Například eura nebo dolary za špatný kurz lze do 3 hodin ve směnárně vrátit. Upozorňuje na to spotřebitelská organizace D-Test. Takže třeba přijdeme do směnárny, vyměníme peníze a o pár kroků dál narazíme na výhodnější kurz. A právě v ten moment je zákon na naší straně. Směnu totiž můžeme do 3 hodin bez udání důvodu vrátit. Směnárna musí vydat původní částku bez jakýchkoliv poplatků. Podmínkou je pouze doklad o směně, který provozovna po transakci tiskne. A ještě jedna důležitá zpráva pro život. Tříhodinová lhůta začíná běžet okamžikem uzavření obchodu, počítá se ale jen provozní doba. Pokud směnárna mezi tím zavře, není nutné spěchat. Čeká nás velmi horký týden. Od zítřka přijdou do Česka tropy a můžeme naměřit až 40 stupňů Celsia. Přesnou předpověď meteorologů má reportérka Martina Kroa. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. Teď to tak sice nevypadá, protože dnešek se bude držet do 25 stupňů a sem tam zaprší nebo zabouří, ale už večer bude srážek ubývat. Od zítřka se pak vyjasní, teploty se budou držet kolem 30 stupňů a déšť se objeví jen výjimečně. Ve čtvrtek už se budou teploty blížit 40 stupňům Celsia. Nejtepleji pak má být v pátek a víkend se s největší pravděpodobností také ponese v horkém duchu. I noci budou velmi teplé, dusné a některé dokonce i tropické. Meteorologové upozorňují na to, že nás tento týden čeká extrémní zátěž teplem. Horké počasí s minimem deště také zvýší riziko šíření požáru. Martina Kroa, Radio Impuls.
1: Dioptrie máme zjišťovat u optometristy a ne u očního lékaře. S tímhle varováním přicházejí odborníci. Lékař totiž řeší oči ze zdravotního hlediska, zatímco za brýlovou korekci je odpovědný optometrista. Na nepřehlednost situace upozorňuje Mladá fronta dnes. Část očních lékařů už dioptrie vůbec neměří. Když ale ano a účtuje to pojišťovně, pak za výsledek ručí. Jinak se ale pacientovi může stát, že si nechá vyrobit brýle, přes které špatně vidí, bolí ho hlava a svět se s ním houpe, jak popisuje právě jedna z pacientek Mladé frontě dnes. Brýle nebo kontaktní čočky nosí každý druhý Čech. Hladík rovná hádky o nové mlýny. O případném zrušení vodního díla na jihu Moravy rozhodne podle exministra životního prostředí studie. Jedině tak lze podle Hladíka vyřešit spor ekologů žádajících zrušení nových mlýnů a vodohospodářů, kteří to považují za totální nesmysl. Dohady vznikly kvůli častým úhynům ryb a znečištění vody. Studie má odpovědět na to, zda je problematická dolní nádrž a jaké by to bylo, kdyby se místo ní obnovil lužní les. Tisíce obyvatel španělské Malorky vyšli do ulic. Večer protestovali proti nadměrné turistice. Demonstraci v době hlavní turistické sezony svolala iniciativa Méně turismu, více života, píše agentura DPA. Policie odhaduje, že na demonstraci dorazilo zhruba 25 tisíc lidí. Demonstranti si v souvislosti s nadměrnou turistikou stěžují na nedostatek bytů, dopravní zácpy, špínu a hluk. Malorka je největším z baleárských ostrovů, ležících ve Středozemním moři. Je oblíbenou turistickou destinací, zejména mezi turisty z Německa a Británie.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové ovládli východočeské derby. Votroci porazili v prvním kole první ligy Pardubice 2-1. Hradec Králové potvrdil, že se mu na domácím hřišti daří, protože v posledních 13 ligových duelech v Malšovické areně prohrál pouze jednou. Trenér vítězů Hořejš byl s výkonem svého mužstva spokojený.
3: My klukům vytknou jednu věc a to je ta inkasovaná branka. Jinak si myslím, že prostě ten druhý poločas byl z naší strany velice dobrý. Dali jsme tam na 2-0 po krásný standardce Franta Čech a ten zápas měli jednoznačně pod kontrolou. Bohužel prostě pak jsme dostali inkasovanou branku jako lacinou, kde prostě couváme až do vápna.
1: Vítězstvím nad východočeským rivalem se Hradec naladil na čtvrteční domácí odvetu s norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy.
4: Pokračují české prázdniny na Impulsu, tentokrát na Vysočině. Co vás napadne, když se řekne Vysočina? Máte rádi Telč, Třebíč, Žďár nebo Jihlavu? Ptají se Klárka Šedová
5: a Honza Daněk.
4: Vaši ranní společníci, krásné ráno.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
4: A rodina vám posílá skupinu Buty. Dobré ráno.

0: České prázdniny s Rádiem Impuls strávíte tento celý týden na Vysočině a ptáme se vás, jestli tam máte třeba nějaké oblíbené tajné místo se studánkou, kde voní les.
1: Aleš píše, krásně je v Bystřici nad Pernštejnem a rybník Domanínský. A krásné rybaření je právě v tomto místě. Jarda z Ostravy nám napsal, že na Vysočině má nejraději Hlinsko. Je to rodiště jeho otce a mají tam vynikající pivo Richtář. Lída napsala, že Žďársko je krásné. Olšiakovi betonové schody nemají chybu. Moc rádi tam jezdíme i na kola, mají bezva cyklostezky.
0: Na pivko nás zvete hodně už od časného rána, takže děkujeme moc za všechny ty dobrý tipy. A co Hanka?
2: Ahoj Impulzáci. Město Počátky, který leží na rozhraní Vysočiny a jižních Čech, je pro mě už leta srdcovkou, protože tam jezdíme s dětmi na letní tábor. A kousek od Počátek je nádherný místo svatý Kateřiny, významný Stonehenge, takže určitě z mé strany jenom velké doporučení. Zdravím všechny.
0: My zdravíme taky a děkujeme všem, kteří nám právě teďka volají přes aplikaci, nebo tento vzkaz můžete klidně nahrát i přes WhatsApp 605 222 007.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové velké problémy, teď sledujeme na Svitavsku. Po vážné nehodě tam je zavřený příjezd do Litomyšle z Vysokého Mýta. Další dopravní zprávy odvysíláme už za malou chvilku. Klárka se na mě teďka koukla?
1: Nekoukla. Já jsem koukala do počítače. No, já všechno dávám, hele, tady dělám všechno jako jinak. Všechno dávám prostě do špatného chlívečku, pak to hledám.
0: Protože seš, máš takzvaný postbenácký syndrom?
1: Flashback.
0: Posloucháte Halo, tady Impulzové. Nádherné léto vám přejí Klárka s Honzou. 2 minutky chybí do 8:45, za chvilku doprava.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásný den, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Svitavsku. Po vážné nehodě zůstává uzavřený příjezd z Litomyšle do Mýta u odbočky na sedliště. Hodně ucpané jsou oba směry. Komplikace pokračují taky na D11 na 27. kilometru ve směru do Prahy. Pořád překáží nehoda nákladňáku s dodávkou. Kolona měří přes 7 kilometrů. Jedeme na Jižní Moravu, popojíždí se na D1 u Brna před 196. v obou směrech a stojí se i na bratislavské D2 na příjezdu do Brna. Míříme do Prahy. Ve Strahovském tunelu směrem na Smíchov se srazila dvě osobní auta a připravte se na delší zdržení. A ve východní části okruhu u Černého mostu směrem na D10 stojí poruchané auto, kolona má přes kilometr. Ucpaný je taky pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Ořechem a zdržíte se kvůli tomu i na plzeňské D5 před Prahou. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli doplňující informaci, víte kam ji nahlásit. Přes aplikaci Impulzu nebo 605
2: 222 007. Ty jsi chtěl říct zase moje telefonní číslo,
1: ne,
2: že jo?
1: Ne, chtěl jsem říct svoje tentokrát. Moje totiž taky začíná 605.
2: Prostě my jsme klasici. Za chvilku hrdinové všedního dne. A tím dnešním, představte si, je opravdový hrdina, protože se stará o temný a černý les. No dobře, není temný a černý, ale je to les.
1: Mně spíš k tomuto napadá něco jiného. Haní je les.
2: To jsem říkala už taky, viď?
1: Poslucháte halo tady Impulzovi? Chcete léto, protože letní Impulzovi mají až o 1000% dobrou náladu. Více, o 1000% lepší letní náladu.
2: Tak jo.
1: Vymáčknul jsem se.
2: Asi jo.
1: A Hanka s Petrem Kotvaldem a Standou Hloškem to potvrzují. Ahoj léto.

0: Hrdinové všedního dne na rádiu Impuls.
1: Je pondělí a to patří hrdinům všedního dne. No a dnešním hrdinou je muž, který má na starosti les. Tomu se říká hajný, takže hrdina. Ale on má dva lesy na starosti, takže je super hrdina de facto. No a taky nás zajímá, jak se takový hajný stane hajným. Dobré ráno, pánové.
2: Ahoj. Impulzovi znovu krásné dobré ráno, já vás zdravím z Vysočiny, kde budeme celý tento týden cestovat, já už tady začínám a jsem v krásném lese, což vlastně od Vysočiny vždycky čekám, tyhle ty krásné lesy, kde jsem teďka v Hájence, jsem u hajního lesních úseků Červená řečice a Blaník a právě tento hajný je náš hrdina všedního dne Tomáš Bolek. Tomáši, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Mám tady flintu, jo, protože každý hajný nosí na rameni flintu.
3: Je to tak.
2: Jak se ona nosí? Vlastně na pravém, na levém, dolů tou hlavní nebo tou pažbou?
3: No, na rameni, laufem.
2: Na levém.
3: Na levém.
2: Takže levé rameno a do záru, jo, takhle.
3: Dopředu. Dopředu.
2: Dopředu. A proč dopředu?
3: Je to kvůli bezpečnosti.
2: Tak. A potom teda natáhnout?
3: A zajistit.
2: Tak.
3: A zajistit.
2: Pojď nám říct, ale jak jsi se k tomu dostal, k tomu být hajný? To je taky jako poměrně taková profese pro mnoho kluků sen.
3: A je to tak.
2: A není vás zas tak moc.
3: Je to tak, je to tak. A já, u mě to bylo tak, že můj otec už dělal hejního a já jsem vlastně, když to řeknu, neměl žádný výběr. Já jsem nikdy nepřemýšlel ani v dětství, nikdy jsem nepřemýšlel na jinou profesí, než je být hejnej.
2: Tak vy jste asi jako dneska vaše děti chodí sami po lese, tak. Asi když mají volno, tak vy jste chodil s tatínkem, tak. Chápu dobře.
3: A předpokládám, že moje děti to převezmou.
2: Máte dva kluky?
3: Mám dvě holky.
2: Jako máte dvě holky? Jo. A čekáte, že holky budou taky jako...
3: Ta jedna z holčin by to měla.
2: No a to mi řekněte, já se vlastně neznám jako hajného dámu nebo ženu.
3: Dneska je to čím dál tím běžnější.
2: Jo, jsou holky teda.
3: A šikovní.
2: Mají svůj lesní úsek.
3: Fungují stejně jako chlapi. A na no, k tomu jedinou výhradu, dneska už je to prostě tak tím to vyvážený, že to tak je.
2: To je bomba. Tak vy jste vlastně tím pádem dvojitě hrdina všedního dne pro nás dneska, protože my vám děkujeme za tu vaši práci, že nám tady se staráte o ty lesy krásné, speciálně na Vysočině, jsou rozlehlé, jsou veliké, potřeba se o ně starat. Vy to děláte i s vašimi kolegy, za to vám děkujeme. A pak ještě za to, že nám teda tady přiděláváte další hajný, kteří by teda nebylo třeba tolik, ale díky vaší rodině tady budou minimálně další dva. Tak díky.
3: Tak, děkuju.
2: Impulzovi, hrdina všedního dne pro naše vysílání tady z Vysočiny je hajný lesních úseků Červená řečice a Blaník Tomáš Bolek. Tomáši, mějte se krásně, ahoj.
3: Naschledanou.
4: Balíte, stále balíte, ještě pořád balíte. Náš wrap už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.

0: Impulzovi a Kabelkovi tolik sobě.
1: Kabelkovi rozhodně k nám patří, protože všechny znáte, že jo? Kabelky, no.
0: Dan Kabelka je posluchač, který dneska vyhrál 10 000 korun.
2: Haló, tady Impulzovi.
0: No jasně, slyšíte tu fanfáru?
2: Výborný.
0: Výborný jste, Daniel?
2: Ano.
0: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
2: Do Jihlavy.
1: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 000 můžeme dát.
0: Protože když je léto, tak spousta lidí má jiný starosti na dovolených. I ti, kteří jsou přihlášeni, tak se nám stává, že voláme a nic.
1: Tak doufáme, že zítra to bude zase 10 000 korun. Možná i 20, viď?
0: Kdyby Dan dneska dvojnásobil, mohl mít 20, protože otázka byla z jeho kraje a když jsme mu ji zkušebně položili, odpověděl správně. Nezapomeňte proto poslouchat a přihlásit se klidně celá rodina, a to přes impuls.cz.
1: Dnes bude proměnlivá oblačnost, občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 28. Máme hlášení z Olšan u Prostějova od Dany o 20 stupních, Vlčkovice v Podkrkonoší hlásí 16 stupňů a Zataženo, píše Pavla, a v Kutné Hoře 21 a zdraví nás Mirek. Děkujeme za všechny vaše zprávy, které se týkají počasí nebo Vysočiny, které posíláte na náš WhatsApp 605 222 007.
3: Je 8.30, zprávy jednou větou má Iva Horáková. Při ranní srážce auta a nákladňáku u Litomyšle zemřeli dva lidé. Vrchol další vlny veder dorazí v pátek. Vláda se chystá umožnit registraci aut bez návštěvy úřadů. Naděje na mír na Blízkém východě výrazně sráží ceny ropy. Policie zastřelila podezřelého z útoku na pochod hrdosti v Berlíně. Pogačar popáté ovládl Tour de France a vyrovnává historický rekord.
0: Co si naše Bubu spojuje s Vysočinou a jaký tip má náš posluchač Viktor pro tento nádherný kraj, uslyšíte hned po písničce od Miraj. Vedle tebe usínám. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, dobré ráno.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: posloucháte Halo tady Impulzovi, takže se s žádnýma těma chlapama nebavila na té Benátský, třeba s lídrem, já nevím, Činasky nebo s Igorem Tymkem, nešli jste na kafe, nepopili jste a tak dál.
1: Nebyl čas, na to prostor.
0: Musela smakat a musela
1: no,
0: se spojovat,
1: museli jsme makat a oni jo. Taky museli makat, jak jsem
0: pak
1: ti říkala vody, prostě. Jako,
0: a pak odjeli, že jo?
1: Jedině můj kluk vody. Michal Hrůza, to je
0: můj
1: jako...
0: Můj kluk Michal no. Hrůza. Ale s tím si navázala už partnerství a vlastně
1: ano,
0: vztah tady při
1: Ježíš, jestli mě slyší jeho partnerka nebo jeho žena, tak to bude konec.
0: Tak řekni, že do rádia, že to je legranda.
1: Je to legrace, no. Samozřejmě.
0: Co se vám vybaví, když se řekne Vysočina, ptáme se dneska od rána, co se vybaví Zuzce Bubílkový?
1: Dobré ráno.
0: Krásné ráno.
2: Zdravím Impulzovi, mě osobně nádherná píseň skupiny Plavci Vysočinou. Byla jsem jedna z posledních, která ji slyšela v podání Milana Dufka. Na Nově jsem přetáčela Silvestra a s Plavci jsem měla společnou scénku zakončenou touhle písní, když Milan zaspíval Jen počkejte, pane, chvíli tu, na vítr v raním přeletu, co voní, Vysočinou. Ozval se takový potlesk, že ji musel opakovat. S Milanem jsem se dohodla, že když se vrátí z Kolumbie, kam odlétali, přijde jako host do mého pořadu. Nepřišel. Při potápění tragicky zahynul. Za pár let jsem pak jezdila s Honzou Vančurou, tenorem ze skupiny Plavci Rangers. A největší úspěch měl všude s Vysočinou. Ta píseň prostě žije dál.
1: A co se vám vybaví z památek?
2: Městečko Ter, že se narodil můj otec. Když mu bylo 90, tak jsem ho tam zavezla a našli jsme jeho rodný dům. Byl dojatý a cestou domů vzpomínal na dětství. A také zámek Třešť, kde pobýval Franz Kafka. Bydlela jsem tam v den, kdy spisovatelka Třeštíková přišla na červený koberec na filmovém festivalu v Karlových Varech, oblečená v kanafasové sukně a v podprsence. V Třešti měli stejné ubrusy. Tak jsem zjeden omotala a vyfotila se na sítě s komentářem na zámku v Třešti hlavami Třeští, mám v tom ubrusu jít na pláž nebo na červený koberec. Zbouralo to internet a lidi tam začali chodit, aby si vyfotili Třeštíkové ubrus. Vaše Zuzana Bubílková.
1: Já jako rodilý Třebíčák nám napsal posluchač, musím říct, že Třebíč a potom Dalešická přehrada, to je pro mě srdeční záležitost. Hlavně v okolí kempu Hartvíkovice, kde je nádherná příroda, odkud se dá lodí dopravit do Dalešic, kde se natáčel slavný film Postřižiny a to pivo, co čepují přímo ve filmovém pivovaru, to je jako křen.
0: A další tip na pivko, asi nejvíc tipů přišlo na dobrý pivo. A co posluchač Viktor, který volá Impulzovým?
3: Zdravím Impulzový, když se řekne Vysočina, vybaví se mě okamžitě westernové městečko Šiklův mlýn. Největší areál westernového stylu. Rád tam jezdím, chvíli jsem tam dokonce i pracoval a vozím tam jako každoročně i letos za týden dceru na herecký tábor, kde se jí moc líbí. Takže doporučuji westernové městečko Šiklův mlýn.

0: přijímačům všechny milionové kolegy a taky ty, kteří je nahlásili. Ano, Vlastík Korec dneska nevysílá, budu s váma já až do 11, kdy to převezme Honzík Benešovský. A krátce po 9. hodině se těším na vstup s paní Gábinou, která má kolem sebe jenom milionové kolegy. Tak poslouchejte dál Impuls a české prázdniny s rádiem Impuls, které jsou tento týden na Vysočině. My se vás ptáme, kde je tam krásné místo, nebo jestli tam máte tajné místo. Před malou chviličkou jsme s Klárkou říkali několik typů a postřehů našich posluchačů. A teď se nám ještě dovolala Hanka.
1: Vysočina, to je nádherný kus země. Prodala se mi tam dcera, do Bystřice nad Terštejnem. Mají tam park miniatur, pohádkou alej, vysokou sochu Zubra, rybník Domanín, rozhlednu Karasín. V loni jsme byli ve Žďárských vrchách, Milovi, rybník a kolem skalnaté vrchy a krásná zóvy hlavě.
0: Sám za sebe se musím přiznat, že nemám prozkoumanou Vysočinu a když jsem to dneska všechno poslouchal, tak je to neskutečný, kolik typů a krásných míst tam je. Pravda je, že v Telči jsem byl, no... Jo, no, v hlavě taky několikrát.
2: Ale to, když jdeš po dálnici, tak jdeš kolem, v podstatě to si
0: počítá. Takže vlastně jsme tam byli, jo, no, Klárka. Klárka vždycky všechno. Klárka to vždycky zabalí a uklidní, takže ano, všichni jsme byli na Vysočině.
2: Ano, byli.
0: To znamená, když letíš přes Barcelonu nebo do Barcelonu, byla
2: byl
0: v Barceloně.
2: Byl jsi v Barceloně.
0: Dobře, v pořádku. Svět je v pořádku a o tom to celý. Za malou chvíli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásné ráno vám přeji Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
3: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
4: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
3: Létá po světě a bere nás sebou.
4: Když se dotkne tlahavá moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky. Stojí to za to.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, řidičky a řidiči. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Svitavsku. Po ranní tragické nehodě stále uzavřený příjezd do Litomyšle z Vysokého Mýta u odbočky na sedliště. Dlouhé kolony se táhnou s obou směrů. Přesouvám se na D11 na 27. kilometru ve směru do Prahy. Se srazila dodávka s nákladňákem. Kolona tady má přes 7 kilometrů. Následuje D1 na 24,5 kilometru ve směru do Prahy. Likvidují hasiči požár vozidla, je tedy 3-kilometrová řada. Míříme na Pražský okruh na 24. kilometru u Zličína směrem na letiště. Brzdí provoz, nehoda osobního auta s nákladním. Proti směru se popojíždí mezi Zličinem a Ořechem. A dlouhé zdržení hlásí profíci z Global Assistance na D8, a to za Lovesicema směrem do Prahy.

0: No tady ten vtip, hele, uvidíte, jo, tak taky uvidíš. Ty budeš můj vzorek. Co dělá pěvecký sbor pavouků, když všichni zapomenou text? Broukají.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.
2: A teď to vysvětli těm...
0: No jakože pavouci přece jedí hmyz, že jo? Takže tak broukají.
2: Teď už to pochopil celý národ, Klárinko.
0: Zdražně líbí tyhle blbiny.
2: Posloucháte Halo tady Impulsovi pořád ještě. Klárka s Honzou, vaše denní společníci, minuta po 3:15.

0: Posloucháte pořád ještě vaši ranní rodinu, Klárka s Honzou a pozor, dneska jsme se seznámili v Halo tady Impulzově s Danem. To by nebylo nic tak zvláštního. Kdyby se příjmením nejmenoval Kabelka.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: No jasně, slyšíte tu fanfáru?
1: Výborný.
0: Výborný, jste Daniel?
1: Ano.
0: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
1: Do Jihlavy.
2: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 000 můžeme dát.
0: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
1: Jasně.
0: Vy jste Kabelka.
1: Ano.
2: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela. Já jsem si dneska zrovna vzala moc hezkou kabelku. A no. Máte paní?
1: Ano, mám paní.
2: A ta je kabelková, co? Jmenuji, taky,
1: není, ona je právě kabelka.
2: To je dobrý.
0: Ne, to je parádní. A kdyby se jmenovala Klára
2: Kabelka? Kabelka.
0: Káka?
2: Káka?
0: Klára Kabelka.
2: To je dobrý,
0: líbilo
2: hele.
0: By se tě, lepší než Šedová? A dá se měnit příjmení na úřadě dneska?
2: No,
0: jméno, jo,
2: ale zjistím.
0: Dejme tomu, třeba od srpna může vysílat Klára Kabelka. Posloucháte Halo tady Impulzovi. I zítra se na vás těšíme třeba v Halo tady Impulzovi. Mezitím se můžete přihlásit celá rodina a procvičovat výherní heslo Halo tady Impulzovi. Dobré ráno.

0: Příjemné ráno vám přeje Alza Daněk, dneska za Vlastíka Korce až do 11. Je pondělí 27. července. Za malou chvíli se spojím s posluchačkou Gábinou, která nechá zahrát milionovým kolegům. Počasí dneska má být většinou proměnlivé. Slunko, mraky, bouřky, teploty 25 a 20, spíš deštivěji bude dneska, ale na jihu Moravy klasicky až 28 stupňů Celsia. Co dál na Impulzu? Zprávám kraluje Iva Horáková a Pogačar kraluje Tour de France. Podrobnosti za chvilku.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé všední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.
3: Praze na magistrátu se schází kontrolní výbor. Při ranní nehodě u Litomyšle zemřeli dva lidé. Pogačar po páté kraluje Tour de France. Se zprávami v 9 je tu Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Po průšvihu přichází kontrola. Právě dneska totiž zasedá na pražském magistrátu kontrolní výbor. Děje se tak po policejním zásahu ve Škodově paláci, kdy kriminalisté obvinili 6 lidí a 2 právnické osoby. Mimořádné jednání svolává nově zvolený předseda kontrolního výboru pražského zastupitelstva Jan Hušbauer. Policisté dávají obviněným za vinu štos extrémně vážných trestných činů, mezi kterými vévodí například zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků anebo praní špinavých peněz. Smrtelná dopravní nehoda se ráno odehrála u Litomyšle na Svitavsku. Osobní auto se tu srazilo s nákladním. Další dva lidé se zranili. K nehodě došlo kolem 16:30 u Nedošína nedaleko od bočky na sedliště, a to ve směru od Vysokého Mýta. Silnice zůstává stále zavřená a zatím není jasné, jak dlouho ještě bude. Nehodové ráno má taky Lounsko. U obce Holedeč se ráno čelně srazily 2 osobní auta. Řidiči 4 lidé se zranili. I tady je silnice zavřená, policisté na místě řídí dopravu. Příčiny a okolnosti nehody se vyšetřují.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
3: Naše prázdninové vysílání se tento týden zaměřuje na Vysočinu. Reportér Tomáš Kabát v následujících dnech představí rodinné firmy a jejich lokální produkty. Pěkné dopoledne.
4: Zdravím vás. Nejprve dnes navštívím farmu Vlčí hory. Chovají tam kozy a z jejich mléka vyrábějí třeba sýry a další produkty. Podíváme se na to, jak se takové farmě daří. No a pokračovat pak budu do Třebíče, kde se potkám s ambiciozní podnikatelkou, která chce změnit lokalitu u starého židovského města k lepšímu. Začala založením kavárny a do budoucna má ambici z parkoviště před ní udělat komunitní místo pro setkávání a akce. Hezký den přeje Tomáš Kabát.
3: Střelec z amerického Seattlu už je v rukách policie. Motiv útoku na gastrofestivalu ale stále nezná. Pachatel zastřelil 2 lidi a dalších 5, včetně dítěte, zranil. Ke střelbě došlo ve 3 ráno našeho času. V Kongu zemřelo na ebolu už 1400 lidí, nakažených je 3200. Ebola se rozšířila do 5 ze 26 provincií. Centrum epidemie je v severovýchodní provincii Ituri, která sousedí s Ugandou a Jižním Súdánem. V Ugandě se už také objevily nakažení a minimálně 2 lidé zemřeli. Pogačar je po páté králem Tour de France. Slovinský cyklista tak potvrzuje obrovskou dominanci. Nejslavnější cyklistický závod sledovala reportérka Martina Kroa. Pěkné dopoledne, Martino.
5: Hezké dopoledne. Včerejší závěrečnou etapu Tour v Paříži sice vyhrál po dramatickém finiši nizozemský jezdec Van der Poel. Celou Tour de France, to je 21 etapa přes 3000 kilometrů, ale opět opanoval 27-letý Slovinec Tadej Pogačar. A to už po páté. Talent století, jak je přezdívaný, tak vyrovnal rekord další 4 vítězů slavného závodu. Slovinský jezdec ovládl celkovou klasifikaci o 6 minut a 26 sekund před druhým Belgičanem Evenpoolem. Nejlepší z Čechů byl Matias Vacek na 49. příčce. Pogačar po závodě novinářům řekl, že nejdůležitější je, aby vás bavilo, co děláte, a svůj nový cíl bude řešit až po oslavách. Martina Kroa, Radio Impuls.
0: No, Martinko, šlápneš taky někdy do pedálu?
5: No, to si piš.
0: Takže od dneška seš Martina Pogačarovová.
5: Já bych to přijmula.
0: Tady je Honza Daněk, zdravím všechny, hlavně milionové kolegy. Za malou chviličku se přesvědčíte o tom, jak je fajn, když vám někdo třeba, když přijdete do práce, přinese kávičku nebo se na vás prostě usměje.
1: Rádio Impuls.
6: radost ze života.

0: Milanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Milinová posluchačka Gábina se mnou teďka ve vysílání. Jak se máte, Gábino? Dobré dopoledne přeju.
2: Dobrý den, mám se krásně, i když pracovně.
1: Jasně, kdo by ne, kdo, většina národa už je dávno na značkách. Jak to dneska začalo, ten nový týden?
2: Začalo deštivě, ale naštěstí už je sluníčko a v práci zatím klid, takže dobrý.
1: V práci klid znamená, že většina je na dovolených a nikdo nic nechce, anebo naopak vás...
2: Přesně tak.
1: Jo, tak to je
2: přesně
1: úplně
2: tak.
1: Nejlepší.
2: Spousta lidí je na dovolený, takže je relativní klid.
1: A nějaký káva nebo úsměv od milionového kolegy proběhl?
2: No já myslím, že každý den, když někoho potkám v kuchyňce, nějaký úsměv proběhne.
1: Jo, a jsou tam jako fajn lidi, tam, kde pracujete?
2: Určitě, určitě, mám tady fajn kolegy, no. Speciálně na oddělení dopravy, tam jsou skvělí. No,
1: prosím vás, asi firmu jmenovat tuto chvíli nebudeme?
2: Nebudeme.
1: Každopádně,
2: ale je to velká firma taková, takže tady máme hodně oddělení.
1: Takový ten korporát, takový ty skleněný koje, takový to, jak je tam člověk jako v tom baráku.
2: No, tak není to tak úplně hrozný.
1: Není to žádný řemeslný, jako neobrábíte někde pilu nebo...
2: Ne, kanceláře.
1: Jo, v pohodě. A tak budeme konkrétně jmenovat, komu pošleme následujících 7 pecek. Bude tam Michael Jackson, Chinaski, ABBA, Karel Gott, Mr. Big, Ozone.
2: Skvělý, no tak určitě. Pošleme teda na to oddělení dopravy, konkrétně panu Petrovi, panu Michalovi a paní Moničce.
1: Dokonalý úplně.
2: No, to jsou skvělí kolegové, s kterýma chodím každý den na obědy, trávím s nima vánoční večírky a tak. Tak
1: a už jste čekli dneska, co mají v závodní jídelně?
2: Netuším. Nechám se překvapit.
1: Tak já vám už teď přeju dobrou chuť nebo dobrou chuť k snídani. Díky, že jste tady byla s náma a přeju vám krásné léto s rádiem Impuls. Naslyšenou.
2: Díky vám taky, na své.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

0: dřív než ostatní.
1: S mimořádnou zprávou přišla Iva Horáková.
2: Policie prověřuje výhrušku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Kontroly jsou za provozu. Víc chystáme do zprávy v 10.
0: Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádi.

0: čím je významné dnešní datum? No tak je to přesně 30 let, kdy Štěpánka Hilgertová v Atlantě získala zlatou medaili a právě tam se přeneseme v kalendáriu. Už je za malou chviličku. No a co se dneska dělo v Halo, tady Impulzovi? Posluchač Dan Kabelka má 10 000 a mohl mít 20.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: No jasně, slyšíte tu fanfáru?
1: Výborný.
0: Výborný, jste Daniel?
1: Ano.
0: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolili?
1: Do Jihlavy.
2: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 000 můžeme dát.
0: Dan dvojnásobit nechtěl, přitom otázka byla z jeho kraje, byla jednoduchá a při zkušebním položení otázky odpověděl správně. No nic, třeba se to povede vám zítra. Až 20 000 korun můžete mít každé ráno u Impulzových. Stačí přihlásit sebe, celou rodinu přes impuls.cz nebo přes aplikaci Rádia Impuls.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: úplně mega ztracená zpěvačka Emilia ve velkém světě. Máte někdy ten pocit, že? O to je tu Impuls. Impuls, to je totiž radost ze života. Dneska je 27. července. 85. slaví kovář a politik Petr Müller. V letech 1989 až 1992 byl ministrem práce a sociálních věcí. Já to ještě pamatuju. Před 40 lety skončil zápas mezi Československým a USA. Tenistový pohár federace v Praze. Spojeným státům pomohla k vítězství 3-0 československá rodačka Martina Navrátilová. A před 30 lety získala kajakářka Štěpánka Hilgertová v Atlantě svou první zlatou olympijskou medaili. Velký sportovní úspěch připomene reportáž Martiny Kroa.
1: Na startu Štěpánka Hilgertová.
2: Štěpánka Hilgertová sice po prvním kole na řece v americké Atlantě vedla, ale až do poslední chvíle nevěřila, že to může cinknout zlatem. Po druhé jízdě na divoké řece ani v cíli netušila, jak dopadla.
3: Štěpánka se blíží do cíle a bude mít určitě medaili.
2: Hilgertová na to zavzpomínala před lety na MOL TV.
4: Já jsem se tam blížila a všichni na mě řvali, seš zlatá. A já jsem opravdu v tu chvíli, si pamatuju, do dneška ten pocit úplně se mi vrací, jak jsem říkala, to není možný, protože jsem prostě nevěřila tomu, že by ta jízda mohla stačit prostě na to zlato.
2: O 4 roky později titul olympijské šampionky suverénně obhájila na hrách v Sydney v roce 2000.
1: Štěpánka Hilgertová stává.
2: Manžel Hilgertové těsně po dojetí druhé finálové jízdy za ní skočil do vody pro vítězný polibek. Hilgertová tento moment pro iDnes.cz popsala jako nejemotivnější ze svých 6 olympiád.
4: Myslím si, že manžel stejně jako já prožíval obrovské emoce, protože ten tlak v tom roce na mě byl obrovský, jak ze strany odborníků, tak i ze strany médií, a bylo poměrně těžké se v téhle atmosféře připravit, soustředit, koncentrovat a předvést ten výkon. Ta obhajoba je vždycky těžší.
2: Vítězka domácí ankety Kanoista století se ve světové špičce držela téměř 3 dekády. Dnes 58letá Štěpánka Hilgertová ukončila sportovní kariéru před 9 lety. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Kam pořád?
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Není nutno, není nutno, i když na silnicích nevím, no. Bouralo se na D11 na 16,5 km ve směru do Prahy. To není moc příjemná zpráva. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doplní mě ještě z Global Assistance Kuba Tilšar.
3: Ahoj Honzo, pěkné dopoledne. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 16,5 kilometru komplikuje průjezd nehoda dvou osobáků. Kolona má přes 3 kilometry. Se zdržením počítejte na východní části Pražského okruhu a Novopavské ulici ke Kbelské, kde pracují silničáři. Na příjezdu do Prahy ze Strakonic u Zbraslavy pozor na nehodu dvou osobních. Místy silný provoz je na Ústecké D8 na cestě do Prahy v dlouhém úseku mezi 44. a 30. kilometrem a po ranní nehodě osobáku s nákladňákem zůstává uzavřená 35 na příjezdu do Litomyšle z Vysokého Mýta. Očekávejte tam zdržení v obou směrech. Z Global Assistance Kuba.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Máte třeba nějaký cestovatelský sen? V tom případě vás může pravidelně inspirovat cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba, který se přihlásí mezi 10. a 11. a mám takové tušení, že on je zamilovaný do severských zemí, to bude Švédsko. Každopádně Švédsko, Norsko, Dánsko, páni, taky můj sen, tak nezapomeňte poslouchat. No ale teď jsme v České kotlině a dneska je pondělí 27. července a nad Českem se probouzíme do převážně oblačného dne. Ráno se teploty pohybovaly kolem 19, jak jsme hlásili s Klárkou, pocitově lehce nad 20 a foukal čerstvější západní vítr kolem 20 km za hodinu s trochou svěžího letního nádechu. Během dne čekejte proměnlivou oblačnost, místy se může objevit déšť nebo přehánka, hlavně na Moravě a ve Slezsku se zpočátku může vyskytnout i bouřka. K večeru ale srážky ustoupí a oblaha se začne čistit. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě to půjde až k 28. Čerstvý nárazový vítr do 55 km v hodině, pozor vy na jedné stopě. A dobrá zpráva nakonec, od zítřka začne výrazné oteplování, takže léto se zase nadechne. Předpokládám, že to bude mít i Iva Horáková ve zprávách Rádia Impuls.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Policie kvůli bombě kontroluje stovky úřadů a obchodů. Bordeaux zvažuje evakuace. Střelba v Seattlu má už 3 oběti. Je 10 hodin. Dobré dopoledne, přeje Iva Horáková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Policisté prověřují hromadnou výhrušku o nastražení bomby, a to ve zhruba 400 úřadů, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi. Policejní manévry sleduje reportérka Martina Kroa. Hezké dopoledne, Martino.
4: Pěkné dopoledne. Policie oznámení o údajné bombě přijala dnes ráno. Postupně kontaktuje provozovatele a objekty napříč republikou kontroluje za běžného provozu. Uvedla to na síti X. Podle dosavadních informací policisté hodnotí závažnost výhrušky jako nízkou. Zároveň policisté vyzvali ty, kteří výhrušku také obdrželi a zatím se neozvali, aby tak učinili. Martina Kroa, Radio Impuls.
3: Dorazí 40, to je ta hlavní zpráva nadcházející vlny veder, zatímco teď v úvodu týdne bude ještě pod mrakem a místy zaprší a zabouří, od zítřka se vyjasně a teploty začnou stoupat k tropické 30. Horko vyvrcholí pravděpodobně před víkendem, kdy naměříme skoro 40 stupňů Celsia. Čekají nás taky velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad 20. 40 stupňů naměříme od pátku, to bude slunečný a extrémně horký den. Nejtepleji by mělo být v nížinách, víc než 35. Cítky budou i o víkendu. V kempu Buňkov v obci Břehy na Pardubicku ráno hořelo. Oheň zasahl dva karavany, jednu obytnou budovu a zeleň v okolí. Jeden člověk si poranil ruku. Proč hořelo, zjišťuje vyšetřovatel. České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard korun. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset především na požadavcích objednavatelů dopravy, tedy krajů a státu. Letos do konce prázdnin dostanou České dráhy podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
5: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15. Zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
3: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Za tu dobu dopravce pořídil přibližně 700 nových vozů. Tím snížil průměrné stáří vlaků ze 34 na 31 let. Francouzské Bordeaux uvažuje o evakuaci. 6. největší město v zemi by tak reagovalo na rychle se šířící požáry. Zatím byly uzavřeny hotely v bezprostřední blízkosti letiště, které dosud zůstává v provozu. Úřady jsou ale připraveny i na možnost, že bude nutné evakuovat celé město, které má 1 200 000 obyvatel. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do požáry zasaženého departementu Gironde ve Francii. Čechy, kteří se tam nacházejí, vyzývá k odjezdu. Na 3 roste počet obětí po střelbě v americkém Seattlu. Další 4 lidé, včetně 2letého dítěte, utrpěli zranění. Policie zadržela možného střelce a pátrá po dalším, ale motiv zatím znám není. Zástupce šéfa místní policie uvedl, že šlo zřejmě o přestřelku mezi 2 lidmi a veřejnosti už žádné nebezpečí nehrozí. Ke střelbě došlo ve 3 ráno našeho času na gastrofestivalu. A tenistka Barbora Krejčíková poskočila v žebříčku o 1 místo na 25. pozici. Daří se jí to díky semifinálové účasti na turnaji v Praze. Tereza Valentová, která na štvanici v sobotu taky marně bojovala o postup do finále, zůstává na 64. příčce a je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Nejvýše z početného zástupu českých hráček v pořadí žebříčku je stále 6. Karolína Muchová. Hned za ní následuje její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková.
0: Posloucháte Impuls, chtěla se ještě něco říct a uvístně.
3: Že seš tu ty, Honzo.
0: Jo.
3: Honza Daněk.
0: Iva Horáková. Krásné dopoledne vám všem, za vlastní kakorce vysílám až do 11 hodin, ale teď už muzika.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio Impuls.
0: Poslouchat budete holky nebo Joe Cockra. Krásné dopoledne do celého Česka, hlavně na Vysočinu.

0: stejně hezká písnička. Tady je Impuls, žijeme muzikou. V tuto chvíli to byla česká, ale za chvilku Michala Penka střídá Miley Cyrus, nebo Meky Žbírka, a nebo DJ Bobo. Posloucháte dopolední vysílání na Impulzu a v obou směrech je uzavřená 35 na trase Litomyšl Vysoké Mýto. Upřesníme, v dopravě 007.
1: Toto je...
2: Dopravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V obou směrech zůstává uzavřená 35 na trase Litomyšl Vysoké Mýto. Po nehodě osobního auta s nákladním policie dopravu odklání. Na D1 ve směru od Prahy na Brno vjedete do 6-kilometrové kolony před 144. kilometrem u Meziříčí. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Rybník Vystrkov. Kolonu čekejte také na trase, v Praze, na Štědobholské, východní spojce a na Novopatské ve směru k D8. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se zase zbrzdíte mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti je přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem. A ještě dopravní agenti.
2: Mezi Útvínou a Toužimí stojí odstavené auto s karavanem.
1: Tak, to byla zpráva z Karlovarska. Díky vám za spolupráci. Šťastný dolet i dojezd.

0: Za chvilku už vůně exotiky, cestování a dále. Nemusí to být ani exotika, vždyť i přece v Polsku, nebo u nás, hlavně u nás v Česku je krásně. Jirka Kolubaba vás o tom přesvědčí v cestování. Cestovatel se přihlásí do vysílání za okamžik.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Štěl mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pěkné dopoledne, Jirko. Vím, že v pátek si přijel vlakem z Polska do Prahy. Kam se vydal tentokrát?
2: Krásné dopoledne.
3: Já jsem odletěl do Osla, tedy hlavního města Norska, a tam jsem hned přeletěl do Trondheimu po pár hodinách, takže jsem byl na severu Norska, nebo takovém, možná ještě ne úplně severu, ale Trondheim je považován někdy za sever Norska, abych tam vystoupil z letadla, ale přejel potom až na švédskou stranu. A po švédské straně a vůbec po hranici mezi Norskem a Švédskem se teď budu několik dní pohybovat a budu dávat cestovatelské inspirace. Já jsem nejprve navštívil takové ty historické obce, které jsou v oblasti Storlien, vůbec ta obec Storlien, která vznikla na přelomu 19. a 20. století, je pozoruhodným místem, protože tady jsou takzvané vzdušné lázně. A hned jsem poznal, že skutečně tady se velmi, ale velmi dobře dýchá, protože jsem tady chodil treky. Značené stezky různých délek jsou tady vytyčeny. Nejsou to takové dobré značky, jako máme my u nás, tím se pyšníme před celým světem, ale přesto jsou naprosto srozumitelné. Byl jsem také v oblasti, kde se ochraňuje ptactvo, takže se sem jezdí na birdwatching. Odborníci, kteří pozorují ptáky, tak to je pro ně vyhlášená oblast. A na hranici Norska a Švédska jsem navštívil vodopád Bruslejan. Tady potom posléze další vodopády, třeba takzvanou švédskou Niagara, což je nejmohutnější švédský vodopád, který jsme Tanforsen. Vůbec tady v těchto oblastech si je stojí za to chodit treky, protože to je tím vyhlášené. A také jsme tu v několika lyžařských objektech. To je potřeba si uvědomit, že tady na severu, nebo my jsme úplně na severu, ale jsme v takovém středozápadě Švédska, tak se tady velmi dobře lyžuje. Tady jsou svahy, kde se pořádají různá mistrovství a závody v lyžování. Ale o nich třeba řeknu něco po písnici.
1: Rozhodně, už ji pouštím.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirka je ve středozápadní části Švédska, kde jsou zajímavé lokality pro lyžování. Co nám o nich ještě řekneš?
2: Ano, určitě ano. A zejména lyžařské středisko Ore je naprosto vyhlášené. To je v podstatě největší středisko ve Švédsku vůbec. Je velmi populární, jezdí sem lidé z celého světa. A také se tady organizují závody pro tu lyžařskou špičku. Třikrát bylo dějiště mistrovství světa a v roce 2007 zde dokonce Šárka Záhrobská získala zlatou medaili. Slavná věc, teď jsem si na to rozpomněl. Druhým vodopádem, který jsem navštívil ten den potom, tak byl ještě 50 metrů široký vodopád Ristafallet, který také stojí za to. Můžeme si prohlédnout páté největší švédské jezero Storsjön. Dokonce k němu se váže taková zvláštní záhada, nakonec to jsou záhady, které vycházejí z Loch Ness. Tam se vždycky se hovoří o tom, že tady žije lochneská příšera známá. Já znám podobné příběhy třeba z Kanady, z Britské Kolumbie. A podobný příběh je právě i tady, že tady žije nějaká nestvůra, kterou nikdy nikdo pořádně neviděl, ale všichni na ní věří. Já jsem tady proto, abych tady chodil treky, poznával pozoruhodné oblasti Švédska. Nedávno jsem byl vyloženě na západě Švédska, dost mě to tam zaujalo a teď se pohybuji trošičku v tom středozápadu. A také je to velmi pozoruhodné a zajímavé místo. Švédsko patří podobně jako Norsko, Finsko k těm oblastem, které stojí za to navštívit, abychom se poklonili silné, naprosto ekologicky nezničené přírodě. Naslyšenou.
1: Nádherná inspirace Jirky Kolbavy.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy

0: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.
1: Pomalu otevíráš oči.
0: Hrajeme non-stop.

0: aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kolonu čekejte na D1 ve směru na Brno před 147. kilometrem a další dopravu doplní Kuba Tilšar z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné dopoledne. D1 popojíždí na cestě z Prahy na Brno mezi 142. a 147. kilometrem u Velkého Meziříčí kvůli zúžení. U Brna směrem od Vyškova se jede místy pomalu mezi Holubicemi a exitem 196. Na Pražském okruhu čekejte zdržení tradičně v obou směrech před Ořechem. Na cestě od D1 se zdržíte už od Jesenice. Zdržíte se také na Štrboholské a východní spojice a Novopatské ulici ke Kbelské v Praze, kde pracují silničáři. V dlouhém úseku popojíždí ústecká D8, konkrétně do Prahy mezi 42. až 26. kilometrem. Náklaďák stojí po nehodě na příjezdu do Litomyšle z Vysokého Mýta. Čekejte tam nárazově kolony. A v obou směrech si postojíte u Komorovic mezi Pelhřimovem a Humpolcem. Z Global Assistance z Kuba.
1: Ať je správný mikrofon zapnu, jo, protože vždycky tady z toho lesa mikrofonu Honzik Benešovský se mnou.
3: Krásný dobrý den, tak si to dělíme. Zdravíme Vlastíka Korce.
1: Samozřejmě a myslíme na něj.
3: Tak.
1: Jak se máš, Honzo?
3: Je to fajn, já se těším na vysílání, protože bude pokračovat projekt České prázdniny s Rádiem Impuls. Tak. My se ze severu Čech stěhujeme na Vysočinu, budeme tam ochutnávat, poznávat řemeslníky, tradice a tak dále. Dělí se to mezi sebe Tomáš Kabát a Zuřivec, Aleš, tak se na to těším.
1: Byl jsi tam někdy na Vysočině? Máš to
3: je to takový průjezd. Jako,
1: je to průjezd pod jedna. Každý. Dneska nám lidi dávali hodně tipů na pivo, říkali, že si to spojují se salámem Vysočina
3: ano.
1: A s průjezdem dálničním.
3: Tak ale já se těším, že to vlastně poznám taky. Jo, přes vysílání.
1: Přesně, no? Rozhodně poznáš. My to s Klárou už okusili dneska ráno. Honzik Benešovský vysílá pro vás, pro všechny.

0: Posloucháte Radio Impuls, stále ještě dopolední vysílání. Díval jsem se do relace v 11 hodin do té zpravodajské a je tam věta dorazí 40. No tak uvidíme, podíváme se teď na dnešní počasí, vidíme proměnlivou oblačnost, místy zaprší, odpoledne a večer budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty 20 až 25 na jižní Moravě až 28 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Co patří k létu? Osvěžující chuť Středomoří. A co by na to řekl? Řek by Olympos Chefmenu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Ministerstvo vyzývá Čechy k odjezdu z Francie zasažené ohněm. Zdevastovanou budovu ve Zlíně čeká demolice. Hradec se na odvetu v Evropské lize naladil vítězně. U zpráv v 11 vás zdraví Jiřina Součkova.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česká diplomacie varuje před cestami do hořící Francie, konkrétně do požáry zasaženého departementu Gironde. Čechy, kteří v oblasti jsou, ministerstvo vyzvalo k odjezdu. Doporučuje také respektovat pokyny francouzských úřadů. Výzvu úřad Čechům zaslal prostřednictvím Drozdu. Do dobrovolného cestovatelského systému pro Francii je aktuálně zaregistrovaných 317 Čechů. V případě nouze se můžou Češi v pracovní době obracet na české velvyslanectví ve Francii. Od vypuknutí požárů v jihozápadním francouzském regionu bylo v oblasti evakuovaných nejméně 220 tisíc lidí. Podle českého ministerstva můžou vysoké teploty v nadcházejících dnech přispět k dalšímu šíření ohně. Doplním, že ve Španělsku, které také bojuje s rozsáhlými požáry, systém Drost eviduje přes tisícovku Čechů. Zdevastovanou budovu číslo 34 ve zlínském průmyslovém areálu čeká demolice. Už se rýsuje to, jak to proběhne. Víc ví náš reportér Jan Čada. Honzo, dobré dopoledne.
5: Dobré dopoledne přeji, každopádně platí, do 15. prosince musí celé torzo zmizet. Stavební úřad ale také nařídil, že nebezpečné části, tedy jakýsi střed obří budovy, který se propadl k zemi, musí být odstraněn do 6 týdnů, tedy daleko dříve. Majitel, společnost Krim, slíbila na dnešní odpoledne nebo zítřejší ráno vyjádření, jak se k celé záležitosti postaví. Údajně už vybrala demoliční firmu a ta by se v oploceném areálu měla dát v řádu krátkých týdnů do práce. Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
4: Díky. Pražská policie pročesává budovu ministerstva životního prostředí, a to kvůli hromadné výhrušce bombou. Zaměstnanci už ráno budovu opustili a pracují z domova. Dorazí 40. Zatímco dnes bude pod mrakem, místy s deštěm nebo s bouřkami, od zítřka se vyjasní a teploty začnou stoupat ke 30. Horko vyvrcholí zřejmě před víkendem, kdy naměříme až 40 stupňů Celsia. Čekají nás také velmi teplé a dusné noci, kdy se teplota udrží nad 20 stupni. 40 stupňů naměříme od pátku, to bude slunečný a extrémně horký den. Nejtepleji by pak mělo být v nížinách. Víc než 35 nás čekají i o víkendu. Fotbalisté Hradce Králové ovládli východočeské derby. Votroci porazili v prvním kole první ligy východočeského rivala Pardubice 2-1. Hradec potvrdil, že se mu na domácím hřišti daří. V posledních 13 ligových duelech v Malšovické aréně prohrál pouze jednou. Vítězstvím nad Pardubicemi se Hradec Králové naladil na čtvrteční domácí odvetu s norským Tromsø ve druhém předkole Evropské ligy.
0: Posloucháte Radio Impuls, dnes nakousneme Vysočinu, a to doslova, protože ochutnávka různých lokálních produktů, to už je tradice v českých prázdninách s Radiem Impuls. Zuřivec.
1: Dnes s dobrým korcem na Radio Impuls.
0: Zuřivec se připojí jako první z Vysočiny za půl hodinky a teď jdeme hrát. Miraj, potom Roxette, takže benátská repete. Honza Benešovský za mikrofonem, pěkné dopoledne všem.

0: Impuls, ano, tohle je česká klasika. Za chvilku bude pokračovat Ilona Čáková letní peckou. Teď míříme do provozu, abychom prověřili problémy na D8, kolonu na D7 a bude toho ještě víc v dopravě 007 za 3 minuty.
1: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu čekejte přerušovanou kolonu mezi 40. a 25. kilometrem. Víc než 2-kilometrové fronty vidíme na 7 na obchvatu Slaného, na Pražském okruhu ve směru k D1 se zbrzdíte mezi 23. a 19. kilometrem. V opačném směru k letišti je přerušovaná kolona mezi Vestcem a Slivencem. Nehoda se stala na trojce před Benešovem ve směru na Tábor. Kolony jsou u Mrače, na D1 ve směru na Brno. Čekejte frontu mezi 142. a 147. kilometrem a v opačném směru od Vyškova na Brno je přerušovaná fronta převážně kamionů mezi 212. a 196. Stará známá místa. Pokud máte něco dalšího, klidně se ozvěte, budeme rádi, připojte se jako správní agenti a agentky přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu.

0: posloucháte Radio Impuls, konečně. Konečně, posluchač Dan má 10 000 korun, ráno to vyšlo, máme velikou radost.
1: Haló, tady Impulsový.
2: Jo. No jasně, slyšíte tu fanfáru?
1: Výborný.
2: Výborný, jste Daniel?
1: Ano.
2: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
1: Do Jihlavy.
3: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině, no. A začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 000 můžeme dát.
0: No, tak to klaplo. Přejeme hodně štěstí, zítra pokračujeme mezi 5. a 9. Zaregistrujte se, to je důležité. Zase připomínám, že čím víc těch registrací máte, tak tím je taky větší šance na ranní zavolání. Vstupte na webu Impulzu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci. Nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. No a pak to chce zřetelně, srozumitelně, jednoznačně napálit do telefonu. Halo, tady Impulzovi, za chvilku Eláni.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: Radio Impuls, krásné dopoledne, za chvilku bude zpívat Lenka Filipová.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Otevíráme Vysočinu, další z regionů, který rozhodně nemůžeme vynechat v našem letním speciálu České prázdniny s Rádiem Impuls. Náš zuřivec Aleš tam objevil dalšího skvělého člověka, který zapadá perfektně do party s označením Hrdinové všedního dne. Aleši.
2: Ano, a náš hrdina všedního dne z Vysočiny je hajný Tomáš Bolek, který má na starosti lesní úseky Červená Řečice a Blaník. Stará se o lesy, kam všichni rádi chodíme, a zároveň z nich potřebujeme dřevo, tak za to všechno Tomášovi děkujeme. Ale abychom se v té jeho práci vyznali, Tomáš mi popsal, co ho dnes v lese čeká.
3: Dneska mě třeba čeká kontrola po úseku, jak pěstební činnosti, tak těže.
2: Takže máte tady lidi, kteří prostě vysazují sazeníčky, jo?
3: Už nevysazují, ale je tam ta následná péče, jo. Jako je ochrana nátěru momentálně letního a ožínání.
2: Mm-hmm. Se dělá něco kvůli strnkám nebo kvůli zvěři?
3: Ano, hlavně kvůli zvěři, protože jsou tady enormní, kort na tom Blaníku třeba, kde je velký tlak turistů a ta zvěř je hodně tlačená do houštění, kde nemá ty pastevní cykly, jaký by měla mít. To znamená, že opravdu leží de facto celý den v těch kulturách a dělá škody. Pak mě čeká třeba odvoz dříví odpoledne.
2: A celý den v lese.
3: Ano.
2: Jo,
3: ano.
2: To je krásný. To vám závidím. A skrze Tomáše Bolka děkujeme všem hajným a lesníkům v celé České republice. No a vám všem hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Balíte? Stále balíte? Ještě pořád balíte? Náš wrap už je zbalený a má spoustu chuti a méně pečiva. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Klenotnice Rádia Impuls vydala další poklad. My jsme teď na cestě od klasiky ke klasice. Lenku Filipovou bude střídat Dalibor Janda. Teď ale míříme do provozu. Vidíme nějaké problémy, ne, že ne? Třeba kolonu na D1 před 147. kilometrem ve směru od Prahy na Brno. Upřesníme, doplníme. Za minutu v dopravě 00.
1: Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
2: Mají to vedené v Pelhřimově, tam prostě agentura Dobrý den napočítala chlapci, který se jmenuje Nikolaus Mach, tak 1401 stromů obejmou za 60 minut, jo. No, já těch 308 a potom jsem si píchnul větev do oka.
1: Je vytrénovaný.
3: Po dlouhých letech jsem na bruslích na této magistrále, která má v současné chvíli dva okruhy. Já jsem na tom u Frimburku, je to alespoň 10 metrů široká bruslařská cesta a ten ovál má něco přes 3 kilometry, by to mělo mít.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka v Global Assistance monitoruje situaci Kuba Tilšár. Zdravíme tě.
4: Ahoj Honzo, pěkné dopoledne. Na dálnici D1 zůstává zdržení u Velkého Meziříčí z Prahy do Brna. Na 147. kilometru probíhají opravy, zdržíte se zhruba od 142. Ucpaná je proto i cesta přímo přes město. Pomalu se místy jede mezi Holubicemi a Brnem na D1 na cestě z Vyškova. A pár minut zdržení čekejte z Prahy do Brna po dálnici D1 kolem 26. kilometru. Kolona aut se táhne mezi Janovem a Litomyšlí na cestě ze Svita. Přerušované fronty zůstávají na Pražském okruhu směru letiště mezi Jesenicí a Barandovem v protisměru před Ořechem. Místy zdržení čekejte stále v Praze na trase přes Štěrboholskou a Východní spojku a Novopatskou ulici k dopravnímu omezení na Kbelovské. V dlouhém úseku popojíždí Ústecká D8, konkrétně do Prahy mezi 42. až 26. kilometrem a v obou směrech čekejte zdržení na silnici 16 před Novou Vsí na trase Mělník.
0: Díky moc, jestli máte nějaký postřeh, ozvěte se do vysílání. Přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Tolik dopravní zpravodajství pro tuto chvíli a za okamžik už se přihlásí naši experti na radost.
5: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledne připomeneme známou věc, a sice, že radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Impulzu vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Michal Ransdorf, který se zajímal o vaše někdy, řekněme, složitá rozhodnutí, která ale nakonec stála za to.
1: Které rozhodnutí se vám v životě povedlo, i když to tak zprvu nevypadalo?
2: Asi bych si zavzpomínal na maturitní zkoušku, na kterou jsem se nějak extra nepřipravoval, a jsem si nakonec vytáhl otázku, kterou jsem měl nejlíp, a uspěl jsem.
3: Když jsem odcházel ze Slovenska, nakonec je to paráda. Už jsem přes 10 roků v Čechách. Mám manželku, takže pohodička.
1: Které rozhodnutí se vám v životě povedlo, i když to tak zprvu nevypadalo?
4: Bojím se lítat. Vždycky před každým letem jsem se rozhodoval, jestli poletím, nepoletím. Většinou jsem se rozhodl, že poletím, a ta dovolená stála za to.
0: Bezva. Máte tě tady Dalibor Janda pro všechny, kteří mají štěstí na to dělat správná rozhodnutí.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, máme novinky v případu městské firmy z Hradce Králové, která přišla o 640 milionů. Úřednice podle policie naletěla velmi rafinovanému podvodu. Detaily k tomu řekneme v poledních zprávách. Teď jdeme na počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne přechodně je oblačno, teploty 25 až 30. Na severu a severovýchodě o něco chladněji, do 23 stupňů Celsia.
1: Impulzovi narazili na Kabelku.
2: Ano.
3: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela.
1: Dana Kabelku.
4: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
2: Jasně.
4: Vy jste Kabelka.
1: Halo, tady Impulzovi. Si vyhrál 10 000.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: A mohl mít 20 000 korun.
3: Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
2: No, já nasázadou.
3: No, vidíte, můžete mít 20.
1: Nevadí. Zahrát si můžete zase v úterý ráno. A rovnou si budeme vzájemně radit, jak se dá dobře vybrat ten nejsladší meloun bez pecek. Také v úterý ráno vysílají Klára a Honza.
5: Úřednice hradecké radnice uvěřila falešné legendě. Z Klatov zmizí gilotina v části Luby. Italské Benátky na vstupném vybrali miliony. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Nejdražší chybu v životě udělala královéhradecká úřednice pravděpodobně omylem. Případ, kdy tamní městská firma přišla o 640 milionů korun, prošetřuje policie. Detaily zjišťoval reportér Tomáš Zemánek. Dobré poledne.
7: Hezký den. O falešných mailech nebo telefonátech pravidelně informují mnoha česká média, včetně Rádia Impuls. A to z dobrého důvodu. Chyba a důvěra v nesprávného člověka, ve skutečnosti zloděje, může napáchat opravdu astronomické škody. Úřednice správy nemovitostí Hradce Králové podle aktuální pracovní verze kriminalistů naletěla sofistikovanému podvodu, kdy ji volala rádoby policie a Česká národní banka. No a rekordní částku 640 milionů pak v několika platbách sama odeslala. Organizace sice používala systém na schvalování faktur, samotný bankovní pokyn ale zabezpečený nebyl. Radní města zvažují, že na chybující úřednici podají trestní oznámení. Jak píše zpravodajský web iDnes.cz, k platbám neměla pověření ředitelky a proto by mohlo jít o zpronevěru. Vyšetřovatelé se ale samozřejmě zajímají i o jednoznačného pachatele a příjemce platby, kterému hrozí desetileté vězení. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Díky. Na jihozápadě Rakouska zemřela mladá Češka. 32letá žena zahynula v sobotu při pokusu zdolat horu Velčpice. Se ženou lezl 32letý Čech, ten utrpěl těžká zranění. Dnes to uvedla rakouská média. Neštěstí se odehrálo v sobotu předpolednem. Dvojice navázaná na laně sestupovala ze severního vrcholu hory. V nadmořské výšce přes 3700 metrů si žena chtěla kvůli stoupající teplotě svléknout vrstvu oblečení. Přitom ale na strmé stěně uklouzla a strhla i svého spolulesce. Oba se zřítili zhruba 140 metrů. Nakonec zůstali ležet v ledovcové trhlině. Těžce zraněnému muži se podařilo vlastními silami dostat a voláním na sebe upozornit další horolezce. Záchranářský vrtulník ho pak přepravil do nemocnice. Tělo ženy z trhliny vyzvedla horská služba. Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby. Pročesávají zhruba 400 úřadů, obchodních center a dalších budov po celé zemi. Objekty kontrolují za běžného provozu, jak uvedli na síti X. Policie od rána prohledává například sídlo Ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný gilotina. Správa železnic začíná ode dneška most v části Luby přestavovat. Byl rizikový kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
8: Úzký a nízký viadukt, který už dříve správa železnic rozšířila o půl metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po obchvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Radio Impuls, Klatovy.
5: Italské Benátky letos vybrali na vstupném miliony, konkrétně v přepočtu 122 milionů korun. Oznámila to radnice ostrovní části města po tom, co včerejšek byl poslední letošní den, kdy se poplatek vybíral. Celkem lidé zaplatili za 650 tisíc vstupů. Poplatek má regulovat jednodenní návštěvy do historické části Benátek ve dnech, kdy se čeká největší vytížení.
0: Sloucháte Radio Impuls, Vlčí hora a Kozí farma. Jak to jde dohromady, řekne Tomáš Kabát v prázdninovém vstupu z Vysočiny. Trošku to připomíná tu pohádku o kůzlátkách, tak se na to zvědá Honza Benešovský za mikrofonem. Dobré poledne všem.
6: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem

0: Hrajeme českou muzikou Radio Impuls, kapela Krištof předá mikrofon Michalu Malátnému. Takže si znovu připomeneme benátskou Simpulzem, kde to činasky pořádně rozparádili. Ostatně máme toho plný Instagram, taky Facebook, mrkněte na fotky, na videa s benátské Simpulzem. Za chvilku doprava 007, změříme kolony na D1 nebo na D2. Odpolední Impuls.
1: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejnovější dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí kolona mezi 142. a 148. kilometrem. V opačném směru od Vyškova na Brno jsou přerušované fronty převážně kamionů mezi 216. a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru, 3-kilometrovou vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od Pohořelic. Na 3. ve směru na Tábor se zdržíte mezi Mračí a Benešovem, na D8 ve směru od Lovosic na Prahu čekejte přerušovanou kolonu mezi 40. a 25. kilometrem a víc než 2-kilometrové kolony v obou směrech jsou na 7. na obchvatu Slaného. Kdybyste nás chtěli doplnit nebo upřesnit, my to přivítáme, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Tady je Chiquitita. Abba, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další muzika. Katarína Knechtová bude zpívat, nebo Václav Neckář z Impulsovec Krabičky. My jsme skoro v polovině prázdnin, letí to jako blázen a neuhneme. České prázdniny na Radio Impuls pokračují. Týden společně budeme teď objevovat Vysočinu. Za 7 minut se připojí reportér Tomáš Kabát z Kozí farmy Vlčí hora. Mimochodem, posloucháte nás právě teď někde na Vysočině, nebo tam máte své oblíbené místo, napište nám do žluté rádiové aplikace nebo na studiový WhatsApp s číslem 605 222 007 a vysílejte s námi. Teď vstupuje na chviličku Vlastík.
1: Vtip Vlastikorce.
2: Jelen přijde na bungee jumping a ptá se: dobrý den, prosím vás, skáče se tady na laně?
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Čeká nás česká klasika z Impulsově krabičky. Zpívat bude Václav Neckář. Šalalalalí.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls.
0: Tento týden projíždíme Vysočinu. Reportér Tomáš Kabát zavítal na kozí farmu Vlčí hory nedaleko Humpolce. Teď za ní míříme. Tomáši, halo, halo, pěkné odpoledne.
2: Takže sice je to kozí farma, teďka tady ale vidím ovce před sebou, slepice a husy. A vedle mě je majitelka této farmy Vlčí hory, Kateřina Vacková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak dlouho tady fungujete?
3: Co se týče oficiálně farma Vlčí hory, tak 10 let, ale jinak tady v podstatě žiju celý život. Dva domy, které tady vidíte, tak tady stojí minimálně 300 let.
2: Čili je to taky nějaká zděděná záležitost?
3: Určitě, já si myslím, že to u mě hraje velikou roli, protože tady na těch pozemcích a na tomto domě vlastně hospodařili moji předci. A vlastně babička s dědou hospodařili ještě v 74. roce. Já jsem tady jako malý dítě pak vyrůstala a oni dál samozřejmě, když byli v důchodě, tak měli nějaké svoje hospodářství. Asi jsem k tomu nějak přilmula díky tomu prostředí, v kterém jsem se pohybovala.
2: Majitelka farmy Vlčí hory, Kateřina Vacková, je vedle mě. Co to obnáší mít tolik zvířat kolem sebe, starat se především tedy o ty kozy?
3: To jsem si uvědomila zrovna jakoby v nedávné době, co to obnáší, protože jedete 365 dní v roce, ať máte teplotu nebo horečku, prostě zvíře chce nakrmit, koza chce podojit a bez několik let dovolený jsem dopadla tak, jak jsem dopadla, kdy prostě už tělo vypovědělo službu. No. Tak dneska už se cítím líp a už to musím dělat trošičku jiným způsobem.
2: Tak a teď se pojďme podívat na ty kozy.
4: Koze, koze!
3: Koužou.
2: A očekávají teda teďka nějaké jídlo, jo?
3: Oni čekají, že něco dostanou, přesně tak, že budou něco ve žlabu. A už vidějí, že to je podvod.
2: A nepřijdou jako třeba k ruce, mně?
3: Ta černá by možná přišla.
2: Ale nepřichází, odchází. Tak to vypadá, že kozy já si dneska nepohladím. Farma Vlčí hory, očima majitelky Kateřiny Vackové, díky za rozhovor, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju.
2: A loučí se s vámi i Tomáš Kabát.
0: Paráda.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

0: Rolls, česká klasika z Impulzu bez krabičky, Václav Neskář. Malou chvíli Elton John nebo opět Radeček, žijeme muzikou, slyšeli jsme, že Tomáš Kabát si tedy kozu nepohladil, tak jsem zvědav, jestli se mu to povede v příštím vstupu z Vysočiny, kudy my za moment jenom se jaksi myhneme po D1, máme postřehy z této dálnice, také odinut za volantem, vždycky poslouchejte dopravu 007, jeďte opatrně a případně se nám ještě ozvěte.
1: Víte, jak nejsnadněji poslouchat naše vysílání? Aplikace Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Za profíky z Global Assistant se teď hlásí Marta Rafajová. Halo, halo.
2: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Na dálnici D1 v úseku mezi 21. až 27. kilometrem směrem na Brno se zdržíte v koloně kvůli omezení. Dále směrem do Brna je omezený provoz u Velkého Meziříčí na 149. kilometru. Fronta tam má přes 8 kilometrů. V přerušované koloně zejména kamionů se zdržíte také mezi 217. až 196. kilometrem z Vyškova do Brna. Velmi silný provoz je na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy, a to konkrétně mezi 42. až 33.

0: Chrudim, silnice 37 před odbočkou a Chrudim sever, jsou tam 3 auta, ještě tam nejsou ani integrovaný záchranný systém, ani policajti, nic, je to uprostřed, začíná se to tam kolonizovat.
1: Tak... No teda, tak hlídáme všechno dál, budeme rádi, když se zase ozvete, když nás upřesníte a doplníte, připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Kdo jezdí k čerpacím stanicím tankovat, tak určitě zaznamenal, že ceny znovu vyskočily. Máme nový odhad vývoje cen, co tak máme čekat u pokladen, řekne to Jiřinka Součková ve zprávách. Já nesu počasí. Čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně i oblačno. Teploty 25 až 30, na severu a severovýchodě do 23 stupňů Celsia.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Haló, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Paliva zlevní nejdříve v srpnu. Studenti v Hradišti se cvičí na vojáky. Barbora Krejčíková poskočila v žebříčku. U zpráv v jednu vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Paliva jsou opět dražší. Průměrná cena nafty v uplynulém týdnu stoupla o 3 koruny na téměř 44 koruny za litr. Zhruba po třech měsících je opět vyšší než u benzínu. Jeho cena se od minulého pondělí do neděle zvýšila v průměru o 70 na 42 koruny za litr. Podle dat společnosti CCS plyne, že diesel je nyní nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí začalo stanovovat ceny pohonných hmot v reakci na blízkovýchodní konflikt. V meziročním srovnání je diesel nyní o téměř 10,50 na litru dražší než před rokem. Za benzin před rokem řidiči v průměru platili 34 koruny za litr. To je o 8 korun méně než dnes. Podle analytiků se zlevnění paliv zatím čekat nedá. Ve vojenském újezdu Hradiště vrcholí letní výcvik studentů. Stanou se z nich vojáci v záloze. Středoškoláci se na prázdninový armádní výcvik přihlásili dobrovolně.
4: Studenti na Doupově absolvují především střeleckou a ženijní přípravu. Zúročují, co se naučili o pár dnů dřív v kasárnách. Jde o jedno z 10 míst, kde středoškoláci během léta armádní výcvik absolvují. Přijelo jich sem na 130 a aktuálně přípravu zvládá zhruba stovka z nich. Ti, kteří na Doupově nevydrželi, to zdůvodnili osobními nebo zdravotními důvody. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
3: Beránská s Impulzem slaví úspěch. Třídennímu festivalu Pod Ještědem přálo počasí i silný program. Na čtyřech stagech se vystřídalo přes 70 vystupujících. To hlavní teď připomene reportér Tomáš Zemánek. Hezký den.
5: Dobré odpoledne. Zahraniční ikoně Roxette sekundovali přední interpreti domácí scény jako Činasky, Miraj, Lucie nebo David Koller. Letošní ročník benátské si připsal zcela zásadní úspěch. Přilákal totiž historicky nejvyšší počet návštěvníků. Festival tak posiluje své místo mezi největšími v Česku a okamžitě ohlásil i další ročník. Do kalendáře si můžete zapsat 29. července až 1. srpna 2027. A pokud už teď víte, že u toho chcete být, máte možnost stihnout startovací cenu 2227 korun za celofestivalovou vstupenku. Kdo se pokusí v roli zahraniční hvězdy překonat Roxette, to zatím veřejné není, účast už ale potvrdili kapely Divokej Bill, Jelen a Olympic. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
3: Barbora Krejčíková poskočila v žebříčku. Česká tenistka se posunula o jedno místo na 25. pozici. Daří se jí to díky semifinálové účasti na turnaji v Praze. Tereza Valentová po Štvanici zůstala na 46. příčce. Je tak i nadále 9. Češkou v pořadí WTA. Nejvýš z početného zástupu českých hráček v popředí žebříčku je stále 6. Karolína Muchová. Hned za ní následuje její přemožitelka z wimbledonského finále Linda Nosková.
0: Posloucháte Rádio Impuls, náš reportér Tomáš Kabát se pokouší hladit kozy na Vysočině, na farmě. Na poprvé mu to nevyšlo, tak uvidíme, jestli dostane kozí důvěru za půl hodinky. Tady je Honza Benešovský, dobré odpoledne všem, Lucie Bílá.
6: Rádio Impuls, radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a jojo band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák rádio.

0: právě teď. Připravujeme další muziku, přijde Macky Žbirka nebo Taylor Swift. Přineseme dopravní postřehy, problémy jsou na D1, D8, D10, upřesníme za 3 minuty přímo už v dopravě 007, jeďte opatrně.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí. Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrové kolony v obou směrech jsou na D10. Před omezením na 23. kilometru na příjezdu do Nové Vsi ve směru od Mělníka po silnici 16 čekejte 3-kilometrovou kolonu. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu po pojíždí fronta mezi 40. a 27. kilometrem. Na D1 ve směru na Brno vidíme kolonu mezi 20. a 27. Dál se zbrzdíte kolem Velkého Meziříčí mezi 42. a 48. Přerušovaná kolona převážně kamionů po pojíždí v opačném směru od Vyškova do Brna mezi 220. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vyjedete do kolony na 3. kilometru a 4-kilometrovou vidíme na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Cokoliv můžete doplnit, budeme rádi, když se nám ozvete, když vás uslyšíme. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Rádio Impuls, kapela Roxette, která umí i holku modrookou, což jsme ostatně viděli a slyšeli na Benátské s Impulzem v Liberci. Když trošku pohledáte, tak to určitě najdete v mnoha a mnoha videích, která máme na Instagramu Rádia Impuls právě z Benátské. Za chvilku tady budou jeleni a vy zatím přihlaste svůj pracovní tým do našeho pořadu Milionoví kolegové. Pracovním kolektivům hrajeme každý všední den po 9. hodině 7 pecek v kuse bez jediné reklamy. Stačí napsat, komu bychom měli zahrát, do práce a proč. Tady je odpolední Impuls.
1: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls, odpolední vysílání. Proč nejsi větší? Bude se ptát za malou chvíli z Impulzovic krabičky Hana Zagorová.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Zahájili jsme putování po Vysočině. Reportér Tomáš Kabát tráví část dne na farmě Vlčí hory u Humpolce. Tomáši, jak to tam vypadá?
2: Spousta zvířat okolo mě teďka chodí, ale vedle mě je taky majitelka farmy Kateřina Vacková. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vám teď daří?
3: Já jsem teda vyhrála teďko pro mě významné ocenění, dvakrát regionální potravinu za sebou, potom první a druhý místo ve velkým mlíkárenský soutěži, ale je to těžký. Tohle hospodářství uživilo moje praprarodiče s 9 dětma, moje prarodiče s 3 dětma a dneska nějak to není schopný uživit jakoby mě samotnou. Prostě jsem moc malá.
2: Zmiňovala jste tu regionální potravinu, tak ani zisk tohoto titulu vám nepomohl.
3: Ale víte, já úplně jako rozumím tomu, že jakoby firmám a farmám prostě kde to je aspoň o jakoby rodině třeba 2-3 členech, nebo i těch větších firmách pak se zaměstnancema. Je to skvělá příležitost, protože já sama se můžu sebrat a odjet na různé akce po celé republice, kde můžu prezentovat a nabízet své zboží. Ale já vlastně ve chvíli, kdy odjedu, tak tady chybím, protože to tak nějak jako ve velké většině leží na mě. Co se týče vlastně třeba stáje, péče o zvířata a samotné výroby, tak je to jakoby opravdu jenom moje záležitost. Samozřejmě rodina pomáhá, ale mají svoje zaměstnání, prostě svoje zájmy, svoje koníčky, takže proto to je tak, jak to je.
2: Majitelka farmy Vlčí hory, Kateřina Vacková je vedle mě. Čili kde vidíte nějaké východisko, nějakou cestu?
3: No, řeknu vám, upřímně před asi 2 měsíci to vypadalo, že farma skončí, respektive výroba sýrů, ale před měsícem jsme vlastně zprovoznili po delší době konečně maringotku, kterou nabízíme k ubytování a v tomhle bych viděla jakoby smysl a možnost tu farmu zachovat, protože ty návštěvníci, kteří nás navštěvují, tak jsou vlastně nadšený z toho kontaktu se zvířatama. I ta možnost, že si potom odvezou vlastně produkt, který je od těch konkrétních koz, který ty děti prostě krmí a na který si šahnou vlastně, zkusí si i podojit. Takže já bych asi viděla potom ten směr a ten smysl spíš jakoby touhle cestou. No.
2: Farma Vlčí hory, očima majitelky Kateřiny Vackové, díky za rozhovor, naschledanou.
3: Naschledanou, děkuju.
2: A loučí se s vámi i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Rádio Impuls, Hanička písnička. Impulzová krabička, za chvilku pokračujeme. Divoký Bill bude zpívat, nebo Sarah Connor. Teď se díváme do provozu, vidíme kolonu stále na D1 před 26. kilometrem ve směru na Brno. Upřesníme v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, krásné odpoledne. Komplikace a kolony vás čekají na dálnici D1 u Mirošovic mezi 19. až 26. kilometrem směrem do Brna a dále u Velkého Meziříčí mezi 141. až 149. kilometrem. A dále je přerušovaná kolona hlavně kamionů v úseku mezi 217. až 196. kilometrem z Vyškova na Brno. Na dálnici D8 to jede hodně pomalu mezi 42. až 25. kilometrem ve směru z Ústí nad Labem do Prahy. Přibrzdívá zhruba 2-kilometrové fronty v obou směrech na dálnici D10 u Předměřic nad Jizerou. Dlouhé zdržení obou směrně očekávejte na hlavním tahu z Humpolce do Pelhřimova, a to konkrétně u Vystrkova. Dlouhá řada vozidel je na trojce mezi Mračí a Benešovem směrem z Prahy na Tábor. Popojíždět budete na Pražském okruhu mezi Jesenicí a Barandovem směrem na letiště a v protisměru se zdržíte mezi Jinočany a Ořechem. Z Global Assistance Marta.
0: No jo, to se jde snadno do tečky, na druhou stranu platí, že v dopravě není nikdy hotovo, tak jestli máte pocit, že je potřeba něco doplnit, sem s tím, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo zavolejte na 605 222 007.
1: Plynulou jízdu vám přeje Carvago, online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.

0: Posloucháte Radio Impuls, let's kde sprchlo nebo zrovna prší. Já bych řekl, mažme si toho, protože na konci týdne nás čeká výheň pekelná. Rozvine to ve zprávách hned dvě Jiřinka Součková. Zítra bude počasí ještě v cirku mírné, polojasno až jasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 25 až 30 na severu a severovýchodě kolem 23 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Konečně je tu Lédo. A s ním lední prázdniny, lední lásky a hlavně naše lední ledové drinky plné ledu. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Boulevard.
4: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
5: Meteorologové varují před extrémní zátěží teplem. O víkendu v Rakousku zahynuli 3 Češi. Ceny pohonných hmot stále stoupají. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: V týdnu přijdou 40. Dnes se to nezdá, ale od zítra nastoupí slunečné a horké počasí. Od úterý meteorologové předpovídají 30. Od čtvrtka se budou teploty blížit 40 stupňům. Velmi vysoké budou i teploty v noci. Od pátku neklesnou pod 18 stupňů Celsia. Jak experti dodávají, v tomto týdnu nás čeká extrémní zátěž teplem. Děti a starší lidé by si proto měli dát pozor na přehřátí. Úřady musí počítat se zátěží pro infrastrukturu i energetiku. Čeští turisté mají za sebou černý víkend v Rakousku. V sobotu předpolednem na jihozápadě země zemřela 32letá Češka. Zřítila se do ledovcové trhliny při pokusu zdolat horu Vilčpice. Strhla přitom sebou 32letého muže. Ten je v Rakousku v nemocnici. To nebyla jediná nehoda týkající se českých turistů v Rakousku o uplynulém víkendu. Jak uvádí server Novinky.cz, včera u hornorakouského Hinterstoderu zemřela 47letá Češka. Záchranáři její tělo našli ve skalní strži pod stezkou. Další tragédie se odehrála v sobotu. 50letý Čech s rodinou havaroval na dálnici A9 u sjezdu na Lebring. Muž podlehl zraněním v nemocnici. Tam zůstávají i jeho o 3 roky mladší manželka a 18letá dcera.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
5: Tankování po konci vládní regulace výrazně zdražilo. Cena nafty za uplynulý týden vyskočila o 3 koruny. Zhruba po 3 měsících je tak znovu nad cenou benzinu. Aktuální čísla a výhled na další dny nabídne reportér Tomáš Zemánek. Hezký den.
6: Dobré odpoledne. Za litr nafty teď řidiči v průměru zaplatí 43 korun a 80 haléřů. Diesel je tak na českých pumpách nejdražší od poloviny dubna. Benzín zdražil o necelých 70 haléřů na 42 korun a 30 haléřů. Výraznější skok u nafty se dal podle analytiků čekat. Na trhu je jí totiž nedostatek a do cen u stojanů se promítl i vývoj hodnoty ropy nebo ukončení nižší spotřební daně. Oproti loňsku si motoristé za diesel připlatí skoro 10,5 koruny na litru. Zlevňování přitom zatím nečekáme. Nafta může v příštích dnech podražit ještě o další korunu, benzín by měl stagnovat. Obrat k lepším cenám by mohl přijít během srpna, ale jen pokud na Blízkém východě vydrží příměří. Trh je totiž nadále velmi citlivý. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
5: Díky. České dráhy plánují letos investovat do vlaků až 20 miliard. Rozsah modernizace v příštích letech bude záviset hlavně na požadavcích objednavatelů dopravy, tedy krajů a státu. Letos do konce prázdnin dostanou České dráhy podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského 94 různých vozidel.
7: Obnova vozidel ale nekončí. Probíhá výroba a schvalování elektrobateriových vlaků pro Moravskoslezský kraj, těch je 15, zároveň s dodávkami nových vozidel rušíme starší lokomotivy a vagony.
5: České dráhy v posledních 4 letech investovaly do obnovy a modernizace vozového parku celkem zhruba 60 miliard korun. Chovatelům v brněnské zoo se podařil husarský kousek. Poprvé odchovali užovku San Martinskou. 9 mláďat už vyrůstá v teráriích. Až zesílí, zoo je nabídne dalším zahradám v republice i v Evropě. Jde o vůbec první úspěšný odchov tohoto druhu u nás. Navzdory názvu je užovka San Martinská mohutný, atraktivně zbarvený had, žijící v Americe. Není jedovatá. Kromě klasického hadího syčení dokáže tahle užovka vydávat i mnohem hlasitější zvuky, které připomínají vrčení nebo dokonce výkřik.
0: Hadí vrčí, neuvěřitelná zpráva. Jiřinka Součková, děkuju, ahoj.
5: Ahoj.
0: Posloucháte Radio Impuls, kvůli registraci auta možná nebudeme muset už na úřad, doplníme, vysvětlíme ve světě kolem nás krátce po 2:30. No a teď jdeme hrát, nastupuje Jana Kirchner, připraví se Xindle X Honza Benešovský za mikrofonem.
1: Radio Impuls, radost ze života.

iluzie.

0: Posloucháte Rádio Impuls, pubertální pocit Xindla X, za chvilku klasika Jiřího Schellingera. Ještě předtím postřehy z provozu na ústecké D8 kolona. Stejně tak na D10 pokračování za 3 minuty v dopravě 007 na Impulzu.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
1: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Na.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Na cestách stále s vámi. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D8 ve směru od Lovosic na Prahu popojíždí kolona mezi 40. a 27. kilometrem. Na příjezdu do Nové Vsi ve směru od Mělníka po silnici 16 čekejte 2-kilometrovou kolonu. Stejně dlouhé fronty jsou na D10 v obou směrech před omezením na 23. Na D1 ve směru na Brno vázne doprava mezi 15. a 22. kilometrem, dál potom u Velkého Meziříčí popojíždí fronta aut mezi 42. a 48. V opačném směru od Vyškova na Brno jsou přerušované kolony, převážně kamionu mezi 216. a 196. a 4-kilometrová kolona vás drží na silnici 35 na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav. Tak se ozvěte, připojte se, upřesněte nás, žlutá rádiová aplikace funguje, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Impuls odpolední vysílání. Za chvilku tady bude Lucie Vondráčková. Ráno byl dan v programu Rádia Impuls. V ranním vysílání náš posluchač 10 000 korun má doma.
1: Haló, tady Impulsovi.
0: Je to tam, je to tam.
2: Jasně, slyšíte tu fanfáru?
1: Výborný.
2: Výborný, jste Daniel?
1: Ano.
2: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
1: Do Jihlavy.
3: No jo, to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 000 můžeme dát.
0: Tomu se prostě říká kouzlo nechtěného. Tak gratulujeme, připomínáme, že i vy můžete si připsat nějakou tu výhru. Stačí se zaregistrovat do hry u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci další možnost, nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 11 09 a do telefonu říkejte haló, tady Impulzovi.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malý okamžik bude zpívat Marie Rotrová.
1: Svět kolem nás.
0: Registrovat auto bude možné bez návštěvy úřadu. Návrh dnes schválila vláda, píše o tom zpravodajský server iDnes.cz a ve studiu je se mnou také reportérka Martina Krohá. Pěkné odpoledne, Martino.
2: Hezké odpoledne. Schválenou novelu zákona teď projedná sněmovna. Novela umožní převody vozidel online nebo doručování registračních značek a osvědčení o registraci do výdejních boxů a výdejen. Podle zpravodajského serveru iDnes.cz počítá i s přenositelností registračních značek.
0: Pověz nám, jak to bude vypadat v praxi.
2: Vlastníci a provozovatelé vozidel budou moct vyřizovat žádosti a oznámení při registraci elektronicky prostřednictvím portálu dopravy. Pak si takzvaný malý techničák vyzvednou ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. A vlastníci si budou moct při prodeji, vyřazení nebo ekologické likvidaci auta ponechat registrační značku pro své jiné vozidlo, případně až na 6 měsíců rezervovat.
0: Jaké další úkony půjde vyřídit automatizovaně bez úředníka?
2: Třeba žádost o třetí registrační značku pro nosiče jízdních kol a registr automaticky vyřadí pohřešovaná, ukradená nebo ekologicky likvidovaná vozidla. To jsou vozy, které jsou dlouhodobě nepojízdné a déle než 5 let nemají platnou technickou prohlídku nebo povinné ručení.
0: Víc o našich registracích aut i dalších výstupech vlády píše zpravodajský server iDnes.cz. Pročetla to Martina Krohá. Děkuju, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Česká klasika Simplusovic krabičky. Za malý moment budeme pokračovat ve slovenštině s kapelou Elán. A díváme se do provozu kolonu. Stále vidíme na D1, mimo jiné mezi 17. a 25. kilometrem směr Brno. Detaily v dopravě 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová začne.
2: Ahoj Honco, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 u Mirošovic je kolona mezi 17. až 25. kilometrem směrem na Brno a dále u Velkého Meziříčí mezi 140. až 149. kilometrem. Směrem z Vyškova do Brna se táhne kolona převážně kamionu mezi 217. až 196. kilometrem. Dlouhé zdržení v obou směrech vás čeká na tahu z Humpolce do Pelhřimova u Vysterkova. Na příjezdu do Nymburka směrem od Poděbrad blokuje provoz nehoda. S frontou počítejte v obou směrech. Na pražském okruhu v Lochkovském tunelu ve směru k D1 stojí v pravém pruhu porouchané osobní auto. Kolona je už od Jinočan. V protisměru se zdržíte od Jesenice po Ořech. Z Global Assistance Marta.
1: Děkuju, dámská jízda pokračuje. Hlásí se naše dopravní agentka.
3: Zdravím všechny, kdo jedete od Řepiště na Frýdek Místek. Za Řepištěma je městská policie v obci a měří rychlost 50, je to lístkové.
1: Výborná spolupráce, děkujeme. Ozvěte se taky na 605 222 007 nebo přes naši žlutou rádiovou aplikaci. A teď už bych rád přivítal naše Benátčany, Petra Brožíka a Renatu Kukovou. Vynikající práce, skvělý výkon.
4: Děkujeme.
1: A teď zase v našem, jak jsem tady říkal celou dobu, studiu Praha. Aha, Anděl.
4: Je to tady takové komorní, hezké odpoledne, jako klid je
1: tiché,
4: tady.
1: Že?
4: Ano, úplně.
5: Ticho, nejsou tady tisíce lidí, je to zase trošku jiná práce oproti té, na kterou jsme byli zvyklí za poslední 4 dny, kdy jsme vysílali živě z Benátské s Impulzem.
4: Ale byla to nádhera, to je jenom jedna věta, ať nezdržujeme, ale už se vracíme do toho svého programu takového tradičního, kdy budeme vzpomínat na léta minula. Dnes se vrátíme do roku 1993.
5: A ještě je tu jedna věc, prázdniny jsou ani ne v polovině, stále je sezona výletů, dovolených a tak dále, tak budeme mít skvělé doplňky do, řekněme, interiéru vašeho vozu, aby to bylo ještě lepší, komfortnější, pohodlnější, krátce po 16. hodině.
1: Ráda, vyjete odpolední koleje, Petra a Renata, mějte se hezky, ahoj.
4: Ahoj.

0: Tohle odpolední impuls, minuta před 15. hodinou. Jiřinka Součková připravuje zprávy, obchází nám tu velká kočka. Není to Jiřinka, nebo tak je jako kočka samozřejmě, ale není to ta která obchází.
1: A já velká nejsem, já jsem dost malá.
0: Tak zprávy za chvilku. Další česká muzika pak, Michal Hrůza, Zakázané uvolnění. No a jak bude venku, to ví Renča.
1: No tak zítra nás čeká slunečné úterý a letní teploty. Naměříme 25 až 30, na severu 23 a na horách 19 stupňů.
2: Impulzovi narazili na Kabelku.
3: Ano.
4: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela.
2: Dana Kabelku.
5: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
3: Jasně.
5: Vy jste Kabelka.
2: Halo, tady Impulzovi. Si vyhrál 10 000.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: A mohu mít 20 000 korun.
4: Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
3: No, já na to zazou.
4: No, vidíte, musíte mít 20.
2: Nevadí. Zahrát si můžete zase v úterý ráno a rovnou si budeme vzájemně radit, jak se dá dobře vybrat ten nejsladší meloun bez pecek. Také v úterý ráno vysílají Klára a Honza.
6: Táborsko obchází Černý panter. Úřednice hradecké radnice uvěřila falešné legendě. Siňaková vynechá i turnaj ve Washingtonu. U zpráv ve tři vás vítá Jiřina Součková.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Na Táborsku se pohybuje Černý panter, velkou kočkovitou šelmu. Uviděla další svědkyně, které se u obce Dlouhá Lhota povedlo dokonce natočit video. Nejen to prozkoumal reportér Tomáš Zemánek. Hezké odpoledne.
8: Hezký den. Zmíněný snímek zveřejnila policie. Nutno ale říct, že je dost nekvalitní a mnoho z něj nevyčteme. Snad jen to, že v poli na Táborsku se skutečně prochází větší černé zvíře, které podle rozmazané siluety těla opravdu vypadá jako kočkovitá šelma. Když se pak přidají další svědkové z předchozích dnů, třeba od obce Roudná nebo Ševětín, policisté situaci řeší s vážností. Mluvčí Lenka Krauzová žádá veřejnost při pohybu v přírodě o obezřetnost, no a v případě setkání, nepřibližování se a telefonát na 158. Že by šelma uprchla z nedaleké zoo nebo nějakému chovateli, o tom zatím nikdo neinformoval. Je přitom dost možné, že zvíře se v jihočeské přírodě pohybuje už delší dobu. Hlášení o panterovi totiž od nedalekého Týna nad Vltavou už loni vyslal myslivec a veterinář v jedné osobě. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
6: Díky. Na jihu Čech se pak mějte na pozoru i před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici jich letos evidují na 470. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici několik. Hlavní příčina spočívá nejspíš v tom, že od poloviny loňska je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se, že v minulých letech byla statistika podhodnocená. Dalším důvodem je pak zřejmě to, že lomskou boreliozou je nakažených víc hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Královéhradecká úřednice podlehla podvodníkům. Podle policie úřednice správy nemovitostí Hradce Králové nejspíš naletěla sofistikovanému podvodu, kdy jí volali podvodníci, kteří se vydávali za policii a Českou národní banku. Kyberšmejdům úřednice naposílala 640 milionů korun. Organizace sice používala systém na schvalování faktur, samotný bankovní pokyn ale zabezpečený nebyl. Radní města zvažují, že na zaměstnanky podají trestní oznámení. Podle iDNESu k platbám neměla pověření a proto by mohlo jít o spronevěru. Vyšetřovatelé pak hledají příjemce peněz. Tomu hrozí 10leté vězení. Na Slovensku končí éra jednoho z nejdražších mýtných systémů v Evropě. Motoristé platili stovky milionů eur, ty měly jít na výstavbu a údržbu dálnic. Velkou část ale spolkl samotný systém výběru mýta.
9: Podíl, který platí štát soukromníkovi, je násobně vyšší než v sousedních krajinách. Po novom dialničiari odmítli prodloužit spolupráci s firmou SkyToll a tím se končí takmer dvě dekády trvající přeplácení. Štát už nebude závislý od soukromného systému, prevezme ho do vlastních rúk a získa nad ním kontrolu. Zmena však prichádza neskoro. Krajina stratila za 16 rokov desiatky miliard korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a oprav ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
6: Kateřina Siňáková si dopřeje delší pauzu. Kvůli problému s kolenem po turnaji v Praze vynechá i Washington. Na tenisové kurty by se deblová světová jednička měla vrátit za týden v Torontu po boku jiné spoluhráčky než Taylor Townsend. Siňáková na turnaji v Kanadě nastoupí se zkušenou Číňankou Chang Shuai, se kterou letos v lednu získala titul v Adelaide.
0: No 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Ta se vrátí za hodinu s vámi, odteď Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1993, tak se přidejte.
0: Už teď připravujte vzpomínky a další česká muzika je tu. Michal Hruza, Zakázané uvolnění.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: velmi čerstvé. Michal Hruza s kapelou Hruzy vystoupil taky na Benátské Sympulzem, přišel k nám do studia, bylo to bezva prostě. 8 minut po 15. hodině právě teď a jdeme s vámi vzpomínat.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vás vezmeme do roku 1993, tak si to představte, jestli se tehdy byli plnoletí, tak to znamená, že letos slavíte 51. narozeniny, pokud vám tehdy v tom 93. bylo 18. Pamatujete si, co jste tehdy prožívali, jaká to pro vás byla doba, dělilo se Československo, nebo jaká byla tehdy móda, co jste všechno měli, nebo naopak, po čem toužili? Dejte nám o tom vědět na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Tak tedy návrat do roku 1993 z Československa, jak už říkala Renča, se staly dva samostatné státy, Česko a Slovensko.
2: A taky se u nás 18 na 12 měsíců zkrátila tehdy ještě stále povinná vojenská služba.
0: No a v roce 1993 začala Česká televize vysílat satirický pořad Česká soda. Jak uslyšíte, možné bylo tehdy úplně všechno.
3: Poslanec bývalého federálního shromáždění, předseda republikánské strany pan doktor Miroslav Sládek má AIDS. Příčinou ztráty imunity byla skutečnost, že v parlamentu každého jebal.
4: Vítáme vás, milí tifáci, opět u televizního kurzu německého jazyka, ale skute.
2: No, Česká soda.
0: Rok 1993, no, je jistě.
2: Ano, řekl jsi to správně, možné bylo všechno, slyšeli jsme.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Ale taky byla ještě muzika, ta samozřejmě napříč lety stále pokračuje a my jsme rádi, protože ji můžeme hrát. Tehdy třeba v roce 93 přišel Jan Kalousek, jednou mi fotr povídá.
0: No jistě, je film Šakalí léta, úžasný. Skvělá muzika se nerodila jenom v Česku, tehdy už, ale taky v zahraničí od úžasných men. Trio Bryan Adams, Rod Stewart a Sting přišli se songem All for Love.

0: si řekla Renča Romaťárna, neboli takzvaný oplodňovák.
1: To zase říkáš ty, že jo?
0: Na diskotéce.
1: Jasně. No tak láska je věčné téma v písničkách, proto taky Anna K. a její láska z té doby.
0: Tohle dá se říct takový jeden z těch největších hitů, který Anna K. tehdy uvedl na tu českou hudební scénu a zní z rádí dodnes a je to dobře. Tak nám dejte vědět, jaké to bylo, pokud vám v roce 1993 bylo 18, ale i vy ostatní, na co si z toho roku pamatujete, ať už vám bylo méně nebo více, čekáme na vaše příběhy. Buď je napište na náš WhatsApp 605 222 007, nebo zmačkněte ten mikrofonek a tu zprávu, ten příběh nám klidně namluvte, budeme za to rádi. Muzikou se ještě v tom roce 1993 přidržíme a už jsme tady zmiňovali velká jména a teď přidáme další, protože z roku 1993 je pecka Paula McCartneyho Hope of the Deliverance, tak tady je právě teď.

0: Puls. Opět se blíží tropy a tak vás budeme ladit letní českou muzikou. Za chvilku Ilona Čáková a Léto. Sledujeme i silnice, uzavřená je D5 po požáru nákladního auta. A pořádnou šňůru vidíme třeba na příjezdu do Litomyšle. Doprava 007 je tady za 2,5 minuty.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená je po požáru nákladního auta D5 na 34. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov. Z dálnice sjíždíte už na exitu 28 Bavorině. Na D1 ve směru na Brno se zbrzdíte kolem Velkého Meziříčí mezi kilometry 42 a 48 a přerušovaná kolona hlavně kamionů potom popojíždí v opačném směru od Vyškova do Brna mezi kilometry 220 a 196. Na silnici 52 jsou více jak kilometrové kolony v obou směrech u Mikulova. Další zdržení čekejte na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy a 4-kilometrovou šňůru vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav po silnici 35. Dále je tu D8, tady ve směru od Lovosic na Prahu popojíždí kolona mezi 40. a 27. kilometrem. Dále na příjezdu od Nové Vsi ve směru od Mělníka po silnici 16 čekejte asi 2-kilometrovou kolonu a pojďme ještě více ku Praze. Na Pražském okruhu ve směru k letišti je přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Slivencem. Další informace přidejte vy, buď zavolejte 605 222 007, a nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a k tomu létu Ilona Čáková.
0: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu Impuls.

0: Léto na Impulzu 7 minut před 15:30 a my pokračujeme ve vašich vzpomínkách.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Dnes vzpomínáme na rok 1993 společně s vámi. Jsem velký fanoušek Jaromíra Jágra, píše nám na WhatsApp Roman. V tom roce, v 93., na který vzpomínáte, dal v NHL stý gól. Bylo to v utkání proti Buffalu. Jágr hrál samozřejmě za Pittsburgh.
0: No jistě. Ozvala se i další sportovní faninka Blanka. V 93. mi bylo 12. Hrála jsem tenis a snila jsem o tom, že jednou budu úspěšná. Jako tehdy byly třeba Steffi Grafová nebo Monika Selešová. Nakonec učím tělocvik a zeměpis na základce.
2: Takže úspěšná.
0: Tak to je úspěch, jako to prostě zvládat ty síkry občas.
2: Jo, možná těžší, než vyhrát Grand Slam. Vzpomíná i Kristýna Solomouce, v roce 1993 jsem byla na střední škole. Studovala jsem tam i němčinu, takže Alles Gute v české sodě bylo pro mě velký kult. Byly to zlaté časy, prožívala jsem studentský život a první lásky ráda vzpomínám.
0: Pavel z Liberce, ten měl ten rok plný zásadních událostí. Vyučil jsem se, hurá do práce a na podzim mi přišel povolávací rozkaz na vojnu.
2: No jo, ta ještě byla tehdy, to je pravda. V roce 1993 nás ale bavili i filmy a tenhle ten nejenom bavil, mě teda konkrétně i dojímal, komedie Kokosy na sněhu. Ta vypráví skutečný příběh jamajských bobistů, kteří se zúčastnili zimních olympijských her v Calgary v roce 88. Byla to vůbec první účast jamajských bobistů na zimní olympiádě a já jsem to s nima teda prožívala hrozně moc.
3: Chci vědět, proč jste diskvalifikovali mý kluky.
4: Váš tým musí mít za sebou mezinárodní závod, aby se kvalifikoval na olympiádu.
3: Ale v olympijském roce se sama kvalifikace počítá jako mezinárodní závod.
5: Tak to možná bylo při minulých olympiádách, ale letos rozhodla federace jinak.
3: Ale prosím tě, federace rozhodla jinak. Nevěděl jsem, že vám budou tolik vadit 4 černí kluci v bobu.
6: Někteří lidi nevěří, že jamajský bob zvítězí.
0: Jak tady u vzpomínání na ty filmy občas říkám, že patří do kategorie ošoupaných DVDček, tak tohle je přesně ono, protože tohle taky můžu pořád dokolat.
2: Počkej, a schválně, brečíš u toho. Já když se prostě jako překotili a pak ten bob donesli do toho cíle na rameno, já pokaždé brečím.
0: Jo, aha, tak to mě zase tak, že nedojímá. No. Já jsem se u toho bavil vždycky. No.
2: Ježiš, já prostě brečím, vy teď jsem brečela.
0: Z podstaty toho nastavení toho filmu, té komedie bylo jasný, že se jim nestane, takže...
2: Ale to prostě to gesto, teď ty lidi, jak jim pak tam tleskali, no brečela jsem. Jo, ale jak říkám, komedie, přesně tak, můžeme se pobavit a můžeme se i dojmout.
0: Přidejte vaše myšlenky a vzpomínky na rok 1993, pište, namlouvejte, podělte se, náš WhatsApp 605 222 007.
1: Když nám bylo 18,

0: Puls 15.33, aktuální čas, za chvíli zasedeme k české muzice, Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si. No a vy taky vzpomínáte a taky dokončíme právě vzpomínání s mámy na rok 1993, už za chvilku.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rose, za chvilku třeba další muzika z roku, který dneska řešíme, tak pojďme dokončit loupení ve vašich myslích v roce 1993.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: Byl to zvláštní rok, ten 93. píše Jana. Rozdělilo se Československo a já měla najednou babičku v cizině. Máma totiž pocházela z Prievidze, ale probdala se do Olomouce, kde jsem se už narodila já. V hlavě jsem zůstala Čechoslovákem.
0: No, v tom roce mi bylo 18 a stále jsem byl panic, teď nemluvím o sobě, to nám na WhatsApp napsal Pavel, ale David Koller natočil Chci zas v tobě spát. A bylo to krátký románek. No, mimochodem, tahle písnička zazněla i na Benátské a bylo to skvělé v podání Davida Kollera.
2: No, jsem zvědavá, kolik takových románků tam proběhlo. Nicméně, jak umí být ten svět různorodý, dokazuje další zpráva. Zatímco Pavel nám napsal, že byl tehdy panic, Pepovi už se v tu dobu narodilo první dítě, na podzim pak narukoval na vojnu a v průběhu let přišly další tři děti a podotýká, že s manželkou jsou spolu dodnes.
0: Iva z Poděbrad vzpomíná na první Benátskou, tehdy byla na malé skále, do dneška si nepamatuju jediného vystupujícího. A tenkrát jako spíše diskotékový člověk jsem byla v naprostém šoku, co za lidi se tam pohybuje. Manžel se tam porval a já asi tenkrát položila, ač nevědomky, základní kámen lásky k festivalům. Jo, tak to vzniká, to jsou krásný kořeny.
2: Ale takhle, chci říct, že teď jsme tam byli a teď se tam pohybovali naprosto normální lidi, jo. Takže 93. tam to jaksi se snoubilo s tím, že ta společnost taková, jaká se byla. Musím říct, Ivo, letos Benátská perfektní, nebojte se nic, příští rok se tam klidně můžeme vidět, je to naprosto bezpečný. Za mě se tam nikdo nerval, já o tom nevím. No, tak, další zpráva od Jitky. Je tam? Jo, je tam.
0: Jo, 93. rok, to byla doba mrkváčů, plísňáků, vycpávek v ramenou a taky pásků s velkými sponami. No?
2: Na ten 93. na svůj příběh vzpomněla i Danita z Rožnova a má ho, no vypadá to úplně barvitě, já to úplně to vidím.
3: V roce 1993 se narodila moje dcera Barunka. Měla se narodit 1. ledna, protože jsem doufala, že dostanu od pana Klause, tehdejšího ministerského předsedy, hodinky za narození prvního českého občánka. Bohužel, dcera si dala na čas, takže jsem přenášela, narodila se až 22. ledna.
0: No, to si dala dcera na čas, takže...
2: 3 týdny po termínu, no to nevím, to už se dneska teda nenosí.
0: Ale krásná vzpomínka, mimochodem, Danita teda ty hodinky nemá, otázka je, kdo je má.
2: To je pravda.
0: Jestli ještě jdou třeba vůbec.
2: Prosím vás, nejste někdo náhodou první český občan, který se narodil hned po půlnoci roku 1993. Napište nám na náš WhatsApp.
0: Když tak dejte vědět. My se i zítra vydáváme do některého z roku a budeme se těšit na vaše příběhy. Dnešní vzpomínání na 93. zakončíme kapelou Tři sestry, která tehdy přišla s pianovkou a zní dodnes, byť se kdy mají spoustu skvělé muziky od té doby, tak právě tuhle peckou na 93. zaš.

0: hudební impuls a další muzika už za chvilku. Činasky zadarmo sledujeme i silnice. Po požáru nákladňáku zůstává stále uzavřená D5 na 34. kilometru. Doprava 007 je tady už za 2 minuty. Dneska tedy 27. července. Za 5 měsíců už bude po Vánocích. No ale pojďme se vrátit. Renča kroutí očima k tomu, že pořád máme léto. Jsou prázdniny, ještě vlastně ani nejsou v půlce. A taky u nás se pokračují české prázdniny a my společně s vámi tento týden objevujeme Vysočinu.
1: Jasně, i zuřivý reportér objevuje Vysočinu, takže se můžete těšit na jeho reportáže. Podíváme se na místní speciality, výrobky, dobroty a samozřejmě pro vás máme spoustu tipů, kam vyrazit, co rozhodně stojí za to zažít a kde je to na Vysočině nejhezčí.
0: Tak a můžete i zjistit, co kde ochutnat třeba nějakou dobrou Vysočinu z Vysočiny.
1: Jo, takhle, to když tak můžete si vzít do báglu potom, jasně, z krajícem chleba, to se hodí.
0: No úžasná svačina na cesty. Jestli máte své body oblíbené místo, jídlo a tak dále, tak se s námi podělte na náš studiový WhatsApp 605 222 007 a vysílejte s námi.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Žijeme muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená zůstává po požáru náklaďáku D5 na 34. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov. Z dálnice sjíždějte na exitu 28 Bavorině. Přímo v Praze je ucpaná jižní, Štěrboholská, východní spojka a taky Novopatská mezi Záběhlicemi a Sizdem nad Kbelskou, kde probíhají stavební práce. Na D1 ve směru na Brno se zbrzdíte kolem Velkého Meziříčí mezi kilometry 42 a 48 a přerušovaná kolona hlavně kamionů popojíždí v opačném směru D1 od Vyškova na Brno, konkrétně mezi kilometry 220 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 teď vyjedete do kolony na

Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou. Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky.

0: Dopolední impuls, minuta před 16. hodinou, Jiřinka Součková připravuje zprávy, jsou tady co nevidět, bude tma a nebude to v noci, víc ve zprávách. Potom Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť a co bude padat zítra, zdali vůbec něco, tak to ví Renča.
1: Vůbec nic padat nebude, nic. Navíc nebude ani tma, přes den bude krásně sluníčko, letní teploty 25 až 30 stupňů, na severu 23 a na horách 19.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Přepis auta bude nově jednodušší. Česko čeká výrazné zatmění slunce. D5 zavřel požár návěsu z díly do aut. U zpráv ve 4 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Přepis auta brzy vyřídíme i online. Vláda schválila novelu, která umožní převod vozidel přes internet a vyzvednutí dokladů ve výdejních boxech. Detaily nese reportér Tomáš Zemánek. Hezký den.
5: Dobré odpoledne. Žádosti o registraci nově vyřídíme elektronicky přes portál dopravy a nový malý technický průkaz si vyzvedneme ve výdejním boxu nebo na výdejním místě. Při prodeji nebo likvidaci auta si navíc budeme moct nechat registrační značku pro jiné vozidlo, případně si ji až na půl roku rezervovat. Automaticky bez úředníka půjde vyřídit třeba i žádost o třetí značku na nosič kol. Systém naopak sám vyřadí z provozu odcizená auta nebo dlouhodobé vraky, které déle než 5 let nemají technickou nebo povinné ručení. Bez nutnosti odesílat značky na úřad se obejde i dočasné vyřazení vozidel, jako to dělají motorkáři nebo řidiči veteránů. Část změn začne platit letos v listopadu, registrace se pak naplno přesunou online v červenci 2027. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
4: Díky. Teď čerstvá novinka ze Zlína. Hasiči ukončili zásah u výškové budovy v bývalém Baťově areálu. Vyhořelou a z části zřícenou budovu po bezmála 3 týdnech předali majiteli společnosti Krým. Ta musí celou stavbu nechat odstranit do letošní poloviny prosince. Zdraví a život ohrožující části stavby musí nechat sundat do 6 týdnů. V Klatovech zmizí viadukt přezdívaný Gilotina. Správa železnic začíná ode dneška most v části Luby přestavovat. Byl rizikový kvůli nízké výšce, v něm často uvízly kamiony.
6: Úzký a nízký viadukt, který už dříve Správa železnic rozšířila o 0,5 metru, byl přes několik upozorňujících dopravních značek pastí. Předloni tam kamion usmrtil řidiče v osobním voze. Návěs, který uvízl, spadl na protijedoucí auto. Most se teď dočká zásadních úprav a bude bezpečnější. Místo se v době prací zavře pro dopravu i chodce. Šoféři mířící směrem na Šumavu a Německo mohou jet po obchvatu Klatov. Hotovo má být na konci listopadu. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Klatovy.
4: Vláda dala zelenou peer pracovníkům, tedy těm, kteří mají vlastní zkušenost se zvládáním náročné životní situace. Od 1. srpna mají poskytovat podporu lidem se závislostmi, duševním onemocněním, po propuštění z vězení nebo v krizi, oznámilo to Ministerstvo sociálních věcí. Výhrady ke změně mají odbory nebo Jihočeský kraj. Podle nich profese vzniká pod časovým tlakem, bez jasného stanovení pravidel. Srpen přinese mimořádnou astronomickou podívanou. Ve středu 12. srpna Česko čeká výrazné částečné zatmění slunce. Pozorovatelné bude v podvečer. V noci pak bude možné pozorovat meteory z meteorického roje Perseid. Roj bude mít ideální pozorovací podmínky, protože měsíc bude krátce po novu a nebude svým svitem rušit noční oblohu. Stejná situace se znovu ve světě odehraje až za 19 let, a to v USA. Dálnici D5 na 34. kilometru na Plzeň uzavřel požár návěsu z díly do aut. Tahač už se podařilo odpojit, nikomu se nic nestalo. Návěs je uhašený, musí se ale rozebrat.
0: No a na celé 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou. Další za hodinu. S vámi je nadále Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, přejeme krásné pondělí 27. července.
0: No a máme další českou muziku, Helena Vondráčková, to tehdy padal déšť.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Letní dovádění s Makarénou za námi, další česká muzika před námi a bude Tereska Mašková, hořkosladký valčík. Hořkosladké, to jsem tam i na silnicích stále zavřená D5 na 34. kilometru ve směru z Prahy a z Ostravy se nám hlásí naše agentka. Co se děje, to se dozvíte už za 3 minuty v dopravě 007.
2: Máme tady nový týden a s ním i novou soutěž. Celý tento týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dnes budete mít možnost vyhrát multifunkční loketní opěrku pro zadní sedadla, která má ale funkci batohu, a k tomu cestovní chladící box. To všechno v hodnotě 6268 korun.
1: No to je cena jako hrom, tak za chvíli dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň. A my budeme soutěžit za chvilku, poslouchejte Impuls.
3: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Uzavřená zůstává po požáru nákladního auta D5 na 34. kilometru ve směru od Prahy na Rozvadov. Před sjezdem na exitu 28 Bavorině se už vytvořila 7-kilometrová šňůra. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na D1 ve směru na Brno se zbrzdíte kolem Velkého Meziříčí mezi 142. a 147. kilometrem a přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí v opačném směru, a to od Vyškova do Brna mezi kilometry 212 a 196. Z Ostravy se hlásí naše dopravní agentka, co se tam děje.
2: V Nové Běle a v obci Krmelín na dvou místech probíhá sečení trávy podél silnice, tak nohu z plynu dejte si pozor, zdraví.
1: Díky za to info, přidejte se když tak taky. 4-kilometrovou šňůru dále vidíme na příjezdu do Litomyšle ve směru od Svitav po silnici 35. A teď velká aktualita. Jedním pruhem se projíždí po požáru auta na D5 na 34. kilometru ve směru na Rozvadov, takže se to bude rozjíždět, ale stále tam čekejte velké zdržení v koloně. Třeba i k tomuhle další podrobnosti přidejte na náš telefon 605 222 007 nebo to nám velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Terezou Vaškovou.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádi.

0: Polední impuls, minuta před půl pátou, za chvilku zase česká muzika, bude skupina Krištof, Do nebe se propadám, hnedka je to tady, ale teď jdeme hrát. My celý tento týden soutěžíme a budeme soutěžit se značkami Renault a Dacia. Právě dneska máte možnost vyhrát multifunkční loketní opěrku pro zadní sedadla, navíc s funkcí batohu a cestovní chladící box. To vše v hodnotě 6268 korun.
1: No, tady je soutěžní otázka. Správně nastavená klimatizace je základ pohodového cestování v horkých letních dnech. Víte, na kolik vás přijde vyčištění klimatizace v servisech Dacia? Máme tady tři možnosti. Buď je to za A na 899 korun.
0: No, nebo to bude za B za hubičku?
1: A nebo to bude za C za pár kaček? No, dejte vědět, pište na 605 222 007, napište svoje jméno, taky odkud jste, a 30. správná odpověď vyhrává.
0: A dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaši letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní-servisní-kampaň.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česká

0: pondělní odpolední impuls. Za chvilku rozbalíme zase impulzovec krabičku a tam už připraven Pavel Šváb a Bohumír Straka a jejich Hvězda na vrbě. Ale teď jdeme pro vás, naše hvězdy, rozdávat dárečky. My celý týden soutěžíme se značkami Renault a Dacia a právě dneska se vyhrává multifunkční loketní opěrka pro zadní sedadla s funkcí batohu a taky cestovní chladící box a to vše za 6268 korun.
1: Spousta z vás psala, že by se jim právě třeba cestovní chladící box hodil v těchto vedrech. Psali jste, že pivo máte nakoupena, ale jak jsme říkali v našich pravidlech je, že vyhrává 30. správná odpověď na dnešní soutěžní otázku, která zněla, kolik bude stát vyčištění klimatizace v servisech Dacia s možností 899 nebo za hubičku nebo za pár kaček, byla správně jediná a tu jako 30. napsal Jan Hybš z Teplic. Hezké odpoledne, Honzo.
2: Zdravím vás, dobrý den.
0: Honzo, dobrý den, tak jste to typl správně, gratulujeme.
1: No ještě neřekl, co typl, Honza. Já to sice vidím v tom WhatsAppu, ale řekněte nám to.
2: No i když zabezdělo lákavě, tak správně bylo za A899.
1: Je to tak, gratulujeme, vyhráváte opěrku, ze které se rázem stane batoh a taky cestovní chladící box. Co se z toho bude hodit nejvíc?
2: Asi oboje, ale ten chladící box využíváme každý rok, takže ten se bude hodit asi nejvíc.
0: Na cestu přesně to pivečko, že jo, a tak dále, samozřejmě nealko, to je jasné.
2: Ne, pro děti limonády a tak, samozřejmě.
0: Tak, jasný. Honzo, kam se chystáte v nejbližší době třeba na výlet?
2: Teďka máme v plánu Střední Čechy.
1: Tak ano, to se
0: tak
1: všechno
0: to bude
1: krásný, hodit.
0: No jistě, vedra budou, chladící box máte nový, to bude úplně super. Tak gratulujeme, užijte výletování, mějte se dobře a příště třeba naslyšenou.
2: Děkuji,
1: krásné léto.
0: Tak to byl Honza z Teplic, jedu bezvadný. Hrát budeme zase zítra ve stejném čase, tak určitě poslouchejte a kromě toho dopřejte svému vozu letní péči v autorizovaných servisech Dacia. A pozor, v rámci akce Štědré léto v servisu Dacia dostanete během července a srpna navíc praktický dárek pro vaší letní dovolenou. Více na dacia.cz/letní/servisní/kampaň.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Další muzika za vámi poletí, nebojte se, Miroš Birka, jeho pozdry, vidím taky Madonu a spousta dalších, aby bylo co poslouchat. Ale sledujeme i silnice, opět je uzavřená dálnice D5 na 33. kilometru, na 33. kilometru, kvůli požáru auta, poslední volný sjezd na exitu 18, doprava 007 je tady už za něco málo přes půl minuty.
1: A letní kolo hry Halo tady impulzově v plném proudu, každé všední ráno hrajeme o spoustu peněz, stačí jenom zvednout telefon a přihlásit se tím jediným správným heslem. Halo, tady Impulzovi, jako se to dneska stalo Danovi, který vyhrál 10 tisíc.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: No jasně, slyšíte tu fanfáru?
2: Výborný.
3: Výborný, jste Daniel?
2: Ano.
3: Vítejte v našem ranním vysílání a kam jsme se dovolali?
2: Výhlavy.
4: No to je neskutečná prča. Tenhle ten celý týden jsme na Vysočině a začneme to tím, že zavoláme na Vysočinu do Jihlavy. Dane, máme neskutečnou radost a máme i neskutečnou radost z toho, že jste řekl halo tady Impulzově a že vám těch 10 tisíc můžeme dát.
0: No, ale takhle to má vypadat. Zvednout telefon ráno, říct halo tady Impulzově a máte 10 tisíc. Můžete mít i 20 v případě, že budete poslouchat pozorně naše letní vstupy tento týden třeba právě z Vysočiny, protože si můžete nechat dát bonusovou otázku. A když na ní odpovíte správně, tak z těch 10 může být 20 tisíc, ale když to, jak se říká, zdrbete, tak nemáte nic, no, to je riziko, riziko hry.
1: Tak, abyste to nezdrbali, tak si zopakujeme, co je potřeba udělat na samém začátku, zaregistrovat se do hry Halo, tady Impulzovi, buď na našem webu, nebo v naší žluté mobilní aplikaci, anebo prostřednictvím prémiové SMSky na 906 1109, no a pak už musíte jenom čekat, jestli zazvoní telefon právě vám.
0: Což se může stát už zítra ráno u Impulzových, tak buďte u toho.
5: Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska, láska, čarovný obraz prestrý. Písničku za písničkou.
6: Pojď blíž, já zpátky odlétám.
5: Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Přesně 4:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dálnice D5 na 33. kilometru je opět uzavřená kvůli požáru vozidla. Poslední volný sjezd je teď na exitu 18 u Berouna. Na D1 u Velkého Meziříčí mezi kilometry 140 a 149 směrem na Brno se kvůli zúžení vytvořila kolona. Fronta hlavně kamionů potom popojíždí v pravém pruhu mezi kilometry 216 a 196, to už jsme na směru z Vyškova do Brna. Na D2 na prvním kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladňákem. Velmi silný provoz je tady zhruba od 10. kilometru. Dále je tu dálnice D11, 106,5. kilometr směrem z Jaroměře na Prahu. Tady se v pravém pruhu střetla tři osobní auta s nákladním. Kolona už tam má kilometr. Na příjezdu do Litomyšle směrem od Svitav se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi 4-kilometrová šňůra a dlouhé fronty v obou směrech hlásí profíci z Global Assistance u Vystrkova na cestě z Humpolce do Pelhřimova. Dávejte pozor, v případě, že se někde něco pohne nebo naopak se něco stane ještě dalšího, tak to dejte vědět ostatním, buď zavolejte 605 222 007 nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se čtyřmi a šťastnou cestu s Impulzem.

0: Tohle odpolední impuls, minutá půl před 17. hodinou, Jiřinka Součková připravuje zprávy a jedna se bude týkat i totemu u pump. Něco se bude dít. Kdy a co, to se dozvíte za chvilku. Česká muzika hned potom, Kabáti a pohoda a venku bude nějaká pohoda.
1: Bude úplná pohoda, čeká nás totiž krásné letní slunečné úterý. Teploty 25 až 30, na severu 23 a na horách 19 stupňů.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dovíme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Řidič nemá tvrdý chleba, ale křupavou bagetu, patatas, iced tea a cokoliv jiného, když to vezme přes BB Drive. Partnerem českých prázdnin s Impulzem je Bageterie Bulvár.
5: Vyhrajte jedinečný vlakový zájezd do Švýcarska. Čekají vás výlety kolem Bodamského jezera i nocování přímo ve vlaku. Zapojte se právě teď do soutěže na našem Facebooku.
6: Policie vyšetřuje napadení záchranky. Paliva zlevní nejdříve v srpnu. Ve Vsetíně poběží za nemocnou Berenikou. U zpráv 5 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Policie na Českolipsku vyšetřuje napadení řidičů záchranné služby. Zatímco lékař a zdravotník bojovali o život člověka v bezvědomí. Událost se stala po půlnoci uplynulý pátek. Útočníci, kteří se znají s ošetřovaným mužem, napadli posádku z DOX. Oba řidiči skončili kvůli zranění na neschopence. Incident vyšetřuje policie. Podle zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje se slovními útoky záchranáři setkávají i několikrát denně. Fyzické napadení běžné není. Cestovky dál prodávají zájezdy do Středomoří. Místa, kde Češi tráví dovolenou s cestovními kancelářemi, nejsou podle nich zasažená přírodními katastrofami. Portál Letuška.cz zaznamenal častější dotazy na aktuální situaci v daných destinacích. Masivní návrat do Česka ale portál neeviduje. Kromě Francie a Španělska v Evropě bojují s požáry i Itálie nebo Řecko, stejně jako Tunisko, Maroko a Alžírsko v severní Africe.
2: České prázdniny s rádiem Impuls.
6: Kavárna může výrazně oživit celou ulici. Taková je alespoň představa mladé podnikatelky Radky Čierné. Ta by ráda proměnila prostranství před svou kavárnou v Třebíči v místo komunitního setkávání. A tak kromě kávy a dezertů začala organizovat i různé akce. Reportér Tomáš Kabát se jí na to ptal v rámci našeho prázdninového vysílání.
7: Byl to takovej můj malej sen vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře, nebude nic tlačit, ať už atmosféra, lidé kolem a budou prostě jenom
8: relaxovat. A chystáte pro ně třeba nějaké speciální programy?
7: Samozřejmě, snažím se zaměřovat na děti, trošku větší děti a děláme tady různé divadla, tvoření, aktivity.
8: Majitelka kavárny Joyce, Radka Čierna.
7: Naschledanou, děkujeme.
8: A z Třebíče se s posluchači loučí i Tomáš Kabát.
6: Díky. Paliva jsou opět dražší. Průměrná cena nafty v uplynulém týdnu stoupla o 3 koruny na téměř 44 korun za litr. Zhruba po třech měsících je tak opět vyšší než u benzínu. Jeho cena se od minulého pondělí do neděle zvýšila v průměru o 70 na 42 koruny za litr. Podle dat společnosti CCS vyplývá, že diesel je nyní nejdražší od poloviny dubna, kdy ministerstvo financí začalo stanovovat ceny pohonných hmot v reakci na blízkovýchodní konflikt. V meziročním srovnání je diesel nyní o téměř 10,50 na litru dražší než před rokem. Za benzin před rokem řidiči v průměru platili 34 koruny za litr. To je o 8 korun méně než dnes. Podle analytiků se zlevnění paliv zatím čekat nedá. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoct unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
9: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
0: A 4 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Jiřinkou Součkovou, Petr Brožík,
1: Renata Kuková a taky zlatý šermíř Alexander Šupenič za chvíli tady.
0: No a česká muzika, ta je tady jako doma, Kabáťa a Pohoda právě teď, tak hezké pohodové odpoledne s Impulsem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

jemnej dům, hoří velkostatek sousedů.

0: Vlasovou, 3 minuty před 17:15 dáme si letní muziku a českou muziku bude Iveta Bartošová a její léto. My sledujeme i silnice, stále se jenom jedním pruhem projíždí po požáru auta na D5C na 34. kilometru ve směru od Prahy. Doprava 007 je tady už za 3,5 minuty a i teď je tady se mnou sportačka Renča. Z mistrovství světa se dneska se zlatou plackou vrátil šermíř Alexander Šupenič. No a Renčo, ty se uvítala na letišti.
1: Jasně, byla jsem u toho. Je to totiž velikánská věc. Alexander Šupenič je prvním českým šermířem s titulem mistra světa. Má sice bronz olympijský hřeb v Tokiu před 5 lety, to je fakt, ale tenhle ten světový titul on řadí ještě výš. Je to pro něj prostě největší úspěch kariéry. Je mu 32, v Hongkongu se tak zapsal do historie českého šermu jako první mužský šampion, takže on když přišel z letištní, nebo do té letištní haly, tak už měl tu medaili na krku a říkal, že jen tak nesundá, že je mu sní dobře. Navíc vyhrál světový pohár, tedy celkové hodnocení, což je podle něho nejvíc, co mohl vlastně dokázat v této sezóně. A jak dodal, všechno dozrává, jak má, všechno si to tak pěkně sedá, že těch 23 let, co už to dělá, tak to tak postupně šlo nahoru a teď to přesně
0: cinko. A šestého světové zlato, no jistě.
1: No, krásný. On přitom měl jakoby problémy s cestou za tou zlatou medailí, ale bylo hezký, jak on dokázal, s jakou vervou se dokázal přesvědčit, že to prostě dáš. On ve čtvrtfinále prohrával s Rusem Baraníkovem, ztrácel, prohrával třeba 4-9, byla tam velká ztráta, ale on pořád věřil, že to může otočit, pořád si prý pod maskou říkal, zásah, další zásah, dobře, pojď, nepolev, makej na 100%, další akce. A pak už říkal, že nevnímal vůbec nic, ani nevěděl, kolik to je, jaký je skóre, byl v absolutním tranzu, jenom cítil vzdálenost, zásah a takhle si to prostě pořád říkal dokola.
0: Já mu úplně musí kůži.
1: Jo, úplně se, naprosto se dokázal takhle nahecovat, ale trenér mu totiž pořád říkal, seš dobře připravený. A prostě to zaklaplo, uvěřili oba dva a ta cesta prostě nakonec končí zlatou medailí a titulem mistra světa. Teď se Alexander Šupenič těší na oslavy v Brně, protože on pochází z Brna, takže na Jakubském náměstí se bude slavit. Příští týden má potom kemp s malými dětmi a taky chce stihnout mistrovství Evropy v Paříži plavecké. Proč plavecké? Protože jeho přítelkyně, reprezentantka, plavkyně Barbora Sémanová, takže má krásné léto, Saša.
0: No a tam by to u té Báry by to mohlo taky zavánět nějakou plackou.
1: No tak je, taky to není žádný ořezávátko ve svém oboru, přesně tak.
0: Tak, snad se bude inspirovat, no a nenechá se zahambit, jo, když už jako
1: no,
0: přítel přivez zlato, hele, tak jako...
1: Hele, nebo si můžou říct jedno zlato v rodině, dobrý,
0: jedno tak... Jedno zlato v rodině stačí, tak.
1: Jasně. Držíme pěsti i Báře.
0: Určitě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: My jsme byli malé, děda nám z dřevěné větve udělal takové hole a na konci byla hlava koně. My jsme si to dali mezi nohy a běhali jsme po vesnici, skákali jsme přes překážky. Dneska je to sport, kterým se dělá dokonce i mistrovství. Takže jsme byli takové průkopnice a ani jsme o tom nevěděli. Možná, kdybychom to věděli, věnujeme se tomu do dnes.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Toulavej Charlie, zdravím. Chomutov směr Praha. Bílý čepice v dodávce neoznačený.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
7: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
4: Léta po světě a bere nás sebou.
7: Když se dotkne tlahavá moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
4: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Radio Impuls, doprava 007.
0: A teď už za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po požáru auta na D5C na 34. kilometru ve směru na Rozvadov. Stále tam čekejte zdržení v koloně. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 147. kilometru vytvořila 7-kilometrová kolona a v opačném směru od Vyškova na Prahu je přerušovaná šňůra převážně kamionů mezi kilometry 208 a 190. Dále na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obou směrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. No a pojďme i do hlavního města. Kolonu čekejte v Praze na Štěrbolské východní spojce a také v Novopatské ulici ve směru k D8. Na vině jsou zde již nějaký čas probíhající stavební práce na Kbelské. Cokoliv přidejte i vy, budeme rádi a samozřejmě i další kolegyně a kolegové za volantem. Buď zavolejte 605 222 007 anebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a pohodový návrat.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls. Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na Rádio Impuls.

0: dopolední impulse. Díky za to. Další česká muzika, Marek Ztracený a pondělní píseň, která se velmi hodí. Jmenuje se totiž Modlitba za pátek. Tak si budeme ještě 4 dny modlit a už tady bude. A taky i dneska byli v akci naši radostní velvyslanci, konkrétně Michal Ransdorf, který měl takovou zajímavou otázku na vás, na naše impulzáky.
1: On se totiž zajímal o vaše složitá rozhodnutí, která se ale nakonec ukázala, že byla dobrá. Já teda mám jedno strašné rozhodnutí, ale vlastně v tu dobu bylo pro mě strašně jednoduché. Já jsem studovala na vysoké škole, pak se jaksi naskytlo pracovat v prvním soukromém rádiu v Brně. No a už to, jak se nešlo se školou dohromady, no tak jsem přestala do té školy chodit. Bylo to tak jako jednoduché rozhodnutí.
0: Takže teď si na sebe práskla, že jsi nevzdělaná vlastně.
1: Takhle nebyla to základní škola, naštěstí. Chtěla bych říct, že to byla vysoká škola a ano, není ze mě paní učitelka.
0: Jo, ale jsou jako zásadní, složitá rozhodnutí. Kolikrát já takhle, když zajdu s kamarády na jedno, jo, pozdní no. Večerní hodina, a teď řešíš, mám si dát ještě jedno, nebo ne?
1: Mm-hmm.
0: No, to je to zásadní.
1: To je těžký, kor, když ti jede poslední vlak o 12:30. To chápu.
0: No a co vy, milí impulzáci, to se dozvíte za pár minut.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impuls. Za chvilku otevíráme a nějakými skutečně dobrými nástroji Impulzovic krabičku, protože tam se skrývá trezor. A Karel Gott, tak počkejte skutečně pár sekund.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
2: Našeho experta na radost Michala Ransdorfa jsme dnes vyslali mezi vás, aby se zajímal o to, jaké to vlastně je, když máte nějaké těžké rozhodnutí, uděláte ho a nakonec se ukáže, že bylo to pravé. Tady jsou vaše názory.
3: Které rozhodnutí se vám v životě povedlo, i když to tak zprvu nevypadalo?
4: Asi bych si zavzpomínal na maturitní zkoušku, na kterou jsem se nějak extra nepřipravoval. A jsem si nakonec vytáhl otázku, kterou jsem měl nejlíp a uspěl jsem.
5: Když jsem odcházel ze Slovenska, nakonec je to paráda. Už jsem 10 roků v Čechách. Mama, že takže pohodička.
3: Které rozhodnutí se vám v životě povedlo, i když to tak zprvu nevypadalo?
6: Bojím se lítat. Vždycky před každým letem jsem se rozhodovala, jestli poletím, nepoletím. Většinou jsem se rozhodla, že poletím a ta dovolená stála za to.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: trezor uzavřen, ale další muzika je připravená, nebojte. Třeba Eláni a Smrtka na pražském Orloji. My sledujeme taky silnice, pořád je problém na D5 kvůli požáru auta na 34. kilometru. No a taky od vás, od našeho dopravního agenta, máme hlášenou hlídku. Doprava 007 je tady už za minutu a půl, tak počkejte. No a zase zítra, kromě těch, kteří mají dovolenou tento týden, tak se všichni sejdeme v práci s našimi kolegy, bez kterých to nejde, bez kterých bychom byli úplně bezprizorní kolikrát, když potřebujeme pomoc, tak pomůžou. To jsou přesně ti lidé, na které se v rámci svého kolektivu můžete spolehnout. My jsme jim dali jméno společné, a sice milionoví kolegové.
1: Jasně, a vy právě těm milionovým a milovaným vašim kolegům můžete u nás každý všední den po 9. hodině nechat zahrát 7 pecek v kuse bez jediné reklamy. Jen nám o nich prostě musíte rád vědět, takže se podívejte na web Impulzu, pěkně vyplníte tabulku, komu hrajete, proč je máte rádi, no a pak už jenom budete poslouchat, jak jim hrajeme.
0: A je úplně jedno, jestli něco vyrábíte, děláte v pekárně, anebo prostě teď zrovna jsou žně, tak jestli tam se sešla výborná parta. Něco o tom napište, pro koho to bude, www.impuls.cz, tam se do milionových kolegů můžete přihlásit a už je zítra po 9. s Vlastíkem Korcem těch 7 pecek bez reklam zazní třeba právě pro vás.
2: Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
3: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
2: Co ti tady přináší největší radost?
3: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
2: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
2: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A už teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po požáru auta na D5C na 34. kilometru ve směru na Rozvadov. Stále tam čekejte zdržení v 10-kilometrové šňůře. Na D1 ve směru od Prahy na Brno se před omezením na 147. kilometru vytvořila 6-kilometrová kolona. V opačném směru D1 od Vyškova na Prahu je přerušovaná kolona hlavně kamionů mezi kilometry 205 a 190. Dále na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov a kolonu čekejte i v Praze na jižní Štěrbolské východní spojce a také na Novopatské ulici mezi Lanovým mostem a nájezdem na Kbelskou, kde je provoz omezen kvůli rekonstrukci. Na jižní spojce se kolona táhne od sjezdu na magistrálu přes Barandovský most až na Dobřískou. No a máme tady i od našeho agenta hlášenou dopravní nehodu v hlavním městě. Co se děje?
4: Pražský okruh od Vodvořecha směr Barandov, v levém pruhu dvě auta. Teď se to stalo, dva osobáky. Už to tady takhle stojí, tak se na to dejte pozor.
0: Super, díky za to info. Jenom k tomu dodatek, tady se do kolony vyjíždí už na 23. kilometru. A nehodu dvou osobáků hlásí profíci z Global Assistance na D7 na 9,5 kilometru směrem od Prahy na Chomutov. Kolona se tam zatím netvoří. A od našeho dopravního agenta máme hlášenou hlídku, kde kdo číhá.
5: Ve směru ze Zlína na Výško měření rychlosti na podbočce na Hulín 265. kilometr. Pozor na ně.
0: Super, díky za to info, ať to nestojí zbytečně nějaké korunky navíc, ať se musíte utrhovat při dovolené třeba. A můžete si dopřát. Zapojte se taky, budeme rádi, když s námi dopravu 007 budete vysílat. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou zajisté už máte všichni ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s Impulzem.
6: Plynulou jízdu vám přeje Carvago. Online prodejce automobilů s více než milionem vozů. Bezpečný nákup vašeho auta carvago.com.
0: Dneska od nás všechno. Loučí se Petr s Renatou a přichází nás vystřídat Vláďa Jaroš. Vítej.
1: Ahoj, Váďo. Ahoj. Já se musím teda zeptat, jak jsi dohnal ten deficit víkendový po Benátské?
7: No, já mám pocit, že ještě nedohnal a já jsem dokonce měl ještě koupené lístky v neděli, když už nebyl festival a rozjeli jsme se ráno z Liberce v neděli ráno domů, tak jsem měl koupené lístky na večer v neděli na koncert, takže já jsem že ještě soukromně v neděli večer na koncert.
8: Aby toho nebylo málo.
7: Ne, no ono totiž, já vždycky tak si něco jako pokupuju a nekoukám se na ty termíny, víš, a prostě se mi to jako takhle potkají v tom víkendu ty věci a já, tak tady se nevyspím, tak tady taky ne. No, takže možná dneska, z dneška na zítřek, jakože to.
1: Že by to klaplo.
7: Ale já mám na vás taky otázku, jak to nechybí vám teďka tady ten hluk, rozumíš, že jestli mám přinést si bicí a třeba tady do něčeho mydlit?
8: Chtělo by to, no, prostě zítra, aby jsme si prodloužili ten zážitek a tu atmosféru a ty věmy, tak minimálně aspoň kopák a nějaký přechody si vem.
7: Jo, jo, já jsem právě si říkal, že určitě.
1: Je to zvláštně komorní, je to takový, jak když z kostela, jo, najednou. Takže prostě tady přitom je to v pořádku vysílat do ticha, ale když 4 dny máš kolem sebe ten randál, tak najednou přijdeš. A jako, co je jinak?
7: No je to zvláštní ticho. Takový, my vlastně nemáme rádi ticho, že jo?
1: Jasně, no tak hezký.
7: Je to zvláštní. No každopádně, a teď jako, víš, nikdo se tady ani na tebe nekouká, že jo? Občas přijdou kolegové za náma do studiu,
1: jo,
7: do studia se
1: pravda.
7: Podívat a tak. No takže to jsou naše takové dozvuky z Benátské, každý to máme po svém.
1: Ale bylo to nádherný, já jsem to prostě
7: Děkujeme.
1: Říkala, vždycky v jedné větě musím říct, že fakt nádherný.
7: Já vím, Renata říkala už při odjezdu ráno u snídaně, takhle jsem festivalový typ a ukazovala jako rozpětí prstů, jako když chytneš rybu.
1: No, protože jsem týbe. Vůbec nebyla, teď už jsem, aspoň malinko.
7: Tak paráda, tak uvidíme, co řekneš za rok.
1: No, těším se určitě.
7: Jak se to bude zvedat.
8: Bylo to skvělé, úžasné, báječné, když jsme odpoledne střídali Honzu Benešovského, tak říkal, a Benátčani jsou zpět, týká se to i Vládi Jaroše, který s vámi pokračuje. Tak
7: děkuju moc a děkujeme, že jste
1: Měj
7: tam byli.
1: Měj se hezky. Ahoj.

0: Za minutu bude 18. hodina, posloucháte Radio Impuls. Za okamžik nejnovější zprávy s Honzou Vargou. Honza nám řekne, jak to je, co to znamená. Vláda schválila totiž digitalizaci dopravy. Detaily o tom všem rozebereme právě už za pár vteřin doslova. A zítřejší počasí ráno bude polojasno až jasno. Během dne přechodně až oblačno, večer se většinou vyjasní. Nejvyšší teploty okolo 30 stupňů.
1: Impulzovi narazili na Kabelku.
2: Ano.
3: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela.
1: Dana Kabelku.
4: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
2: Jasně.
4: Vy jste Kabelka.
1: Halo, tady Impulzovi. Si vyhrál 10 000.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: A mohu mít 20 000 korun.
3: Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
2: No, Jana Sázazou.
3: No, vidíte, musíte mít 20.
1: Nevadí. Zahrát si můžete zase v úterý ráno. A rovnou si budeme vzájemně radit, jak se dá dobře vybrat ten nejsladší melon bez pecek. Také v úterý ráno vysílají Klára a Honza.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila digitalizaci dopravy, která od listopadu postupně umožní převody aut online i doručování malých techničáků do výdejních boxů. A zároveň zjednodušila byrokracii omezením nefinančních výkazů jen na stovku největších firem. Od srpna navíc ve veřejném sektoru umožnila působení takzvaných peer pracovníků pro pomáhající profese, což sklidilo kritiku odborů kvůli nejasným pravidlům. Kabinet naopak zamítl rozšíření zákazu prodeje o další svátky a ministr práce Aleš Juchelka pak potvrdil prověřování možné škody v dotační kauze své bývalé poradkyně. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici mladých mužů. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté, bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení. Jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Na Hádecké planince u Brna ochránci obnovují původní step, vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Vilém Jurek z organizace Rezekvítek, která se o oblast stará, vyjmenovává ty nejvíce chráněné druhy.
7: Například orchidej vstavač osmahlý, nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasoň dymnívkový a nebo ještěrka zelená.
6: Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Opatření reagují na to, že z české krajiny vlivem přirozeného zarůstání postupně mizí cenné stepní louky. Zásahy ochránců se dotknou zhruba 6 hektarů území. V Ivančicích na Brněnsku odpoledne hořela střecha dvorní přístavby bytového domu s pobočkou České pošty. Záchranáři ošetřili 19 lidí. Požár přístavby sloužící jako kolárna vypukl okolo 14. hodiny, zakouřil byty i poškodil okna a zasahujícím hasičům se ho podařilo dostat pod kontrolu za hodinu. Dospělí i děti se nadýchali kouřem nebo měli stresovou reakci a 10 z nich skončilo v nemocnici. Podle starosty Milana Bučka se oheň do bytů nedostal, město nabídlo náhradní ubytování a obyvatelé se budou moci po úklidu a výměně rozbitých oken nebo dveří vrátit domů. Příčinu vzniku požáru vyšetřuje policie a hasiči. Návštěvníci Šumavy mohou snáz platit za parkování. Na třech hojně navštěvovaných místech funguje nová mobilní aplikace. Jde o parkoviště pod hradem Kašperk, Učeňkovy pily a přímo v Kašperských horách.
8: Hrad Kašperk a Čeňkova pila jsou nejnavštěvovanějšími místy Šumavy. Stejně tak oblíbené jsou i Kašperské hory, které získaly popularitu i díky seriálu Policie Modrava. Turisté teď mohou parkovné platit díky aplikaci i bez mincí nebo tam, kde parkomat nepřijímá karty. Aplikaci Easy Park mohou v jeho západním regionu lidé využít například také v Prachaticích nebo v Písku. Dostupná je i v řadě dalších českých měst a obcí z hrady a zámky. Klára Fajstová, Radio Impuls, Šumava.
0: Dobrý večer, za chvíli hrajeme, žijeme českou muzikou Anaka Nebe. Dneska je to 30 let od prvního olympijského zlata naší kajakářky. Budeme připomínat a oslavovat za 35 minut. Hezký večer s Impulzem.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden na Vysočině. Tam, kde brambory chutnají jak nikde jinde. A chalupáři tam mají druhý domov. České prázdniny s rádiem.

0: možná v tom ještě také cítíte dozvuky benátské s Impulzem. Ano, kapela No Name, která tam s námi letos vystoupila na 32. ročníku. Děkujeme, bylo to krásné, koukáme do budoucna. Helena Vondráčková, její letní hit už za pár chvil na Impulzu. A taky legendární Alphaville. Sledujeme i dopravu 007. Pozor teď na D5C, tam nám požár vozidla komplikuje cestu na Rozvadov v tomto směru. Za chvíli podrobnosti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Volk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace, a to z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po požáru vozidla na D5C, 34. kilometr ve směru na Rozvadov. Stále tam čekejte zdržení v 5-kilometrové koloně. Na Pražském okruhu ve směru k D1, tady na 18. kilometru, bourala dvě osobní auta a do kolony řidiči dojíždí na 23. kilometru. V opačném směru k letišti tak se zdržíte mezi 15. a 18. kilometrem a v Praze zůstává ucpaná celá Štěrboholská a východní spojka až po Novopatskou ke sjezdu na Satelice. Navíc na východní spojce za nájezdem na D11 bouralo nákladní auto s osobním a 4-kilometrovou kolonu také vidíme na D1 ve směru od Prahy na Brno před 147. kilometrem. Teď máme odbaveno, ale potřebujeme i vaši pomoc, kdykoliv to jenom půjde. Nám určitě dejte vědět přes žlutou mobilní aplikaci, případně využívejte naši dopravní centrálu. Tam má číslo 605 222 007. Tahle písnička získala několik svých předělávek. Pojďme si teď užít tu verzi, kterou má pro nás Phil Collins. Dobrý večer. She calls

0: Naladili jste si Radio Impuls, dobrý večer. Naše letní kolo hry Halo, tady Impulzovi v plném proudu 10 000 korun za výherní heslo, které zní Halo, tady Impulzovi 20 000, potom pro odvážné, ale riskujete tím, že třeba ztratíte všechno. O tom je také naše hra, můžete to navýšit, tak se zaregistrujte, udělejte to ideálně třeba přes žlutou mobilní aplikaci. Zítra ráno voláme třeba zrovna vám.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Jelen přijde na bungee jumping a ptá se: dobrý den, prosím vás, skáče se tady na laně?
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Impulzovic krabička připravená, klasika od Jiřího Schillingera, Šípková růženka. Teď se vydáme na velkou vzpomínku, musíme si připomenout naše úspěchy. Dnes je to totiž 30 let od prvního olympijského zlata, a to kajakářky Štěpánky Hilgertové. Nejcennější kov vybojovala v roce 1996 v americké Atlantě. Velký sportovní úspěch, tak připomeneme si právě teď v následující reportáži.
1: Na startu je Štěpánka Hilgertová.
2: Štěpánka Hilgertová sice po prvním kole na řece v americké Atlantě vedla, ale až do poslední chvíle nevěřila, že to může cinknout zlatem. Po druhé jízdě na divoké řece ani v cíli netušila, jak dopadla.
3: Štěpánka se blíží do cíle a bude mít určitě medaili.
2: Hilgertová na to zavzpomínala před lety na MOL TV.
4: Já jsem se nám blížila a všichni nám měřovali, seš zlatá. A já jsem opravdu v tu chvíli si pamatuju do dneška ten pocit, úplně se mi vrací, jak jsem říkala, to není možný, protože jsem prostě nevěřila tomu, že by ta jízda mohla stačit prostě na to zlato.
2: O 4 roky později titul olympijské šampionky suverénně obhájila na hrách v Sydney v roce 2000.
1: Štěpánka Hilgertová se stává olympijskou vítězkou.
2: Manžel Hilgertové těsně po dojetí druhé finálové jízdy za ní skočil do vody pro vítězný polibek. Hilgertová tento moment pro iDnes.cz popsala jako nejemotivnější ze svých 6 olympiád.
4: Myslím si, že manžel stejně jako já prožíval obrovské emoce, protože ten tlak v tom roce na mě byl obrovský, jak ze strany odborníků, tak i ze strany médií, a bylo poměrně těžké se v téhle atmosféře připravit, soustředit, koncentrovat a předvést ten výkon. Ta obhajoba je vždycky těžší.
2: Vítězka domácí ankety kanoista století se ve světové špičce držela téměř 3 dekády. Dnes 58letá Štěpánka Hilgertová ukončila sportovní kariéru před 9 lety. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Klasika navždy, to už se nikdy nezmění. Jiří Schellinger, posloucháte Radio Impuls, dobře děláte. Za chvíli taky jedna z těch novějších věcí od kapely Miraj. Bude lítej, a to je Davidovi, tedy David Stipka. O něm to bude ta velká vzpomínka a vydáme se taky na silnice, protože jedním pruhem stále projedeme na D534. Kilometr ve směru na Rozvadov. Tam jsou ještě problémy. Spojíme se s Globálem a taky s vámi, našimi agenty. Zde jedničky si nám přihlásíte.
1: Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
2: Pane Okamuro, jaké to je mluvit 7 hodin?
3: Já jsem plný energie, problémy s tím nemám.
1: Přinášíme informace důležité pro život.
2: A ukazuje se, že třeba lečo je pomalu luxusní jídlo, protože tam máme ještě ta vejce v leču.
4: Ano.
2: No a dneska je to luxusní pokrm.
4: Je to tak.
1: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
5: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Marta Rafajová se hlásí, Global Assistance. Marto, ahoj.
6: Ahoj Vláďo, pěkný večer. Dálnice D5 na 33,5 kilometru směrem na Rozvadov je po požáru vozidla již průjezdná jedním pruhem. Zdržíte se ale v 5-kilometrové koloně. Fronta stále zůstává na D1 u Velkého Meziříčí mezi 144. a 147. kilometrem směrem na Brno. V opačném směru z Liškova na Prahu popojíždí převážně kamiony v pravém pruhu od 200. po 195. kilometr. V Praze na východní spojce Pražského okruhu směrem k D10 u sjezdu na Hradec Králové se v koloně srazilo osobní auto s nákladním. Doprava vázne od sjezdu na Běchovice. Na Pražském okruhu na 17. kilometru za sjezdem na Ořech směrem k D1 bourala dvě osobní auta. Postojíte si už od Chrášťan. V protisměru se zdržíte od Lohkova po Ořech. Z Global Assistance Marta.
0: Ještě jeden pohled, jak jsme slibovali na D1, porouchané auto. Naši agenti.
7: Zhruba 32. kilometr, to v tom stoupání před tou pumpou. V pravém pruhu stojí porouchaná dodávka, něco z toho teče a nemá tam ani trojúhelník nic.
0: Děkujeme za tohle kompletní hlášení. Potřeba je, aby jsme dávali pozor nejenom na tomto místě, a tak se nám hlaste dál. Spojíme to v jedno naše obrovské vysílání. Jmenuje se to 007 Doprava. Díky vám přes žlutou mobilní aplikaci. Přejeme šťastnou cestu. Dobrý večer.

0: Posloucháte Radio Impuls, trošku nám tady úřadovala, skoro bych řekl až zima oproti tomu, jaké jsme měli tropy. A jak to bude dál s počasím, jestli nás tohle bude držet, anebo nás čeká nějaká extrémní vlna veder, o tom víc Honza za chvíli ve zprávách. Já kouknu rovnou na zítřek, jestli ještě Honza dovolí, mu do toho budu fušovat. Ráno polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, zítra by teploty měly být okolo 30 stupňů, ale to je jeden den. Tu další předpověď za chvíli ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
3: Do Česka se vrací horko. Turek nakonec nepodá žalobu na prezidenta a Praha reaguje na policejní razii na magistrátu. Zprávy v 19 hodin přináší Honza Varga.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Po dnešním dešti v Česku

0: ze života. Tak krátká hudební sdělka před zprávami. Po dnešním Deštni v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami. Od zítřka koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus to bude obrovská tepelná zátěž a doporučují raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Filip Turek obrátil. Nakonec nepodá žalobu na prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi Hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku, funkci ale po nedávné dopravní nehodě až do vyšetření policie pozastavil. Liberecká univerzita chce mít zdravotnické obory na jednom místě. Vysoká škola například nabízí bakalářské obory, zdravotnický záchranář a radiologický asistent. Nově chce také zařadit psychologii nebo dentální hygienu. Podle rektora Technické univerzity v Liberci Aleše Kocourka nedává smysl mít pracoviště fakulty zdravotnických studií roztříštěné ve více budovách. Nové studijní programy ale podle něho zvyšují prostorové nároky.
1: Z toho důvodu jsme přistoupili k řešení, které znamená, že dentální hygienu už teď začínáme pomalu budovat v 2. patře budovy H. Simulační centrum budeme pravděpodobně situovat do přízemních prostor a celou tu budovu postupně zrekonstruujeme.
0: V budově H v centru Liberce sídlí dnes ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Po dokončení se ale přesunou do nové budovy E2. Pražské vedení reaguje na nedávnou policejní razii a obvinění 6 lidí z korupce na odboru dopravy. Zavádí proto přísná opatření. Magistrát požaduje po ministerstvu dopravy důkladnou kontrolu úřadu, protože prověrky za poslední roky označil za nedostatečné. Pro vyšší úředníky teď chystá povinný etický kodex, který je zaváže okamžitě hlásit jakýkoliv střet zájmů. Pod drobnohled techniků a kontrolorů navíc půjdou i všechny starší zakázky a rozhodnutí spojená s vyšetřovanou firmou Dopravní inženýring Praha. Policie totiž obviněné podezřívá zbraní úplatků i účasti v organizované skupině při schvalování dopravních projektů. Na Slovensku končí éra jednoho z nejdražších mýtných systémů v Evropě. Motoristé platili stovky milionů eur, které měly jít na výstavbu a údržbu dálnic. Velkou část ale spolkl samotný systém výběru mýta, který spravuje soukromá společnost.
2: Podíl, který platí stát soukromníkovi, je násobně vyšší než v sousedních krajinách. Po novom dálničiari odmítli prodloužit spolupráci s firmou Skytoll a tím se končí takmer 2 dekády trvající přeplácání. Stát už nebude závislý od soukromného systému, prevezme ho do vlastních ruk a získa nad ním kontrolu. Zmena však prichádza neskoro. Krajina stratila za 16 rokov desiatky miliard korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a opráv ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Dobrý večer přejeme, pokračují naše české prázdniny, Vysočina v tomto týdnu hlavní roli a začínáme kavárnou, tam je dáma právě, která v Třebíči dělá svoji kavárnu a chystá další projekty.
4: Rádio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento víkend české reggae a Jojo Band. Sobota v 8 večer. Víkendový živák Rádia Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jedním pruhem se projíždí po požáru vozidla na D5C 34. kilometr ve směru na Rozvadov. Stále tam čekejte zdržení v 5-kilometrové koloně. Kolonu čekejte také v Praze, na východní spojce a na Novopatské ulici ve směru k D8 mezi Běchovicemi a sjezdem na Satalice. Na Pražském okruhu ve směru k D1 se na 18. kilometru srazila dvě osobní auta. Kolona tam má kilometr. V opačném směru k letišti se zbrzdíte mezi 15. a 18. Ještě D1 ve směru od Prahy na Brno, tady popojíždí 2-kilometrová kolona před 147. kilometrem a na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Jak to je u vás? Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci, my vám přejeme šťastnou cestu a hudebně za chvíli nabídneme zase českou muziku Kamaráda do deště, Sagvana Tofiho, Dávej ber a teď legendární Balada od Skútra. Vlastně měl jenom dvě, tohle je ta nejzásadnější. Vítejte na Impulzu, krásný pondělní večer.

Další důkaz o tom, jak žijeme českou muzikou s kapelou Bonma Jones. Bohuš Josef v hlavní roli Slepí ptáci. Takhle jste slyšeli na Impulzu a teď. Po prvních vteřinách tušíte, víte, že tohleto je kapela, která umí to taky takhle pěkně zvesela odjet do Afriky. A je to taky kapela, která s námi tuto sobotu prožije živák, další letní živák se 4 Ačky, tak si to společně zapište, že tuhle sobotu od 20 hodin

0: i takhle, jo, já jsem srap, je toho hodně, co nám kapela Jojo Band nabídne v sobotu živě ve 20.00 jedině ve vysílání Rádia Impuls, živák se čtyřmi Ačky.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Za okamžik nás čeká další česká muzika, my takhle žijeme na Impulzu hodně rádi a tohle je zrovna písnička, která, když ji slyšíte, máte pocit, že to je poprvé a přitom ji znáte, takže nikdy se neohraje, neohratelná. Marie Rotrová s Jiřím Bartoškou z Impulzovic krabičky za chvíli.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Teď opět vycestujeme, i když už jsme téměř v polovině prázdnin, vracíme se k našemu letnímu speciálu prázdninové vysílání a koukneme se do centra Třebíče. Tady totiž působí žena, která se snaží část starého židovského města oživit a začala kavárnou a teď plánuje další projekty. Náš Tomáš Kabát je na místě. Tomáši, dobrý večer.
2: Zdravím a vedle sebe mám majitelku kavárny Radku Čiernou. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
2: Co vás to napadlo otevřít si kavárnu tady v Třebíči?
3: Byl to takový můj malej sen vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře a nebude nic tlačit.
2: Vy zmiňujete, že to byl sen. To znamená, vy jste za ním šla. Jak náročná byla cesta k tomu snu?
3: Musím říct, že byla náročná, protože jsem musela zjistit spoustu věcí, co se týče jako kolem podnikání a gastronomii, protože jsem ji nikdy nestudovala.
2: A proč tady v Třebíči?
3: Třebíč je moje oblíbené město. Žiju tady kousek asi 20 km od Třebíče. Akor jako Židy jsou taková srdcovka, je to tady taková malá vesnice a všichni sousedi si tady pomáháme. Děláme tady akce pro místní děti a lidi, ať už hudební, tvořivé.
2: Vy si tady připravujete vlastní dezerty. To je vyrábíte skutečně sama, anebo už máte nějaké cukráře okolo sebe?
3: Když jsem začala otevírat, tak jsem přemýšlela nad tím, jaký koncept vlastně udělám vevnitř v kavárně a šla jsem potom, že bych si říkala, tyjo, jako řemeslný produkty jsou pořád prostě in, tak proč je jako neskusit? Tak jsem začala jako vytvářet různé pohárky s chia, s pudinkem, s ovocem. V začátku to byla jenom moje výroba, ale vzhledem k tomu, že jsme se rozšířili a udělali jsme novou předzahrádku, tak už spolupracuju s místníma cukrářema. A musím říct teda, jako, že se to fakt chytlo a že lidé jako na to chodí.
2: A jezdí třeba i z jiných měst?
3: Ano, třeba z Jihlavy.
2: Majitelka kavárny Joyce, Radka Čierna, byla teď se mnou ve vysílání Impulzu. Mějte se krásně.
3: Naschledanou. A dáte si teda něco?
2: A co tady dneska máte?
3: Dneska tady máme řemeslný jablečný štrůdl a ovocné pohárky.
2: No tak to už se mi zbíhají sliny, tak určitě si něco dám. Tak z Třebíče se s posluchači loučí i Tomáš Kabát.
1: Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Takhle to máme rádi, české emoce, tady žijeme českou muzikou, Marie Rotrová, Jiří Bartoška, paráda. Za chvíli Miroslav Žbirka to také doklepne a ještě nás tady také utvrdí v tom, že tahle muzika, ať už je z Česka nebo ze Slovenska, stojí za to. Tady Katrin, Katka, a jedním pruhem stále projedete na D5C na 34. kilometru. Pokud jdete ve směru na Rozvadov, tak tam opatrně po požáru vozidla, stále problémy. Za chvíli další podrobnosti za půl minuty v dopravě 007.
1: Ticho? Kdepak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika a pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Hezký večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Spojujeme se s globálem. Marta Rafajová připravená.
2: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na dálnici D5 na 33. a 5. kilometru směrem na Rozvadov již projedete po požáru vozidla jedním pruhem. Kolona má ale stále 5 kilometrů. Fronta na D1 u Velkého Meziříčí směrem na Brno se výrazně zkrátila. Aktuálně má 1 kilometr. Zpomalíte na příjezdu do Brna po bratislavské D2 a to zhruba od 6. kilometru. Došetřují se následky nehody na východní spojce Pražského okruhu směrem k D10 u sjezdu na Hradec Králové. A velmi silný provoz přetrvává na Pražském okruhu od Lohkova po Ořech směrem na letiště. Z Global Assistance Marta.
0: Jsme rádi, že jedete s námi. Česko-Budějovicko, hlásí se naši agenti. Co pak se porouchalo?
3: Cesta z Českých Budějovic na Písek, stojí nepojízdný kamion mezi Dasným a Češnovicemi. Už se to tam štosuje.
0: Děkujeme za hlášení, zvládněte to, hlavně co nejmenší nervy, to je důležitá věc. To se pak může odrazit na další jízdě, tak opatrně. A samozřejmě nám dávejte vědět, kdykoliv potkáte dobré, horší zprávy, všechno přes žlutou mobilní aplikaci. My vám

0: Přesně takhle dál budeme hrát až do 5. hodiny ranní, než přijdou Impulzovi jenom česky, slovensky celou noc. Takhle si užijete večer u nás na Impulzu, díváme se na zprávy, Honza nám poví, pokud jezdíte na hlavním tahu z Liberce na Prahu, jaké nás tam dál čekají problémy a starosti, dozvíte se ve zprávách v 8. A co říká zítřejší předpověď, ráno bude polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, teploty budou okolo 30 stupňů, na horách bude kolem 19.
1: Impulzovi narazili na Kabelku.
2: Ano.
3: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela.
1: Dana Kabelku.
4: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
2: Jasně.
4: Vy jste Kabelka.
1: Halo, tady Impulzovi. Si vyhrál 10 000.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: A mohu mít 20 000 korun.
3: Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
2: No, Jana Sázazou.
3: No, vidíte, máte mít 20.
1: Nevadí. Zahrát si můžete zase v úterý ráno. A rovnou si budeme vzájemně radit, jak se dá dobře vybrat ten nejsladší meloun bez pecek. Také v úterý ráno vysílají Klára a Honza.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Hasiči po 18 dnech ukončili zásah u rozsáhlého požáru budovy 34 ve zlínském areálu Svit. Vyhořelé torzo předali majiteli společnosti Cream Group. Vlastník teď musí nebezpečné části zbourat do 6 týdnů a celou budovu kompletně odstranit nejpozději do poloviny prosince. Požár, který vypukl 9. července nejspíš ve skladu obuvy, zničil polovinu objektu, ale naštěstí se obešel bez zranění. Policisté i nadále vyšetřují příčinu neštěstí, pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a okolí budovy dál střeží kvůli hrozícímu zřízení. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko po vysokých červnových teplotách navíc čeká v těchto dnech další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
7: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
6: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
8: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VK. Neboli Vrchařské koruny Valašska, hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
6: Francouzská policie v Paříži zadržela muže, který 2 kuchyňskými noži pobodal 3 ženy ve věku 19, 24 a 36 let. K útoku došlo u stanice Port de Clichy a 2 z obětí utrpěly těžká zranění. Žádná ale není v ohrožení života. Útočníka, který na ulici křičel náboženská hesla, znehybnil policista v civilu mimo službu. Motiv činu ani přesná totožnost pachatelé zatím nejsou známé. Muž totiž po zatčení komunikoval nesouvisle.
5: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

jezera. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S koňskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Máme v Česku novou senzaci. Archeologové na severozápadě Čech hlásí unikátní nález. Při vykopávkách v Biskupské zahradě v Litoměřicích odkryli přes 6000 let starý hrob 15-letého chlapce z období kultury s vypíchanou keramikou, který v sobě ukrýval broušenou sekeru a 12 výjimečně zachovalých nádob. Podle archeologa Milana Sýkory nemá takto bohatě vybavený neolitický hrob ve střední Evropě obdoby. Vědci na místě našli i vypálený dům z 13. století a bronzový snubní prstýnek ze století 12., které potvrzují význam zdejšího přemyslovského hradiště, založeného knížetem Boleslavem I. Nálezy teď prozkoumají laboratoře a následně zamíří do stálé expozice místního muzea. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89%. Na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Obyvatelé Varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavit na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
3: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální, a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry. Stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32-letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
4: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2, nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovské množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepším na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
2: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Fotbalisté Artisu Brno ve své prvoligové premiéře podlehli Mladé Boleslavi 2-4. O osudu zápasu rozhodly oboustranně děravé obrany i dvě trefy nigerijského útočníka Kvadriho Adedirana za domácí a Jiřího Klímy za hosty. Brno dokázalo dvakrát srovnat krok, ale středočeši si díky dalším trefám Langhamera a Kozla odvezli všechny tři body. Zmarnováčka soutěže v samém závěru podtrhl vyloučením obránce Dominik Preisler. Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, naměříme během dne 25 až 30 stupňů, v severní části země spíš kolem 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi pad. A tu noc...

právo, zákon a čest. Jistě Bůh se zmýlil, proč mi tátu bral. Jak mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten vůz.

0: pouze za to, že zvednete telefon.
1: Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hezký večer u zpráv přeje Honza Varga. Na Táborsku se pohybuje černý panter. Velkou kočkovitou šelmu spatřila další svědkyně, které se u obce Dlouhá Lhota povedlo i natočit video. Snímek zveřejnila policie, kočkovitou šelmu zahlédli i svědci od obce Roudná nebo Ševětín. Policisté žádají veřejnost při pohybu v přírodě o obezřetnost a v případě setkání se zvířetem se k šelmě nemají přibližovat. Mají se obrátit na linku 158. Je možné, že zvíře se v jeho české přírodě pohybuje už delší dobu. Už v loni o panterovi u Týna nad Vltavou informoval jeden z myslivců. Liberecká univerzita chce mít zdravotnické obory na jednom místě. Vysoká škola například nabízí bakalářské obory zdravotnický záchranář a radiologický asistent. Nově chce také zařadit psychologii nebo dentální hygienu. Podle rektora Technické univerzity v Liberci Aleše Kocourka nedává smysl mít pracoviště fakulty zdravotnických studií roztříštěné ve více budovách. Nové studijní programy ale podle něho zvyšují prostorové nároky.
4: Z toho důvodu jsme přistoupili k řešení, které znamená, že dentální hygienu už teď začínáme pomalu budovat v druhém patře budovy H. Simulační centrum budeme pravděpodobně situovat do přízemních prostor a celou tu budovu postupně zrekonstruujeme.
3: V budově H v centru Liberce dnes sídlí ekonomická fakulta a univerzitní knihovna. Po dokončení se ale přesunou do nové budovy E2. Ve věku 94 let zemřela legendární baletka Vlasta Pavelcová, dlouholetá první solistka Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě. Ostravskému jevišti zasvětila celá 3 desetiletí a během své kariéry stvárnila téměř 70 hlavních rolí, od Odety v Labutím jezeře přes Julii až po Viktorii nebo Sulamit v Legendě o Josefovi, za kterou získala ocenění na festivalu ve Vídni. Odborníci i divadlo ji oceňovali pro její mimořádnou technickou vyzrálost, jevištní eleganci i silný vnitřní náboj. Pavelcová v roce 2003 převzala prestižní cenu Thálie za celoživotní mistrovství a patří k nejvýznamnějším osobnostem české baletní scény. Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě krizového štábu prohlásil, že Francie v boji s ničivými lesními požáry v departmentu Gironde nepoleví, i když si to vyžádá týdny nebo měsíce úsilí. Největší požáry od konce druhé světové války tam už spálily přes 42 tisíc hektarů a vyhnali z domovů více než 200 tisíc lidí. Přestože se šíření ohně v noci na chvíli zastavilo, rostoucí teploty na severu poloostrova Cap Ferret způsobují nová ohniska, s jejichž hašením pomáhají i vrtulníky z Česka a ze Slovenska. Situace zůstává kritická také na jihu země v departmentu Var, kde plameny zničily desítky domů a oheň stále není pod kontrolou. Čekáme zítra polojasno až jasno během dne, ale bude přechodně i oblačno a večer se pak většinou vyjasní. Během dne naměříme teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě bude chladněji, naměříme tam jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.

0: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
1: Skládáš den z pocitů.

Potkal jsem jednoho kuna diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá, hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda, holko,

muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a

0: do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Na začátku zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga, hezký poslech. Ministerstvo práce si nechá zpracovat externí posudek, a to kvůli možnému střetu zájmů bývalé poradkyně Alexandry Semancové a ohroženým evropským dotacím. Ministr Aleš Juchelka sice sám střet zájmů nespochybňuje, odmítá ale, že by Semancová rozdělování peněz ovlivňovala a případnou škodu plánuje vymáhat až po skončení projektů. Kauza přitom vyvolala ostrou politickou dohru. Opoziční stan už ve věci podal trestní oznámení a případem se zabývá i nejvyšší kontrolní úřad, zatímco kabinety s premiérem Andrejem Babišem zprávy o ztrátě desítek milionů korun označují za účelovou kampaň. Na Hádecké planince u Brna ochránci obnovují původní step, vrátí se tam i pastva. Cílem je zachránit mizející druhy rostlin a živočichů. Vilém Jurek z organizace Rezek Vítek, která se o oblast stará, vyjmenovává ty nejvíce chráněné druhy.
2: Například orchidej vstavač osmahlý, nebo taky evropský významný druh hadinec nachový, ale jsou zde i chráněné druhy živočichů, jako je například jasln dymnívkový a nebo ještěrka zelená.
1: Národní přírodní rezervace Hádecká planinka je součástí chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Opatření reagují na to, že z české krajiny vlivem přirozeného zarůstání postupně mizí cenné stepní louky. Zásahy ochránců se dotknou zhruba 6 hektarů území. Na Slovensku končí éra jednoho z nejdražších mýtných systémů v Evropě. Motoristé platili stovky milionů eur, které měly jít na výstavbu a údržbu dálnic. Velkou část ale spolkl samotný systém výběru mýta, který spravuje soukromá společnost.
3: Podíl, který platí štát soukromníkovi, je násobně vyšší než v susedných krajinách. Po novom dialničiari odmietli predlžiť spoluprácu s firmou Skytoll a tým sa končí takmer dve dekády trvajúce preplácanie. Štát už nebude závislý od súkromného systému, prevezme ho do vlastných rúk a získa nad ním kontrolu. Zmena však prichádza neskoro. Krajina stratila za 16 rokov desiatky miliárd korún, ktoré mohli smerovať do výstavby a opráv ciest. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Moskva hrozí Bukurešti odvetou za vyhoštění ruského diplomata. Rumunsko k rozhodnutí sáhlo poté, co jeho stíhačky F-16 víkendu sestřelili další ruské drony, narušující tamní vzdušný prostor při útocích na sousední oděskou oblast. Mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovová i velvyslanec Vladimír Lipájev obvinění odmítli jako nepodloženou protiruskou propagandu a západní inscenaci. Rumunsko, které na svém území od začátku války zaznamenalo už desítky dronových incidentů a 50 dopadů trosek, dalo vyhoštěnému diplomatovi 5 dní na opuštění země. Na gastronomickém festivalu Bite of Seattle v americkém Seattlu se střílelo. Na místě zůstali 3 mrtví a 4 zranění, včetně 2letého dítěte a těžce zraněné 56leté ženy. Policie zadržela 15letého mladíka a pátrá po druhém střelci. Podle vyšetřovatelů šlo o vzájemnou přestřelku 2 lidí, kteří zasáhli návštěvníky v davu nešťastnou náhodou. Tragédie v narvaném areálu u ikonické věže Space Needle vyvolala obrovskou paniku a došlo k pošlapání několika lidí. Starostka Katie Wilsonová čin ostrými slovy odsoudila a podle policie už veřejnosti další nebezpečí nehrozí. Čekáme zítra polojasno až jasno, během dne přechodně oblačno, večer se většinou vyjasní, na severovýchodě se teploty vyšplhají na 25 až 30 stupňů, na severu bude o něco chladněji, naměříme tam jen 23. Končí zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Honzovi narazili na Kabelku.
1: Ano.
2: To já, jak jsem si přečetla, tak jsem málem omdlela.
0: Dana Kabelku.
3: A vy máte zajímavé příjmení, mohu ho říct posluchačům?
1: Jasně.
3: Vy jste Kabelka.
0: Halo, tady Impulzovi. Si vyhrál 10 000.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: A mohl mít 20 000 korun.
2: Na Vysočině najdete poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře.
1: No, Jana Sazazou.
2: No, vidíte, musíte mít 20.
0: Nevadí. Zahrát si můžete zase v úterý ráno. A rovnou si budeme vzájemně radit, jak se dá dobře vybrat ten nejsladší meloun bez pecek. Také v úterý ráno vysílají Klára a Honza.
4: Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat do konce celé 4.

0: 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými třicítkami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat vsakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder. Oprava mostu zavře hlavní tah z Liberce na Prahu. Práce na rušné silnici číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou začnou tento pátek. Do soboty 1. srpna tak bude v noci zavřený jízdní směr na Liberec. Doprava povede po objízdné trase přes Paceřice, Žďárek, Jílové a Hodkovice. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová říká, že po dobu uzavírky osadí 24 nosníků nového mostu,
1: které vytvoří nosnou konstrukci nového mostu. Jejich celková hmotnost přesahuje 470 tun. Pro jejich osazení bude využit mobilní jeřáb o nosnosti 200 tun. Zahájení osazování nosníků si vyžádá noční uzavírku silnice 1. třídy číslo 35 ve směru z Turnova na Liberec.
0: Práce na osazování nosníků jsou závislé na počasí. V případě nepříznivých podmínek by museli stavbaři hledat jiný termín. Na jihu Čech se mějte na pozoru před klíšťaty. Počet případů lymské boreliozy tady překonává historická maxima. Hygienici letos evidují na 470 případů, což je o 140 víc než loni ve stejném období. Je velmi pravděpodobné, že za celý rok počet případů překoná hranici 1000. Důvodů, proč je letošní nárůst extrémní, vidí hygienici hned několik. Hlavní příčina spočívá pravděpodobně v tom, že od poloviny loňského roku je systém hlášení elektrizovaný a tím pádem přesnější. Zdá se také, že v minulých letech byla statistika podhodnocena. Dalším důvodem je patrně i to, že lymskou boreliózou je nakažených více hlodavců. Z nich pak klíšťata přenášejí nemoc na člověka. Borelióza může způsobit potíže s klouby nebo se srdcem. Léčí se antibiotiky. Proti lymské borelióze zatím ve středoevropských podmínkách neexistuje očkování. Vsetínský lékař Radek Laža hojí rány i mimo nemocnici. Vážně nemocné holčičce Berenice chce pomoci unikátním benefičním během. Ten potrvá celé 3 dny.
2: Mladý, odolný a nezdolný muž dobrého srdce, gynekolog Vsetínské nemocnice Radek Laža na benefiční ultraběh ve prospěch nemocné holčičky Bereniky se vydá předposlední červencový den z Bystřice pod Hostýnem v 6 ráno. Valašskou krajinou chce uběhnout za 3 dny 268 kilometrů a podpořit charitativní projekt VKV neboli Vrchařské koruny Valašska. Hodlá překonat a propojit 20 vrcholů a k podpoře na trase i mimo ní vyzývá kamarády dálkové běžce. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme polojasno až jasno, a to hlavně ráno, během dne ale přechodně může být i oblačno a večer se pak ale většinou vyjasní. Naměříme k tomu 25 až 30 stupňů Celsia, na severu a severovýchodě o něco méně, teploty se tam budou pohybovat kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu. Jenže...

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Vláda schválila vymezení akceleračních zón pro obnovitelné zdroje energie, a to v podstatně menším rozsahu, než chystal předchozí kabinet. Plocha určená pro zrychlené povolování větrníků a fotovoltaik se smrskla o 89% na pouhých 297 km čtverečních a z původních 110 lokalit zůstalo 61. Ministr průmyslu Karel Havlíček zdůraznil, že obce zůstávají účastníky řízení a stavět se bude jen tam, kde panuje místní shoda. Zachování alespoň minimálního rozsahu zón bylo nutné kvůli hrozbě miliardových sankcí od Evropské unie. Záměr schytal kritiku od ekologů z hnutí Duha za přílišná omezení. Naopak Svaz moderní energetiky úpravy přivítal, i když varuje před tím, aby se výstavba nezablokovala mimo tyto vybrané oblasti. Filip Turek nakonec obrátil. Nepodá žalobu na prezidenta.

0: prezidenta Petra Pavla. Tu plánoval kvůli tomu, že Pavel v oficiálním dokumentu zpochybnil jeho vhodnost na post ministra a poukazoval na jeho nacistické výroky. Turek po půl roce oznámil, že na celou záležitost změnil z mnoha důvodů názor, ačkoliv se ho prezidentovo zdůvodnění původně hluboce dotklo. Tento spor odstartoval napětí mezi hradem a vládou, které vyvrcholilo až kompetenční žalobou prezidenta k ústavnímu soudu, a to kvůli delegaci na summit NATO. Turek se po neúspěšné nominaci na ministra stal vládním zmocněncem pro klimatickou politiku. Funkci ale po nedávné dopravní nehodě do vyšetření policie pozastavil. Kriminalisté z Vysočiny a Jihomoravského kraje dopadli trojici cizinců. Ti na dálničních odpočívkách D1 a D2 okrádali spící i důvěřivé řidiče. Pachatelé si přišli na téměř 100 000 korun. V jednom z případů dokonce předstírali, že jsou policisté. Bušením a křikem přinutili posádku zaparkovaného auta otevřít a následně ji okradli. Jindy využili nepozornosti řidičů, poškozených zámků nebo předstírané poruchy auta. Dva muži čelí obvinění z loupeže a krádeží a skončili ve vazbě s hrozbou až 10letého vězení, jeden mladík je stíhaný na svobodě. Všichni tři se ke svým činům doznali. Obyvatelé varské ubytovny Drahomíra musí pryč. Město chce budovu opravit a přestavět na nájemní byty. Ti, co jsou na ubytovně doma, ale netuší, kam půjdou.
1: Vary žádný oficiální plán stěhování nemají. Argumentují zkušeností ze začátku oprav ubytovny Uvalská, kde náhradní bydlení nebylo potřeba. A o ty, co neměli kam jít, se město nakonec postaralo. Podobný scénář připadá v úvahu i u Drahomíry. Nic ale není oficiální a to se ubytovaným, kteří většinou tvrdí, že nevědí, co bude dál, nelíbí. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Šupenič si užívá největší úspěch kariéry, stal se prvním českým i československým mistrem světa v šermu. V sobotu v Hongkongu Alexandr Šupenič ve finále porazil stříbrného olympijského medailistu z Paříže Itala Makiho. 32letý šermíř zároveň vyhrál i světový pohár. Podle Alexandra Šupeniče zatím stojí 23 let dlouhé konzistentní práce.
2: Pokaždé, když se na to dívám, tak mě prostě vyhrknou slzy a prostě jsem emocionální, protože spousta lidí vidí jenom to finále, to, že jsem porazil někoho 15-2 nebo to, že jsem vyhrál mistrovství světa, ale opravdu je zatím obrovské množství práce ostatních lidí, nejenom mě, kterým chci za to samozřejmě poděkovat, a byl to můj sen pokusit se o to být nejlepší na světě. Teď můžu říct, že se mi to povedlo a jsem za to strašně rád.
0: Šupenič novinářům řekl, že vítězství oslaví sportem a zábavou na Jakubském náměstí v Brně. 7. srpna v 19 hodin tam proběhne exhibice. Čekáme ráno polojasno až jasno, během dne pak přechodně i oblačno, večer se ale většinou vyjasní, naměříme 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco méně, jen kolem 23. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Wheels. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga, příjemný poslech. Po dešti v Česku znovu odstartuje extrémní vlna veder. Ta má podle expertů trvat dokonce celé 4 týdny. Meteorologové varují před tropickými 30kami od dneška. Koncem týdne můžeme očekávat horký jihozápadní vzduch a teploty vylétnou k hranici 38 stupňů i výše. Čekají nás i tropické noci a srážky přijdou jen ojediněle v lokálních bouřkách, což výrazně zvýší riziko požárů. Meteorologové opět přicházejí s varováním. Pro lidský organismus bude toto teplé počasí obrovskou tepelnou zátěží a doporučují proto raději omezit venkovní aktivity seniorům, ale i lidem se zdravotním omezením. Letošní sucho v Evropě výrazně zesílilo kvůli klimatické změně, dokládá to nová analýza vědecké iniciativy World Weather Attribution, které se účastnila i Česká zemědělská univerzita. Vědci upozorňují, že ačkoliv srážek výrazněji neubývá, vyšší teploty zvyšují odpařování vody a urychlují vysychání půdy i řek. Například průtok Labe v Děčíně byl na jaře nejnižší od roku 1950. Podle hydrologa Oldřicha Rakovce je v Česku klíčové vedle přehrad obnovovat mokřady a zlepšovat sakování vody. Východní Evropa čelí kvůli horku až 11x vyšší pravděpodobnosti zemědělského sucha než v předindustriální éře. Česko přitom po vysokých červnových teplotách čeká v těchto dnech, jak už jsme říkali, další vlna tropických veder.